0: Krásnou noc, kysáci, moji milí, já vás vítám v další hodině nočních divoxů tady na Rádiu Kiss. Otevíráme třetí hodinku. No a já jsem říkala, že se tuhle hočku zaměřím na apku Rádia Kiss, protože tady je strašně moc zpráv. Začnu jednou, která je od Vlasty. Ahoj Káťo, byla bys tak moc hodná a pustila bys písničku pro mého syna Jakuba, který dnes slaví krásné 18. narozeniny. Písničku nechám na tobě. Vlasto, tak popřej Kubíkovi krásné narozeniny. Ať je ten první krok mezi nás dospělé hlavně šťastný. Ať je zdravý, usměvavý a na život se kouká vždycky optimistickýma očima. No a co budeme hrát nejen pro Kubu, ale třeba i pro ostatní kysáky, to už nám řekne Jirka.
1: Ahoj Kačko, nějak mi blbne signál. Tak ti pošlu aspoň hlasovku, doufám, že se máš dobře. Pošli mi prosím tě pro všechny kysáky od Sugar Babes, About You Now, díky.
0: No vidíš vlastně, tak ono se to krásně hodí, protože my budeme posílat Kubíkovi tři nádherný baby z Británie. Tak ještě jednou všechno nejlepší. Jiříku, moc tě zdravím.

0: Noční jukebox.
1: Jukebox. Pokračujeme v nočních jukeboxech ve vaší hudbě na přání a tentokrát dostane prostor posluchač jménem Daniel.
2: Ahoj Káti, prosím tě, zdravím Radio Kiss a všechny posluchače. Chtěl bych sem prosím tě nechat zahrát, pokud by to bylo možný, písničku od Pendulum Watercolor, protože dnešní voda, která padá venku, je opravdu velice nepříjemná pro nás řidiče a zvláště řidiči malých automobilů, kteří nám ještě navíc dávají dálkový světla do obličejů, tak je to opravdu luxus. No a ti, co musí zvlášť venku pracovat a tak dál, poklízet půhovice. Takže děkuju moc, ahoj Dan.
1: Dane, já písničku mám samozřejmě nachystanou a koukala jsem se i, jaká je předpověď počasí, koukala jsem se přímo na meteoradar a faktem je, tady v Čechách neprší, ale Morava je teda komplet celá pod deštěm, takže vám držím palcem. A k těm světlům u těch malých aut, jak jsi říkal, jo, já jsem se s tím teďka taky setkala a ono je to tím, že my jak máme u aut, u těch vlastně jako novějších aut, ale já jsem třeba teďka měla 10 let starý a taky mi to dělalo, jak to máme automatický dálkový světla, kdy to auto samo vlastně jako vyhodnotí, kdy je má zapnout a kdy je má vypnout, tak ono kolikrát fakt je, že to nevypíná zavčasu a občas to také těm řidičům svítí. Já vím, že na nás vždycky blikají kamiony, já říkám, ale já za to nemůžu, já na vás nesvítím toto auto samo, tak nám to odpusťte, obraňte se trpělivostí a hlavně teda vy na Moravě opatrně, protože jsem koukala, že tam je to teda jako mazec, tam vám prší a prší, tak hlavně opatrně.

Hunters nám dohráli na Radio Kiss a já tady mám jednu krásnou reakci od Martina. Martine, moc krát ti za to děkuju. Oni totiž ty kamiony mají světla hodně nízko a kabina je hodně vysoko a třeba na dálnici, když jsou tam svodidla anebo nějaký živý plot, tak pak ty kamery v tom autě to neumí zachytit ve tmě zavčasu anebo dokud na tebe někdo nebliká dálkama. Jinak zdravím z Ostravy a tady prší jako prase. Marťo, tak mi moc krát děkujeme za vysvětlení. My jsme tady kysáci řešili, že vlastně osobní auta svítí dálkovýma světlama a já jsem se nás všech zastávala, že to neděláme schválně, že v dnešní době už ty dálkáče jsou na automatiku a že vlastně to auto nevyhodnotí, že by byly potřeba zhasnout a zhasínají se třeba mě teďka postupně na novém autě, co mám. Na starém autě se mi vlastně rozsvíceli a zhasínali sice najednou, ale taky někdy občas později a prostě kamionům se to nelíbí, což my naprosto chápeme. Tak Marťo, já ti moc krát děkuju za vysvětlení. A vlastně fajn za to, že okamžitě reagujete, že ta interakce tady s vámi je naprosto neuvěřitelná. My pokračujeme v další hudbě tady na Radio Kiss, třeba teďka Backstreet Boys.

0: My pokračujeme v další hudbě tady na Rádiu Kiss. Já už mám na telefonu další volající a tentokrát je to Alenka. Ali, ahoj, já tě zdravím.
1: Ahoj, Kači.
0: Ahoj, ahoj. Vím, že to ještě asi nebude nějak zvesela a nebude to zvesela, myslím si, ještě hodně, hodně měsíců, protože ty tu situaci prostě teďka veselou nemáš, což je naprosto pochopitelný, takže já tě nebudu nijak trápit, jenom mi řekni, co budeme hrát a pro koho.
1: Tak bude to od vás, od holek, vzpomínky zůstanou. Mm-hmm. A bylo by to pro mýho manžela, mm-hmm. pro tebe,
0: děkuju.
1: Pro nášho malýho broučka, s kterým jsem byla v úterý na zákrok a byl statečnej.
0: Je, tak to je skvělý.
1: No. A to ani neuvěříš tomu, měl kus bůčku, měl v nose.
0: Ježišmarja, jak se mu tam dostal?
1: Buď jak, když jako vracel, nebo když špatně polknul, tak mu to vyšlo rovnou do nosu, jo?
0: Mhm, mhm.
1: Ale doktory mi tvrdili, že to má astmatického původu,
0: mm-hmm.
1: a až když to teďko už tak vyvrcholilo, tak to zjistili z klatové, takže honem rychle urgentně jsme museli jít na zákrok.
0: Mm-hmm, mm-hmm. A zvládl to perfektně.
1: Jo, zvládnu, takže je to takový naše sluníčko, jak ty jsi sluníčko, tak i on.
0: Děkuji ti pěkně, to mám radost, že máš samé slunce kolem sebe a jen tak dál, Alenko. Já tě moc zdravím. Posílám ti sílu, energii, obětí, všechno, co jde, aby se ti dařilo líp a bylo už ti časem aspoň trošku líp. A teďka aspoň ta náplast v podobě písničky. Tak se měj moc hezky, Ali, a posílám ti tvůj oblíbený song. Papa, ahoj.
1: Ahoj, děkuju ti. Ahoj.

0: Kysáci, mám tu pro vás speciální pozvánku na zářijovou noční show. Třetí čtvrtek v měsíci se blíží a vás po 22. večerní čekají nejenom čuňačinky a povídání o tom, o čem si nemůžeme v éteru povídat přes den, ale tentokrát společně s Ráďou přivítáme i speciálního hosta a tím bude Kuba Ryba z Rybiček 48. Tak si nás koukejte naladit. Už tento čtvrtek po 22. večerní naslyšenou vy moji trakoušové.
1: Noční show Rádia Kiss. Už ve čtvrtek od 10 večer.

0: Vánoční jukebox. Jukebox.
1: Jdeme na poslední jukeboxové přání této hodinky a budeme kysát si v polovině naší společné noci. Tak podívejte, jak nám to krásně utíká. Teď vám říkám, že nám to hezky utíká. Tak Pavlíku, co budeme hrát?
2: Ahoj, tady Pavel, já bych chtěl pro všechny řidiče zahrát Gazolínu, ať nám to na těch cestách hezky odsejpá, ale bacha na radary a na policajty. Každopádně bylo by to i k tobě do studia, ať ti to s náma hezky uteče. No, a bylo by to i pro ostatní kysáky, ať mají krásnou noc. Děkuju moc, ahoj Pavel.
1: Teda to byl krásný, pozitivní vzkaz. Tak jo, jdeme na to Gasolína, pak se na chvilku odmlčíme a hnedka po třetí hodině jsem zase zpátky, kysáci.
0: Radio Kiss.

0: Tři hodiny ráno a noční jukeboxy pokračují dál. Krásnou noc vám přeje Katka Brze Bohatá.
1: To nejlepší od 90. let. I v nočních jukeboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: Krásnou noc, kysáci moji milí, otevíráme druhou půlku naší společné noci. Myslím si, že jsme ji otevřeli víc jak šťastně s Pharrellem Williamsem, s písničkou Happy, tak doufám, že vy jste taky happy jak dva grepy a že je všechno prostě v pohodě tak, jak má být. Noční jukeboxy jsou tady v plném proudu, telefonní číslo 210-323-323 nebo aplikace Rádia Kiss, kterou právě využil Luboš. Tak Lubo, co ti můžu zahrát?
1: Tati, mám třetí týden noční a chtěl bych zahrát nějakou pěknou písničku od Tic Tac Toe. A je to vlastně pro vás všechny, co mají noční šichty a vlastně pro moji milou, protože chystáme svatbu, tak bych si chtěl nechat něco takového zahrát, jestli by to bylo možné. Děkuji, ahoj.
0: Ahoj Lubo, já tě moc zdravím, ale hlavně ti gratuluju, tak ať máte ten váš krásný, šťastný den, opravdu veselý, šťastný a hlavně ať je to na pořád. Teďka pro tebe Tic Tac Toe.

0: Noční jukebox. Jukebox.
1: Tak já doufám, že třeba i vy, kysáci, zažíváte nějakou erotiku, když nám tady teďka dohráli erotik. A jestli ne, protože nemáte protějšek, tak nic si z toho nedělejte. Od mojí kamarádky maminka říkala, že na každýho z nás někde někdo čeká, ta naše taková spřízněná duše. A s tou si myslím, že ta erotika bude jeje. Já doufám, že erotiku má i Jarda sem tam. Ahoj, Jardo.
2: Ahoj, no, nevím, těžko se vzpomíná. Tudle tu dobu, když na půl krápu.
1: To naprosto chápu. Taky Jardo, co ti můžu zahrát dnešní noc?
2: No, pokáče v lese.
1: Aha. Proč jsi se zatoulal do lesa?
2: vracím se ze Švýcarska a beru to přes Strážní Šumavu. A takže tak, ale celkově jsem dneska z té práce tak nějak v lese. Někdy to jde prostě úplně na jasně. Pohodu a dneska to je nějaký náročný.
1: Jasně, chápu. Tak doufám, že aspoň písnička to trošku odlehčí. Máš to domů ještě daleko?
2: 250, to už je nic. Tak akorát mě čeká teda ta komplikovaná problémová odbočka na Vídeň ještě na té jedničce, protože jedu na Moravu, takže.
1: Tak jo, já ti přeju, ať je to co nejmíň problémové, co nejmíň komplikované a ať nejsi v lese, ať jsi svěží a fit. Jardo, ráda jsem tě slyšela, přeju hezkou noc, měj si pěkně, ahoj.
3: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A

Kysáci, dovolte mi, abych vám připomněla, že na stránkách Rádia Kiss probíhá anketa o nejoblíbenější hit skupiny Lunatic. Tak ať je váš tip jakýkoliv, nezapomeňte hlasovat. Myslím si, že pak to bude moc hezký, až budeme zjišťovat, jaký že song to je. Já mám svoje tipy, která písnička vyhraje, tak jsem zvědavá, jestli jsem se trefila nebo ne. Roman Anděl se mě ptal, jestli to natáčel, tu moji odpověď, tak jsem na to zvědavá. Tak nezapomeňte jít na radiokiss.cz a hlasovat o největší hit skupiny Lunatic.

0: Pokračujeme v nočních juboxech, já to nebudu zdržovat, protože na telefonu mám dalšího z vás a tentokrát je to Juraj, který se do rádia Kiss zavolal poprvé. Ahoj Juraji, já tě vítám.
1: Ahoj, ahoj, kočka.
0: Ahoj, ahoj, gratuluju k premiéře tady u nás na Kissu a povidej, co jsi vybral za song, co ti můžu zahrát?
1: No, tak něco, kdyby se dalo důchodně například, to už nechám na tebe.
0: Ano, vybrali jsme společně v Dolinách a komu by si chtěl písničku věnovat?
1: Ano, tak všetkým, čo makají v noci, že a rozvážají kamionistům, zkrátka všetkým pekárom, policajtům, hasičům, to je jedno. Všetkým, čo robí noci.
0: Dobře, mám to tady nachystaný. Juraj, ještě jednou gratuluju, že jsem zrovna já mohla být u té premiéry, kdy jsi se dovolal poprvé do Rádia Kiss a doufám, že se brzo uslyšíme, že se ti to zase podaří.
1: Jo, může tě něco poprosit?
0: Ano, ano.
1: Dalo by se nějaká nálepka poslat?
0: Určitě na to máš plný právo, protože jsi se dovolal poprvé. Tak mi vydrž na telefonu, všechno spolu domluvíme, jo? Vydrž mi na telefonu. Jo. No a teď už jdeme na tu oblíbenou písničku, tak ahoj.
1: Ahoj.

0: každé všední ráno na Rádiu Kiss.
1: Vstáváte do práce nebo do školy až po 7 ráno?
0: To děláte chybu.
2: Nalaďte si budíka na 7 ráno, protože si tím můžete vydělat až 7 000.
3: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
4: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

0: Noční Jukebox.
1: Teda toto frčí dneska. Máme tady poslední jukeboxové přání, a komu bude patřit? Andrew.
2: Ahoj, prosím tě, má takovou prosbičku. Chtěl bychom nechat zahrát song od Black Legend, aby na ta cesta utíkala. Jedeme prodloužený víkend do Itálie, jen tak na trip, tak aby to šlo zvesela. Tak jo, díky moc a hezké oči přeju všem. Ahoj, Andrew.
1: Teda Andrew, vy se máte prodloužený víkendíček takhle v Itálii. Potichu budem závidět. Každopádně vám přejeme šťastnou cestu, moc si to užijte, písnička je tady nachystaná. Víc už toho kysáci nestihneme, ale nebojte, 2 hodiny vaší hudby máme před sebou, takže telefonní číslo 210 323 323 nebo apka Rádia Kiss.
0: Rádio Kiss.
3: ...1975, we brought you an album with a song.

0: 4 hodiny ráno a my jedeme dál v nočních juboxech. Já vám přeju krásnou noc. Od mikrofonu vás zdraví Katka Brzo Bohatá.
1: To nejlepší od 90. let. I v nočních juboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: Shakira teď rozvolnila naše boky, tak doufám, kysáci, že i ty vaše. No a co teď budeme hrát, co dál zase rozvolní naše krásná těla, to už nám řekne Vlčák. Vlčáku, ahoj, já tě zdravím.
1: Krásné ráno, Kačko.
0: Ahoj, ahoj, ahoj, jak pak se máš takhle při čtvrtku?
1: Bezumražený barty do Smiřic.
0: Takže dobře.
1: Na dálnici, no, na D11, jede to krásně, málo aut, švédsky neotravujou, tak je to dobrý.
0: Tak je to dobrý. Tak ještě mi řekni, co budeme hrát a pro koho?
1: Budeme hrát pusty holky a budeme to hrát pro tebe do studia, pro všechny skvělý kysáky, pro všechny řidiče kamionů a kinter kamionů a hlavně, ať se dneska všichni vrátí v sajku domů.
0: Dobře, to je přesně, to je totiž nejdůležitější. Tak jo, mám to tady nachystený rap master a tlustý holky a to si myslím, že tohle ta písnička nás dostatečně rozvolní, souhlasíš?
1: Takže jo.
0: No já si myslím. Minimálně se zasmějeme, protože je strašně vtipná. Vlčáku, měj se krásně a zase někdy tady na kysu. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Čau.

0: Noční jukebox. Jukebox.
1: Tak nějak přemýšlím, kysáci, že nám tady nikdo nevolal ze zahraničí, co dneska? Že skoro každý vysílání, když mám, tak se někdo ozve. A dneska někdo, maximálně nějaký řidiči, co jsou na cestě z někam, nebo právě do zahraničí, ale že by vyloženě někdo ze zahraničí volal, hele, volám z Floridy, nebo jak volají různě z Dallasu a takhle, tak to dneska nikdo nevolal, co? Takový zvláštní, že se to, občas se to sejde, že jsou třeba tři a někdy vůbec nikdo. No ale každopádně nám se to teďka sešlo i s hlasovkama z aplikace a já to smáznu rovnou teďka dvouma. Tak první Vojtíšek.
2: Ahoj Katko, prosím tebe, mám noční a poprosil bych tě, jestli by bylo možné zahrát nějakou pecku na probuzení. Ať nám to utíká. Děkuji, Vojta, pro všechny kysáky.
1: Tak Honza nám řekne, jakou pecku?
3: Dobré ráno, Klačenko. Jsem rád, že tě zase slyšíme. Všem kysákům, dobré ráno. Chtěl bych nechat zahrát pod Ice MC It's a Rainy Day pro dobrou náladu, k nám tady do skladu, ale i těm všem, kdo jsou za volantem. Díky, Honza, čau.

Kysáci, moji milí, dost často mi tady chodí zprávy, že venku prší na Moravě a že to je takový pošmorný to počasí a že vlastně, že máte na sobě takovou deku, řekla bych. Tak já vám přeju, aby ta deka byla zase hodně rychle z vás dole. Abyste nechytli žádnou podzimní depku. Pojďme se připravit na to, že ten podzim prostě pošmourný bývá, že bude foukat, že sem tam bude i pršet, že to bude takový vlastně jako nějaký. Ale od toho jsme tady my, abychom vám rozdávali tu radost prostřednictvím našeho éteru, hudbou, která vás zbaví. A my vám moc děkujeme za to, že si dáte tu práci, posíláte nám hlasovky do aplikace Rádia Kiss, anebo nám sem zavoláte. Takže noční jobboxy stále ještě pokračujou. Hlavu vzhůru, to počasí se umoudří, nebojte. A 210-323-323. To je telefonní číslo sem k nám do studia Rádia Kiss a když ho vytočíte, tak já udělám vše proto, abych zrovna vám tu písničku zahrála.

0: Kaigo dohrál na rádiu Kiss a Gabče nám řekne, co že tu bude hrát nadále. Gabinko, ahoj, já tě zdravím a vítám tě ve vysílání rádia Kiss.
1: Ahoj, já tě taky zdravím, přeju krásný ráno všem kysákům.
0: I tobě, Gabinko, ahoj. Přejeme. Co pak děláš takhle brzo ráno?
1: Jedu k lékaři do Vrchlabí, abych tam byla mezi prvníma, protože to je na dlouho, tak jedu takhle brzo.
0: Jaj teda, ale to je opravdu ještě ani ne za raního kuropění, to i ten kur ještě spí.
1: Ano, ano, je to pravda.
0: Je to tak, no, ale. Je to tak. Gabinko,
1: to
0: co čekačka. Budeme... No, hold, já ti rozumím, to se prostě nedá nic dělat, no. Gabinko, co budeme hrát a pro koho?
1: Celine Dion a bude to pro mýho přítele Paprika, který teď vstává, tak ať má hezký den a dobře se mu jezdí.
0: Myslíš,
1: a ten krásný
0: poslouchá?
1: Den přeju všem kysákům. Doufám, že jo, protože jsem to psala.
0: No vidíš, a měla si štígro, že jsi se k nám dovolala. Tak jo, Gabinko, já tady písničku mám nachystanou. Já ti přeju, ať u toho doktora seš opravdu první, když jsi stávala takhle brzo, to by bylo, aby nebylo. Tak ať seš první a hlavně, ať to všechno dobře dopadne.
1: A víš, co je krásný? Já ano. Teď tady stojím na varovňákách v autě kvůli signálu, protože pak už nebude signál. A zrovna mi zarazil pán, jestli se mně něco nestalo. To je krásný.
0: Ježíš, tak to je, hele, hodný lidi ještě nevymřeli, to je krásný. Tak, ty budeš mít tak. Hezký den dneska, věřím tomu, že jo. Gabinko, měj se krásně, ahoj, ahoj.
1: Taky se měj hezky a moc krát děkuju.
0: Ano, ano,
1: ahoj,
0: papa.
1: Ahoj.

0: Pražské sáci. Mám tu pro vás speciální pozvánku na zářijovou noční show. Třetí čtvrtek v měsíci se blíží a vás po 22. večerní čekají nejenom čuňačinky a povídání o tom, o čem si nemůžeme v éteru povídat přes den, ale tentokrát společně s rádiou přivítáme i speciálního hosta a tím bude Kuba Ryba z Rybiček 48. Tak si nás koukejte naladit. Už tento čtvrtek po 22. večerní naslyšenou vy moji trakoušové.
1: Noční show. Noční show Rádia Kiss. Už ve čtvrtek od 10 večer.

0: Noční Jukebox. Jukebox.
1: Tak máme před sebou poslední jukeboxové přání této hodinky Kysáci a potom už je před náma hodinka závěrečná, finální, kdy tady máme posledních pět písniček na přání. Takže žhavte linku 210-323-323 nebo aplikaci Rádia Kiss a posílejte mi, co byste chtěli slyšet éterem Rádia Kiss. Tak teďka má prostor Šnek.
2: Hezké ráno, Kati. Když budeš taková hodná, zahraj prosím od Garcí Vamonos. Bylo by to pro tebe do studia, pro Peterse, pro Koťu, Romčovi do taxíku, pro dětka, pro Šreka, pro Jendu, pro Davida do Havlíčkového Brodu, pro Bábinu, pro Peťuli, pro Zuzku a zkrátka pro všechny kysáky, ať jsou be happy. Díky, Šnek.
1: Já jsem hodná. Jestli jsem něco, tak jsem hodná. Bohužel chvílema až úplně jako až blbá, ale jsem hodná. Každopádně, kysáci, my jsme tady od toho, abychom vám pouštěli písničky, které vy si přejete, abyste si zavysílali s náma éterem Rádia Kiss. O to nám tady celou dobu bude. Takže teďka Šneku, Garcia a Vamonos. A co to bude potom, to už je, kysáci, jenom a jenom na vás. Rádio.

0: Závěrečná hodinka nočních jukeboxů právě začíná. Katka Brzobohatá vám přeje krásné čtvrteční ráno.
1: To nejlepší od 90. let. I v nočních jukeboxech Rádia Kiss.

0: Jubox. Kysáci, moji milí, já vám přeju krásné čtvrteční ráno. Máme tady závěrečnou hodinku nočních Juboxů. Od mikrofonu vás ještě jednou zdraví Katka Brzobohatá. Pokud jste zapli rádio právě teď, jsem tady dneska celou noc a budu až do 6. hodiny raní. Budu mít před sebou, mám před sebou ještě 5 Juboxových přání. Vlastně už jenom 4, protože to jedno je Michala. Míšo, ahoj, já tě zdravím.
1: Ahoj, zdravím tě ještě jednou.
0: Ahoj, jak se máš?
1: Ale pracovně.
0: Pracovně, jako my všichni.
1: Takže úplně jako všichni.
0: Mm-hmm. Tak Míšo, co já ti můžu zahrát, abych ti to ráno zlepšila?
1: Tak já bych si nechal zahrát od sebe třeba Les nad Moravou.
0: Mm-hmm.
1: A bylo by to hlavně jako pro všechny řidiče, když už je takový ten malej pátek, začátek, takzvaně, tak aby to všem uteklo, aby byli co nejrychleji doma hlavně mm-hmm. a co nejbezpečnější.
0: Dobře, tak jo. Michale, já ti přeju krásný den a díky ti za zavolání sem k nám do studia Rádia Kiss. Měj se hezky, ahoj. Čau. No a Kuba ještě něco chtěl, tak doufám, že se Michal trefil.
2: Kačenko, dobré ráno, tady Kubíček. Já bych tě poprosil, zahraj nám nějakou pořádnou vypalovačku, takhle při čtvrtku. Tobě do rádia, všem dobrým lidím, řidičům, Šnekový, protože má takový nádherný hlasovky, a všem pepelákům do Brna na depo, takže tak, a krásnej čtvrteček, takže čauky, kočko.
0: Díky, tobě, Kubo, ahoj.

0: Noční Jukebox.
1: Pokračujeme v nočních jukeboxích a v nočních jukeboxích. No, tak to je hezký. Vidíte, ono je totiž 5:45 ráno a opravdu asi nejvyšší čas, abych se odporoučila do postele. Každopádně jsou tady písničky na přání dle vašeho hudebního vkusu, jak já vždycky ráda říkám, vy jste ti dramaturgové dnešní noci a není tomu jinak ani teďka, teď to bude dramaturg Radomil.
2: Ahoj Kikači, mohla bys mi prosím tě zahrát písničku od Seše Stay a bylo by to pro moji skvělou ženu Janču, která určitě spí, pro Kysáky, tobě do studia a pro všichni pracující, jak nám to utíká na ten noční. Díky moc, Radomil, a pozdravím z Irska a vol moje doprava.
1: Tak my samozřejmě taky velmi zdravíme Radomile do Irska, no a písnička letí za váma. Radio Kiss.

0: tipy.
1: Tonymu je 19. Chce být spisovatelem, ale neklapne mu stýpko. Místo literární kariéry tak nastoupí na letní brigádu do restaurace zaměřené na mořské plody. A tady se jeho život otočí o 180 stupňů. Biografický příběh jednoho z nejznámějších amerických kuchařů Anthony Bourdaina si užijte v bijáku pod názvem Tony. Pro Kiss Katka Čepelíková.
0: Potřebujete, aby vám to v práci utíkalo daleko rychleji? Pustíte si Michaela.
2: Michaeličku, máš ode mě jedničku s hvězdou a pořádně velkou.
3: My si Bůh i ďábel v jedné osobě, kámo.
4: Jseš výborný, jsi prostě skvělej.
5: Michael, super, takhle jsem si dlouho nepobavil.
6: Mě je dneska celý den na umření, sotva lezu. No ale teď si mě teda pobavil.
0: Startujeme v 10 dopoledne. Těším se na vás. Michal Kavalčík. Každý všední den od 10 do 2. Na Rádiu Kiss. To nejlepší od 90. let. I v nočních juboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: French Affair nám dohráli na rádiu Kiss, co nám bude hrát dál, už nám řekne Milan, který poslal hlasovku do apky rádia Kiss.
1: Ahoj Kačenko, prosím tě, zahraj mi tam od Emily May pro všechny fajn lidi a samozřejmě i pro tebe do studia. Díky moc, Milan, ahoj.
0: Tak, písničku mám tady nachystanou, kysáci, máme před sebou poslední dva juboxy, takže telefonní číslo 210 323 323. Vytočte právě teď, aby mohl zaznít zrovna váš song.

0: Pokračujeme v písničkách na přání a tentokrát se dovolal do studia Rádia Kiss Tomáš. Tome, ahoj, já tě moc zdravím a přeju ti krásné
1: ahoj,
0: ráno. Ahoj, ahoj. Jak pak ho trávíš?
1: Na kaďáku.
0: Takže pracovně, jako my všichni tady.
1: Jasný.
0: Tome, tak abych ti to ráno trošku zpříjemnila, ještě víc, než takhle za raního kuropění vstávat a hnedka řídit a vrhnout se do práce rovnou po rovnými nohami, tak co bych ti mohla zahrát?
1: Zahráme písničku od Veronej, Nesmím čekej.
0: Ano, na mě nečekej. Pro koho to bude?
1: Tak pro všechny kysáky, kamionisty a tak.
0: Dobře.
1: A hlavně pro vás.
0: Děkuji ti pěkně, to si hodný, Tome. Já ti přeju krásný den a budu se těšit zase někdy tady na Zavolanou u nás na Radio Kiss. Měj se hezky, ahoj.
1: Super, díky.
0: Čau, ahoj. Okay.

0: Kysáci moji milí, ještě než se s váma rozloučím, tak tady mám pro vás dvě zprávy. Jedna je samozřejmě jukebox a druhá je dopravní a je to stopař na D1. Tak prosím, zbystřete, kdo tam jedete.
1: Dobré ráno, jde jenom nahlásit, kdo jede z Prahy do Brna. Tak 54. kilometr za Prahou jde po dálnici po D1, stopař, tak jenom bacha, ať ho nikdo nesejme teď ráno, nejde vůbec vidět.
0: Moc krát děkujeme za zprávu, no a teďka ten jukebox.
2: Ahoj Katko, tady Nikol a Sebastián. My jedeme na ranní hokejový trénink a Sebastián na probuzení by prosil zahrát Rihannu Don't Stop the Music. Děkujeme.
0: Nikolko, Sebastiáne, tohleto je pro mě povinnost, protože já to znám. My jsme měli mít tréninky od 6 od rána každou středu, ale naštěstí nás toho ušetřili, máme ho až po škole, ale naprosto s váma soucítím a máte můj obdiv, protože já si myslím, že příští rok už nás to nemine a tohle pro mě byla povinnost. Nikolko, nic si z toho nedělej, mě ten trénink čeká dneska odpoledne a děláme si výlet do Liberce tady z Prahy, takže s váma naprosto soucítím a přeju vám, ať se vám hlavně daří, ať to Sebíka baví a samozřejmě písnička, to je to nejmenší, co já pro vás můžu udělat. No a vy ostatní kysáci, s vámi já se loučím. Přeju vám krásný čtvrtek, doufám, že už se to všechno vypršelo, že nás čeká krásný sluneční den, no a před námi je pátek a potom už víkend, tak si ho užijte a já se na vás budu těšit zase příští týden ze středy na čtvrtek tady v rádiu Kiss v nočních jukeboxech. Mějte se krásně, loučí se s váma Katka Brzobohatá a teď už sem samozřejmě pouštím tu naší ranní trojku. Ahoj! Please don't

0: Čau, Míšo.
1: Ahoj.
2: Můžete mi říct, co to má znamenat?
1: Co?
2: Tak já se oblíknu celá do černého, abych byla jako ve stylu. A Patrik, tady pán si přijde v béžovým. A Roman úplně totální civil. Jedinou fotku jsem od vás včera neviděla, jak jste byli ve smutečním oba dva.
1: Jsme to nestíhali, že jo?
2: Jste to nestíhali.
1: Jsme sledovali všechno, co se dělo kolem zrádců a věrných.
2: Vy jste asi utíkali před tím koněm, že jo, na kterém jel.
1: Ty ohradní pán.
2: Hradní pán.
1: Hezky. Uprostřed kongresového centra jezdit na koni, tak to jsem viděl prvně v životě.
3: Nečekal jsem, že ho tam dostanou, ale wow.
1: Bylo to dobrý a padla mi brada. Hleď, ta show byla hezká, to jo. Ale co bylo ještě lepší, je to, co můžou vidět všichni. A to je první díl zrádců.
3: Ten je neuvěřitelný, jak to jde zleva doprava, vůbec nevíš.
2: Viděla jsem první kousek, já jsem pak byla hrozně unavená, ale viděla jsem tu část. Teď nevím, jestli to můžu říct.
1: Neříkej to.
2: Nemůžu.
1: Spoustu lidí to nevidělo.
2: Právě. No tak takových prvních 15 minut jsem viděla.
1: Jo.
2: Asi tak.
1: Takže pojďme. Něco. Za 4 minuty bude 6 hodin ráno. A ranní kys je tady.
4: Nej,

0: Quiz počasí.
1: Krásné dobré ráno. Dnes očekáváme oblačnou až polojasnou oblohu a jen výjimečně přeháňky. Napříč republikou budeme mít 17 až 22 stupňů Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Ministerstvo životního prostředí podpořilo prvních 860 žádostí o podporu z programu Nová zelená úsporám. Jde o bezúročné úvěry, které stát s finančními institucemi vyjednal a nyní je spouští. Program má pomoci hlavně s renovacemi bytů a domů. Banky a stavební spořitelny očekávají, že zájemců o půjčky na renovace začne přibývat. Americký prezident Donald Trump pohrozil Evropské unii dalšími cly i přerušením obchodu. Reagoval tak na prohlášení předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové, že by se Kanada měla stát prvním přidruženým členem EU. Trump to označil za možný projev nepřátelství. A teď zpátky domů.
2: Tunel bus, který už měsíc propojuje Davice a Kobylisi, dozná změn. Linka označená číslem 145 bude se začátkem akademického roku, tedy od 29.

0: 1. září zastavovat na Kuchyňce. Tunel bus tak nově obslouží i jeden z významných pražských univerzitních areálů. Pro KIS Lucie Sinková.
1: Sport. Čeští volejbalisté ve svém závěrečném utkání ve skupině mistrovství Evropy prohráli se Slovenskem 1-3 na sety. Na turnaji mají druhou porážku, hrozí jim čtvrté místo ve skupině, které je nejméně výhodné pro osmifinále. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou a teď pokračuje ranní KIS.
2: Nepokračuje, teprve začíná Blani.
3: Ano, začíná, dobré ráno.
2: My jsme tu od 6, víš?
1: To nejlepší od 90. let. KIS. KIS. Radio KIS.

0: nejlepší od 90. let. Radio Kiss, Markou, ranní trojka, to znamená Roman,
1: Míša
2: a Patrik.
0: A Patrik už se díval na net, něco ho zaujalo.
2: Ještě předtím, než vám řeknu, jaká zpráva mě zaujala, tak se chci zeptat, Míšo, kolik měříš centimetrů?
1: Ne. Neřeknu ti to. Tolik lidí mi to včera poslalo.
0: O co jde?
2: Na Floridě se totiž projednává nový zákon. Kdo měří pod 157 cm, by měl automaticky být v autosedačce. Je úplně jedno, jestli je to dospělej, malej nebo cokoliv, ale...
0: A tak podsedák ne autosedačka.
2: Přímo je tu psáno autosedačka.
1: Cože? Já mám 1,56 m. Nepřijde mi to vtipný.
0: Míša v té autosedačce napasovan. To není možný. Projednává se to, nevím, okay, jestli to klapne.
1: Ne, já si myslím, že to je hoax, že to je vtípek, který baví internet, protože na Floridě nic takovýhleho není, ale nějak někde to prej vzniklo.
0: A tak jo, no, tak zase vydělají na tom firmy, co vyrábějí autosedačky, ty lidi, kteří jsou velký jako ty, nebo malinký jako ty.
1: No jo, je jich hodně, no, ale já mám pocit, že u nás v České republice to je tak, že myslím, že 1,52 m je ta hranice.
0: Jo, jo.
2: No. Pade nebo něco takového. No, nicméně, nic Míša, takovýho. V autosedačce mě baví.
0: Tak tohle je dobrý start a očekávám, že se někdo ozve ve 7:45 kvůli rádiovému balíčku. Radio Kiss.
3: This is it.
0: Na 9. Ve 7:45. Na mě kouká Patrik. Ve 7:45. Jo, počkej, my to asi změnili teď, ne?

0: Míšo, aby ti to nebylo líto, co tebe zaujalo na netu dneska ráno?
1: Japonští záchranáři.
2: A zase.
1: Ale počkej, to je vážný.
2: Ty vždycky seš někde prostě tisíce kilometrů od nás.
1: A ty se divíš. Prosí veřejnost, nesrovnávejte nám boty.
2: To jsem čet, titulek.
3: Cože? Hmm.
1: Je to o tom, že v Japonsku mají trošku jiný zdvořilostní zvyky. Mm-hmm. A tam, když přijde návštěva, tak se automaticky zouvá. A vlastně ten pan domácí nebo paní domácí jim srovnávají boty hezky špičkou směrem ven, aby když odchází, tak si to mohli v pohodě nazout. Jenomže ty záchranáři, oni ty boty nechávají rozházený účelně, podle rolí, jak jako třeba jdou, v jakým pořadí, když třeba nesou nosítka. A hlavně mají je na straně, aby jim nepřekáželi. A další problém, když jim ty lidi takhle slušně srovnají boty, tak oni mají ty boty všichni stejný. Takže nevědí, čí jsou čí.
2: Zajímavý, Romane, co tebe zaujalo?
0: Hele, to není žádná novinka, už víme, že Robert Rosenberg chce jít do politiky.
3: Mm-hmm.
0: Ale nejvíc ten titulek, který ten mě dostal. Jenom stručně, asi neměl do čeho píchnout.

0: 15 minut. A máme sluchátka na hlavě. Posloucháme vaše hlasovky. Díky za ně, že si hned po ránu uděláte čas a otevřete aplikaci. Jestli vás něco nejvíc zaujalo, vás přímo, naše posluchače, tak je to tady, že na Floridě se uvažuje nad tím, že lidé menší 159 cm.
1: 157.
0: Sedmi.
1: Já to vím, mám to jenom o centiák.
0: Ježiš, ta rozdíl tohle, no.
1: No to je, počkej, já mít 159.
0: Budou mít podsedák nebo autosedačku.
2: V tom případě vlastně by měla být ta autosedačka, pokud je majitelem řidičského průkazu, tak i za volantem.
0: To je zajímavý, to není jenom pro cestující, ale hlavně pro řidiče.
1: Ale
0: jo?
1: Já jsem měla auto, který bylo vyšší a normálně se dá koupit takový podsedák pro řidiče, který je do takového trojuhelníku.
0: Aha.
1: Aby právě člověk došáh na pedály.
3: Je mi 32 zítra, mám dvě děti, mám 152 cm a chcete mi říct, že bych jako třeba s dětskama řídila s podsedákem? No to ne.
0: Počkej, ale řidič zase, to snad má každé auto, ne? Nastavitelnou sedačku, že si napumpuješ a zvedneš si.
4: No, můžeš to dát kamkoliv.
1: Dneska už jo, ale starší auta to neměli.
0: To ne, no.
5: Nazdárek, Miško, a teď si vem, že budeš mít autosedačku na motorce.
1: To by byl právě průšvih, protože bych nedošáhla na zem.
0: Tak to zase máte nějakou tu páčku a ona se vám vyklopí, on se vám vyklopí stojánek, ne?
1: Ale to nemá každá motorka, to mají ty hodobožový možná
0: no,
1: někde.
0: No nebo ty malý, že jo?
1: Ty malý, no.
4: Budem prodávat chůdy na tady ty stupačky.
0: Jak přijedeš na tu křižovatku, vidíš červenou a vyndáváš chůdy.
1: Já jsem viděla takový udělátka, že když motorka zpomalí, tak vyjedou ty přídavný kolečka.
0: Taky dobrá věc.
1: Dobrý.
0: Všechno se dá vymyslet.
1: To je pravda.
0: Pokud jsme si tohle všechno nevymysleli,

0: Dnes je čtvrtek 17. září. Údajně je dneska i den country hudby.
1: Je to pravda, mezinárodní den.
0: Takže Míšo, Patriku, dostáváte za úkol vymyslet nějaký raní country shot. Country shot.
2: Country shot.
3: Country road.
4: No, to není moc.
2: A něco vymyslíme.
4: Nad nebem svítí hvězda.
2: Nemusí to být úplně novinka.
0: Může to být cokoliv.
2: Dobře.
3: Veď mě dál cestovat.
2: No takhle určitě všechny kysáky probereš.

0: KIS počasí.
1: Krásné dobré ráno, dnes očekáváme oblačnou až polojasnou oblohu a jen výjimečně přehánky. Napříč republikou budeme mít 17 až 22 stupňů Celsia.
0: Radio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Strany vládní koalice budou pokračovat v jednání o návrhu státního rozpočtu na příští rok. Koaliční SPD a motoristé chtějí snížit schodek 389 miliard korun, se kterým původně přišlo ministerstvo financí. Vláda Andreje Babiše plánuje rozpočet schvalovat na svém příštím řádném zasedání v pondělí 21. září. Poté ho dostane k projednání sněmovna. Téměř 150 zaměstnanců závodu společnosti Bosch čeká propuštění. Německá firma se rozhodla přesunout část výroby ze Slovenska na Balkán. Vedení to omlouvá proměnou automobilového průmyslu i náročností na lidskou sílu.
0: Sport.
1: Na závěr bojů ve skupinách B a D na mistrovství Evropy volejbalistů přišli o 100% bilanci polští obhájci titulu i olympijští šampioni z Francie. Oba favorizované celky nezvládly pětisetové bitvy s domácími výběry. Poláci podlehli v Sofii Bulharům a Francouzi v Kluži neudrželi proti Rumunsku vedení 2-0. Tolik zprávy s Blankou Haloubkovou, další nás čekají zhruba za půl hodiny.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.

0: Pravdou je, že tím můžeme trošku naštvat, ale jestli to chceš Patriku udělat, aniž bys věděl, co to způsobí, tak klidně můžeš.
1: Jsem pro, ale vůbec nevím, o co jde.
0: Třikrát zabouchej na stěnu. Parťáci, máte svátek!
1: Vlaďo!
0: My máme vedle country rádio, víte? A dneska je světový den country hudby.
1: Ty budou mít radost.
0: I nás zabijou zase.
2: Nad námi svítí hvězda country.
0: Pak v té kuchyňce, když se setkáme v 10. Hele, a proč nám furt boucháte do té stěny?
3: My jsme vám jenom dávali vědět, že slavíte.
0: A proč tam hrajete nahlas tu hudbu? Tak je to tady. A měli jste za úkol vybrat nějaký country ranní shot a kysáci vám radí.
4: Míšo, Patriku, co takhle Redneck s Cotton Eye Joe? To probere každýho.
0: To bylo nejvíc.
5: No, tak přece Rednecks a jejich největší bombu asi Cotton Eye Joe.
3: Cotton Eye Joe je opravdu jejich velká pecka. Líbí se mi ten nápad něco od Rednecksu. Jenomže Rednecks neměli přece jenom písničku Cotton Eye Joe.
0: To je pravda.
3: Pojďme si dát nějakou trošku jinou.
0: Tak schválně název, pojď Míšo.
3: Ha, Old Pop in an Oak.
6: Ranní show.
7: Ranní show.
0: Ta je dobrá.

0: country hudby, tak jsme si něco dali. To se hodí ta jedna věc, Patriku, co máme s sebou. Přes celý sál jsem včera chodil s takovou ohromnou taškou, když jsme byli v kongresovém centru, protože tam byla premiéra Zrádců.
1: Ano.
0: A byla nádherná, bylo to skvělé. No a zastavila nás posluchačka Anička, myslím, že jo, vejt, Anička.
2: Anča,
0: a ona nám dala ohromnou tašku, podívej se na to. A v té tašce je navíc vlastnoručně vyrobený klobouk. Co?
1: S logem Zrádců.
0: To je co? To je skvělé. A je tam vzkaz, ten ti taky dávám.
1: Jo.
0: A schválně, jestli bys ho rozvinula a řekla nám, co tam je napsáno, že si to máme v tuhle chvíli přečíst.
1: Romane, Míšo a Patriku. Děkuji za všechny chvíle, kdy nám prostřednictvím Rádia Kiss dokážete vykouzlit úsměv, zlepšit náladu a zpříjemnit i ošklivý den. Za váš hlas, který známe z rádia, za energii, kterou rozdáváte a za to, že i obyčejná cesta autem nebo den v práci může být díky vám o něco veselejší. Tohle je malá pozornost jako poděkování pro každého z raní trojky za to, co děláte a zároveň malá vzpomínka pro vás na jedno krásné setkání s vámi mimo éter.
0: Hezky.
1: Ať vám to dál hraje stejně dobře jako doteď. S přáním všeho krásného, Anna.
0: Aničko, děkujeme hezky. Moc. Zdravíme i tvého partnera. Jsme domluvený, voláš prý do soutěže 7-7, takže samozřejmě linky tady budou otevřené jenom pro tebe.
2: Teď počkej, teď se dovolá, bude problém.
0: To by byl gol teda, kdyby se ti to povedlo, ale čekat tě budeme v soutěži 7-7.
3: Partnerem celoroční soutěže 7-7 je Comfort Group. Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
0: Jenom abys věděla, Aničko, tak Míša už si tady klobouk zkouší a tohle je dárek pro tebe
1: to
0: navíc.
1: Pro mě?
0: No to víš, je to bláze. Takový starosti si s náma dělá.
1: Děkuju, Aničko, ty jsi zlatá.
0: Vy jste hodný. Jo a Filip.

0: Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
1: Nové i starší hity z diskoték poslouchejte v horečce sobotní noci s DJem Basslickerem.
2: Hi, this is Denzel. How are you doing?
3: Hi, this is Zina.
4: Hi, this is Marcus Schultz.
5: Hello everyone, this is Alexandra Sten.
6: The DJ Basslicker.

0: Silver na Radio Kiss před 7 hodinou ráno. Všímáš si taky, Patriku, i vy hlavně kysáci toho, že Míša dneska nějaká vysazená zase na japonský informace.
1: Zase Míša zabrousila do Asie, co se děje.
2: Ale ne, mě to zaujalo, protože japonští záchranáři prosí veřejnost, aby jim nesrovnávala boty, protože srovnávání bot patří do zdvořilostních zvyků. Když přijde návštěva, hostitel jim srovná boty. A tak si říkám, no tak pojď, jdu se podívat, jaký další zvyky tam máte. A je to docela zajímavý. Třeba smrkání je tam zakázané.
3: Partnerem celoroční...
0: To jsem nechtěl pustit, počkej.
1: To je smrkání až poslední.
0: No, ale nastýdlí i v Comfort Group normálně, jo, to takhle vypadalo.
2: Popotahovat můžete, to je tam normální, takže když vidíte vlastně ty Asiaty, jak sem přijdou a popotahují, tak to je normální, ale to smrkání berou za neslušný.
0: A od smrkání kousek k srkání, že jo?
2: A srkání je naopak povoleno.
0: To je takový divný.
1: To je divný, jako nechám si týt z nosu a nebudu srkat. Já,
2: no oni si nenechají týt, oni to popotáhnou.
1: No to je ošklivý, fuj.
2: Taky ve vaně se tam jen tak nevykoupete s mýdlem a se šamponem. Oni se zásadně jenom sprchují. Mm-hmm. A co je taky dalšího zajímavého, je, že spropitný se v Japonsku nedává. Oni jsou hrdí, tím pádem žádný spropitný nepotřebujou.
0: To je pravda.
2: A další věc, co bychom si měli teda převzít, jíst za chůze je neslušný. A je zakázáno volat v autobusech a ve vlacích.
0: OK, co tam máš dál ještě?
2: To je všechno.
0: Mě to stejně úplně jedno. Já dneska nebudu v Japonsku, já budu doma.
2: Tak to je v pohodě, to smrkat můžeš.
1: Jo, vysmrkám se, to jsem chtěl.
0: Jediný zvyk pro 7 hodinu raní pro český národ je jaký?
1: Peníze.
0: Tak jste se shodli.

0: Takhle upřímně, přál bych si, aby jsme se dostali jednou do Japonska, musí to být nádherný zážitek. Jenomže ono to tím nekončí.
1: Jak to?
0: Co bude v 7?
1: No soutěž. No.
2: Budeme házet kostka.
1: Ježíš ty vole. Run,
3: run, river, carry me home to the ocean. To bylo až moc upřímný tohle, Patrik.
1: Pardon.
0: Za to se v 7 duc omluvíš.
1: Okay.

0: i sem za volantem po celé republice.
1: Rendis.
2: 57 km D11 směr Hradec, tak v tom zúžení, bacha, dobrežuje se, je tam osobák s defektem a zasahuje v pravém pruhu.
3: Vážnou nehodu vyšetřují na dálnici D1 na 238. kilometru ve směru z Prahy a v Ostravě na silnici 11 na 290. kilometru ve směru na Opavu řeší požár auta.
1: Nehoda je i na napojení na silnici číslo 6, jedete-li řekněme z Františkových Lázní, směr Cheb a dál k hranicím, počítejte s tím.
4: Potřebujete, aby vám to v práci utíkalo daleko rychleji? Pusťte si Michaela.
5: Michaeličku, máš ode mě jedničku s hvězdou a pořádně velkou.
6: Ty jsi bůh i ďábel v jedné osobě, kámo.
7: Jseš výborný, jsi prostě skvělej.
8: Michael, super, takhle jsem si dlouho nepobavil.
9: Je dneska celý den na umření.

0: Počasí.
1: Napříč republikou bude dnešní obloha oblačná až polojasná a jen výjimečně se objeví přeháníky. Nejvyšší teploty očekáváme mezi 17 až 22 stupni Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Letecké společnosti přišly s novinkou. Kromě sedadla si nyní cestující mohou nově připlatit i za rezervaci loketní opěrky. Důvodem k tomuto kroku byly časté zmatky a tiché války mezi cestujícími o to, kdo má právo na pravou a kdo na levou. Hlavně prostřední pasažér si nově svou opěrku nebo klidně obě jednoduše zaklikne už při rezervaci. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová nabídla Kanadě možnost stát se historicky prvním přidruženým členem Evropské unie. Tuto přelomovou nabídku přednesla na půdě Evropského parlamentu ve Štrasburku. Podle šéfky komise sdílejí obě strany stejný pohled na svět, demokratické hodnoty i přístup k zásadním výzvám od umělé inteligence

0: přes klimatickou krizi až po válku na Ukrajině. A teď zpátky domů.
1: Historické kino Sokol v Roudnici nad Labem čeká rozsáhlá rekonstrukce za více než 112 milionů. Tělocvičná jednota Sokol chce v budově do roku 2028 zřídit kulturní a kreativní centrum s multifunkčním sálem, hudební zkušebnou, studiem, technologickou dílnou a komunitní kavárnou. Pro KIS Lucie Sinková.
0: Sport. Valašské derby se změnilo v jednoznačnou záležitost. Vsetín doma na Lapači deklasoval ve čtvrtém kole první ligy rivala ze Zlína 7-1 a v novém ročníku má ze 3 zápasů 3 výhry a 8 bodů. Ve špatném startu do sezóny pokračuje Jihlava, která padla v Sokolově 3-6. V čele pořadí je pardubické Béčko. Východočeši uspěli v Kolíně 3-0 a jsou 100%. Zprávy na KISu přinesla Blanka Holoubková.
2: 7 v 7. Zavolejte právě teď do Rádia KIS a vyhrajte až 7000 korun. 210 323 323.

0: jak to asi dneska dopadne. Co padne na hrací kostce? Soutěž začíná.
1: Bylo 7 hodin ráno.
2: A na rádiu Kiss.
1: Začíná soutěž 7-7.
3: Dneska žádný peníze rozdávat nebude. Já rozhodnu, že nebude. Ty na mě, Patrik, moc ošklivý. Ty zaknu mě, vole. Jaký vole?
0: Duc, pomalu.
3: Co? A on jako... takový, on může, já nemůže?
0: Já vím, že to řekl, ale nemusíš to opakovat zase po něm.
3: Hele, já dneska nerozdávám žádný peníze. Alebo, hele, kdo volá na Radio Kiss?
0: Hanka volá do soutěže.
3: Hacky den.
4: Ahoj, ahoj, Duc.
3: Ahoj, hele, ty chceš nějaký peníze?
4: No, bylo by to super.
3: Hele, tak ty musíš zazizi. Ty musíš řeknu Patrik, no. Ať on omluví na mě a musí být na něj hodně jako ty, jo?
4: No jasně, Patriku, to se nehodí, to se musíš omluvit, Duc. Nemůžeš být takový škaredý.
3: Ještě víc, mu na něj hodně ošklivý.
4: Ještě? Jo. No tak Patriku, zaplatíš to ty, jo?
3: Kolivý, a teď hodíme seku, jo?
5: Jo, ty jo, dobře.
0: Tak to by byla dobrá forma omluvy.
5: Dobře, Duc, já se ti omlouvám za moji nevymáchanou pusu, ze které bylo vyřčeno na tvůj účet jedno slovíčko, které se nehodilo k tvé imaginární osobě.
3: Dobrý, tak jo. Hanko, hele, ty můj šikovný hoka, ty můj zazizí dobrý a já teď zkusím hodit něco dobrýho, jo, kde splatí Patrik.
4: Jasně.
0: Jedničku. Pojď, dvakrát Česku.
3: Hele, dej mi dvě kostky. Může, jo? Hazi.
4: No.
0: Pojď,
3: Míšo. Hele, celkem drahý. Hani.
4: No.
3: Hele, já myslím, že ty má dobrý den, protože tam je pětka a my dáme tobě 5000.
4: Hurá, výborně. Hurá.
3: Patriku, penězenku a dává Hanka.
5: Hurá.
0: Jak je, Duc zvyklá, ne? Hned cash, ne? Peníženku, ne přeposlat na účet, jak je to tady běžný.
3: Ne, hele, cash, jdeme
5: jedině
3: cash.
5: Do ruky.
0: Na dřevo. Hani, to musíš mít velkou radost, že ses konečně dovolala, viď? A máš 5000.
4: Jsem ráda, že jsem se vůbec dovolala.
0: Podívej, funguje to, takže super. Posíláme, ať máš lepší den, měj se moc hezky.
4: Super.
0: Ahoj.
4: Ahoj.
1: Partnerem celoroční soutěže 7-7 je Comfort Group. Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
3: Vidíš ty, Patrik, když ty ošklivý na mě, ty platí peníze. Ty ale pamatuj si dobrý, jo?
5: Já ti budu nadávat častěji, což očividně to funguje.
3: Budeš mi platí penězemka.
1: 7-7. Zítra opět pokračujeme. 7 hodin ráno na Rádiu Kiss.

0: Krásně nám, Romane, hraješ.
1: To je hudba z Pána prstenů.
2: Schválně, relaxačně. To je pro všechny prvodárce. Pardubicko, dobře poslouchejte.
3: Dobré ráno, kysáci. Právě se nacházíme v pardubické nemocnici, kam bychom vás rádi pozvali. Od 7 do 11 hodin tady probíhá Daruj krev s rádiem KIS. Takže pokud jste někde v okolí Pardubic a chcete udělat dobrou věc, tak dneska od 7 do 11 tady hledáme prvodárce. No a jsou tady připravené odměny od partnerů, takže pokud byste chtěli například i samolepku nebo nějaký malý dáreček od rádia KIS, stavte se dnes do pardubické nemocnice.
2: Davide, výborně si to popsal a jsme rádi, že u takových událostí můžeme být. A děkujeme předem všem prvodárcům,
0: všem pravidelným dárcům,
4: všem sestřičkám, doktorkám a doktorům.
2: A ať to teče. KIS Radio.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Připomínáme vážnou nehodu na dálnici D1 na 238. kilometru ve směru z Prahy a taky se bouralo v Kolíně v Žižkově ulici.
2: A navíc v Českých Budějovicích na Lidický, kde je nehoda u nového business centra Piano. Takže šťastnou klidnou cestu.

shopu si vybere celá rodina. Pro nejmenší máme dětské vodíčko, aby bylo jasné, po kom mají hudební vkus. Pro tátu pořádný pivní půl litr, protože hydratace

0: Počasí.
1: Krásné dobré ráno. Dnes očekáváme oblačnou až polojasnou oblohu a jen výjimečně přehánky. Napříč republikou budeme mít 17 až 22 stupňů Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Policie po úterním zásahu Národní centrály proti organizovanému zločinu v Nymburce a na dalších místech zadržela 5 lidí. Všechny propustila a nikoho neobvinila. Zásah souvisí s podezřením na trestnou činnost při zadávání veřejných zakázek. Informoval o tom státní zástupce Vrchního státního zastupitelství v Praze Pavel Raček. Za zboží obsažené v malých zásilkách, které přichází do zemí Evropské unie, se bude nově platit celounijní manipulační poplatek. Vyplývá to z rozsáhlé reformy celního kodexu EU, kterou ve Štrasburku schválil Evropský parlament. Krok zasáhne zejména čínské online prodejce Shein nebo Temu. Výši poplatku stanoví Evropská komise a bude ji každé 2 roky přehodnocovat.
0: Sport.
1: Čeští tenisté mají za sebou několik dní přípravy před utkáním druhého kola kvalifikace Davisova poháru proti USA. Podle kapitána Tomáše Berdycha probíhá vše podle plánu. Vzhledem ke složení týmu soupeře chystá ve čtvrtek ještě tréninky s tenistou, který hraje levou rukou. Nominaci na zápas oznámí dnes během losování. Zprávy na KISu připravila Blanka Holoubková.
2: Umíte vnímat hudbu všemi smysly?
3: Já jsem ji asi nikdy nejedla.
4: Taky nevím, jak se čichá.
5: Za chvilku.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: toho plné sociální sítě. Lidi poslouchají hudbu a u toho se natáčí. A jediné, co nesmí dělat, dávat najevo emoce.
1: Nechceš to zkoušet, že ne?
0: Chci. Teď tady na Kisu veřejně před všemi.
2: To je dobrý, ale to se mi líbí.
0: Sám nevím, co to způsobí. Kysáci, vy si to taky můžete způsobit. Vy si to taky můžete vyzkoušet. Takže potřebuju, abyste se upřeně dívali do vaší kamery, kterou máte před sebou, protože potom bych jako důkaz tohle video dal ven na naše sociální
1: Dobře.
0: Sítě.
1: Tak já dám asi na stranu ten mikrofon trošku.
0: Jo, v
1: tak.
0: Pohodě. Tak jo. Chápete, jo?
3: Jo.
0: Poker face.
1: Nehnout ani brvou.
0: Ani brvou.
3: No problém.
1: Moment.
3: Míšo, nech to.
0: Ne. Dívej se na tu kameru.
1: To je strašný.
0: Budete jenom vnímat tu hudbu.
1: Neumím.
0: Pouští si vždycky nějaké slavné hity, které známe. Je to jenom poslechnout si písničku.

0: Ach jo. Ale Míša se držela dlouhou dobu.
1: Ale to nejde, kde jsi to vyhrabal.
2: To jsou plný socky teď, poslední dobou. Vy jste si toho nevšimli, ne, že to dělá snad každý druhý teď.
1: Ne, tak tohle jsem neviděla.
2: Tak já vám za chvilku dám kolo číslo 2, kde se můžete opravit, jo?
3: Ale dvojka. Raníkis. Roman Anděl, Patrik Peltan a Míša Dinhová.

0: já si myslím, Patriku, že první kolo jsem vyhrála já.
1: Ochlup, jo.
2: Takže poslech písně bez emocí, Poker Face, nesmíte hnout brvou, můžou si to zkoušet i kysáci. Okay. Ty tedy tvrdíš, že už víš, do čeho jdeš?
0: Jo, teď si myslím, že už vím, o co půjde.
2: Ok, no, tak si to zkus, zaměř se na kameru.
1: Jenom Míša?
2: I ty.
1: Aha, dobře, počkej.
2: Já sám vlastně nevím, co to
0: To nejde.
2: Nesmát se, koukat se do kamery. Jedeme.

0: zkusíme to do třetice.
1: Ano.
0: Jestli to vydržíte nebo ne, protože tady na Kisu probíhá menší test. Teď je to velký virál na sociálních sítích, lidi si pouštějí slavný hity. Mm-hmm. Oni jsou trošku takový upravený, no a cílem je, když se u toho natáčíte, že nesmíte hnout brvou. Vůbec, jo.
1: Okay. Ano.
0: Poker face.
2: Aj!

0: Jirka se lehce usmívá, ale s Patrikem to absolutně nehne.
1: Ale musel jsem se hodně snažit.
2: A to jo, no.
1: Jako
2: já jsem se hlavně nesměla podívat na Romana, ty jo.
1: To je jako já ve sprše, despacito.
3: Najděte na webu protex.cz produkt označený logem Rádia Kiss. Přečtěte jeho název do vysílání a vyhrajte poukaz na nákup v hodnotě 5 000.

0: Krásné ráno, Míša s Patrikem prolétli, vím si, testem, jako by se nechumelilo, všechno OK.
1: No mané, ty ďáble, co jsi to tam pustil, já jsem si cvrkl do textilu z toho.
0: Byly to nějaký upravený písně, kterým se lidi smějou na sociálních sítích, nesmíš hnout brvou, jak jsme říkali, akorát mi nedošla jedna věc, my jsme vlastně naše posluchače dneska, hlavně prvodárce, poslali do pardubické nemocnice. Tam být v klidu, to potom asi nebylo úplně
2: jednoduchý. To je těžký.
3: Tak ta druhá, třetí ukázka je takový klasický díl Československo hledá superstar.
4: Počkej, Československo hledá superstar, to tam zmatlal všechny soutěže talentový.
0: Dobře, no, ale jo, všechno spojil.
1: To si děláte srandu. Já jsem u toho snídal, já jsem se málem zadusil.
0: Spíš ta první ukázka, to byla taková překvapivá, ty další dvě už takový bomby nebyly.
4: Ale víš, co mi pomohlo nejvíc udržet kamennou tvář?
0: Hmm.
4: Vědomí toho, kolika lidem si zkazil den.
0: Jak to?
4: Nastoupili do auta, vůbec nic netušili a mysleli si, že mají rozbitý rádio.
0: Ne, rádio.
4: Co s tím, já s tím krámem zase?
0: Rádio máte zcela v pořádku.

0: dát to Michalovi do playlistu.
1: Já, prosím, co? To je skvělý nápad.
2: Jo.
0: Hele, to bychom mohli.
1: Jo, prosím, to uděláme.
0: Nečekaně přimazat mu originál tady za tu verzi.
2: Jo.
0: A sledovat jeho reakce.
2: To je dost dobrý.
3: Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10. When

0: Jo, špecialisti, už mu ty gule z tej skrýně otvárte, lebo to sa nedá počúvať.
1: Kysem za volantem po celé republice.
2: Ne, to nebylo na Imagine Dragons, kteří teď dohráli, ale na ty věci, které se tady odehrávaly, Juraj, dobře ty. Zdravíme teď do Děčína, bohužel tady máme teď čerstvou dopravní nehodu přímo v ulici Teplická a není to jediný problém.
3: Bouralo se na Bruntálsku na silnici 11 u Milotic nad Opavou, taky na silnici 17 u Chrudimi, v Brně v Husické. Osobák srazil chodce a nehodu ještě řeší v Jablonci nad Nisou v Liberecké ulici.
1: Nové i starší hity z diskoték poslouchejte.

0: Automaton. Makáme na tom. Na vaší spokojenosti. Chcete auto podle svých představ a svých finančních možností? Automaton Praha Smíchov. Dovezeme nová i zánovní auta. Naše služby jsou rychlé, spolehlivé a na míru vašim potřebám. Automaton.cz.
1: Sběratelské mince. Drahé kovy. Spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
2: Radio Kiss. Filmové tipy.
3: Na Disney Plus na podzim dorazí znovu provdaná císařovna. 10 dílů lásky, intrik a pořádně zamotaných vztahů. Tohle si prostě nemůžete nechat ujít. Císařovna Navier zjistí, že její manžel jí podvádí, což jí samozřejmě pěkně naštve, ale nevyvádí netilá scény, zvolí poněkud elegantnější řešení. Rozvod, ale s podmínkou, že se může znovu vdát. A koho si vybere? Konkurenčního prince. Těšte se na seriál podle slavného webtoonu, který se z velké části natáčel v Česku, konkrétně v Českém Krumlově. Pro Kiss, Katka Čepelíková.
4: Potřebujete, aby vám to v práci utíkalo daleko rychleji? Pusťte si Michaela.
5: Michaeličku, máš ode mě jedničku s hvězdou a pořádně velkou.
6: Ty jsi bůh i ďábel v jedné osobě, kámo.
7: Jseš výborný, jsi prostě skvělej.
8: Michael, super, takhle jsem si dlouho nepobavil.
9: Mě je dneska celý den na umření, sotva lezu. No ale teď si mě teda pobavil.
4: Startujeme v 10 dopoledne. Těším se na vás.
2: Michal Kavalčík. Každý všední den. Od 10 do 2. Na Rádiu Kiss. Rádio Kiss. Počasí.
10: Krásné dobré ráno. Dnes očekáváme oblačnou až polojasnou oblohu a jen výjimečně přeháňky. Napříč republikou budeme mít 17 až 22 stupňů Celsia.
2: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
10: Česká televize plánuje od letoška do roku 2030 propustit 12% zaměstnanců. Vychází to z dlouhodobých plánů, které už dříve schválila Rada ČT. Na jednání rady to uvedl generální ředitel Hynek Chudárek. ČT v současnosti zaměstnává okolo 2900 lidí. Správní rada Kennedyho centra hlasovala pro okamžité uzavření kulturní instituce ve Washingtonu. Oznámil to americký prezident Donald Trump, který je zároveň předsedou správní rady. Rozhodnutí přišlo v době, kdy se centrum potýká s finančními problémy a spory o instalaci Trumpova jména na fasádu budovy. Federální soudce už podruhé znemožnil vedení Kennedyho centra, aby na fasádu instituce vrátilo jméno prezidenta Trumpa. A teď zpátky domů.
11: Přestavba zchátralých plzeňských lázní zhruba za 2,5 miliardy korun, která se připravuje 4 roky, by měla získat stavební povolení tento měsíc. Do konce listopadu chce mít kraj jako majitel objektu hotový prováděcí projekt a příští rok na jaře má vyhlásit výběrové řízení na dodavatele. Z Plzeňska Lucie Sinková.
2: Sport.
10: Po Spartě čeká první zkouška v evropské lize také na Plzeň. Viktoriáni ale mají v úvodním zápase této soutěže výhodu domácího prostředí. Ve Štruncových sadech vyzvou v 21 hodin belgický Royal Union Saint-Gilloise. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou a teď pokračuje ranní Kiss.
12: Taky vítej v Lani v naší ranní trojice a v ranním Kissu. Zdraví vás Román.
13: Míša.
12: A taky Patrik. Pojďme na devadesátky.
2: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: Michal Kavalčík navázal na to, o čem jsme se tu s ním bavili. A zeptat se zrovna na tuhle otázku v dopoledním kysu, to chtělo asi velkou kuráž.
1: Gumy, pneumatiky, celoročky, ne, ano, zimní, letní. Přezouvám pravidelně. Nepřezouvám. Už mě to nebaví. Vaše zkušenosti. Jak to máte vy, kysáci?
2: Těším se na ty odpovědi. Já právě mezi tou 10. a 11. ladit nemohl, protože jsem právě byl řešit zimní pneumatiky.
3: Jo.
2: Ale slyšel jsem potom reakci Michala, že už se tady smál tomu, že snad, aby se posluchači dohodli, to bude o tom, že dokonce na každý den budou jiný pneumatiky. Že prý tolik hlasovek nezažil dlouhou dobu, aby dorazilo během 1 hodiny do vysílání Rádia Kiss.
3: Jo, tak to musel být velký boj.
2: Za chvilku si pustíme ty nejlepší odpovědi ze včerejšího dopoledního kisu Michala Kavalčíka. Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance, like the roof on fire.

0: Ano.
1: V tomto tématu jsou pouze dva tábory lidí. Michaele, zopakuj nám to.
2: Jak to máte vy, kysáci? Přezouváte poctivě léto, zima?
3: Tak pojďte, kysáci.
4: Tak já používám i zimní, i letní pneumatiky. A vůbec mi to nevadí. Celoroční jsem ještě nikdy neměl, ani nepoužívám. Protože se mi zdá, že je to zbytečný. A ty zimní pneumatiky zvládají o něco líp na sníh a na led, než ty celoroční.
5: Určitě přezouvat. Celoročky by mi ani celý rok nevydržely, protože jezdím fakt hodně. Takže zimní gumy na Bruntálsku 100% dávat.
6: Tak samozřejmě gumy přezouvat, letní, zimní, protože jsem měl jednou celoroky a ty gumy celkem praskají. No a když ti praskne taková guma na dálnici, je to neštěstí. A když ti praskne ta druhá guma, tak je to taky neštěstí.
1: Balíček Rádia Kiss a bezpečnou jízdu přeju Kikince.
7: Určitě přezouvat, taky nosíme v zimě zimní boty a v létě letní, ne?
1: Ale no to víš, že jo.
8: Be happy. Kiss. Kiss. Radio.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Dobré ráno, Kysáci, je 8 hodin 18 minut a bouralo se na Pražském okruhu na 59. kilometru ve směru na Běchovice. V Praze na Cínovecké se srazil osobák s nákladňákem a další nehody řeší v Děčíně v Teplické a v Jablonci nad Nisou jsou v Liberecké ulici.
2: V Hořovicích u Berouna má nyní docházet k mimořádné události. Evakuuje se nemocnice, proto je uzavřena ulice k Bažantnici. Více zatím nevíme, čerpáme ze stránek Policie České republiky.

0: jsou zpět. A míří k nám i s ikonickou Nicole Scherzinger. Oslavte s nimi 20 let od vydání debutu PCD. Poslechněte si ty nejslavnější písně. Buďte u toho. Pussycat Dolls. 23. září v pražské O2 aréně. The Pussycat Dolls přiváží Live Nation. Podporuje Radio Kiss.
1: Nejoblíbenější hity jukeboxů Rádia

0: dnes večer od 6 hodin. Rádio Kiss počasí.
1: Napříč republikou bude dnešní obloha oblačná až polojasná a jen výjimečně se objeví přeháníky. Nejvyšší teploty očekáváme mezi 17 až 22 stupni Celsia.
0: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Prezident Petr Pavel druhým dnem pokračuje v návštěvě severozápadu Čech. Dnes navštíví Karlovarský kraj. Hlava státu mimo jiné vystoupí na konferenci Sdružení místních samospráv České republiky v Karlových Varech. Ve středu byl prezidentský pár v Ústeckém kraji. Prezident řekl, že svou cestou chce ukázat oba kraje z trochu jiného pohledu, než na jaký jsou lidé zvyklí. Při světové premiéře nově objevené hry Václava Havla Varování 26. září v New Yorku vystoupí 86-letý herec F. Marie Abraham. ČTK na to upozornil David Dušek, který Havlův text objevil v pozůstalosti svého dědečka, spisovatele a signatáře Charty 77 Zdeňka Urbánka. Varování spolu s Abrahamem bude číst dříve avizovaný americký spisovatel Adam Gopnik.
0: Sport.
1: Ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný odmítl návrh z fotbalového prostředí, aby vnášení a používání pyrotechniky na sportovních utkáních bylo trestným činem, nejen přestupkem jako dosud. Doporučil pořadatelům v této věci důsledně využívat současnou právní úpravu. Zprávy v jedné minutě přinesla Blanka Holoubková.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: Fun na Rádiu Kiss. Čtvrtek 17. září. Jasně víme, že je dneska světový den country hudby, co jsme oslavili v našem ranním šotu.
1: Tak je národní den profesionálních uklízečů domů, národní den domácích ptáků a potom je taky, tyjo, den, kdy vypršel čas.
0: Představa, že by nám někdo oznámil, že máme posledních, nevím, 12 hodin času a pak už nebude.
2: Co byste udělali jako první?
0: Skočil bych do vlašského salátu. No jako, že bych neřešil kalorie a tyhle věci, normálně bych se přejet. A to říkám ještě hodně slušně.
2: To je dobrý.
0: A rohlík bych si k tomu dal.
1: Ne, dva.
0: A pak bych šel sem do studia a odblokoval linky a neustále házel kostkou a rozdával peníze.
1: To je dobrý,
0: Protože ty peníze už by nám potom byly k ničemu, vy.
2: To je pravda.
1: Co ty bys udělal, Patriku?
2: Já? Nějakou trestnou činnost asi.
0: A to říkáš veřejně
2: nahlas. Právě mě to napadlo jako první a mi to bylo blbý to nějak znamená, specifikovat.
0: Takže to se ti honí hlavou, jo, tyhle věci.
2: Ne.
0: Co je podle tebe trestná činnost?
2: Chtěl bych zkusit něco zakázaného.
0: Jako třeba.
2: Třeba rozbít něco.
0: To můžeš udělat i tak.
2: Jakože když rozbiješ výlohu, tak je to super, jo.
0: No super to není.
2: No není.
0: Ale že si to jako můžeš někdy dopřát.
2: No, ale nechtěl bych si jít sednout, že jo.
0: To je pravda,
2: to by nestihli.
0: No.
1: Stejně bys šel jenom na chvilku.
0: To je pravda, jak to z Patrika vystřelilo, ty jo.
2: Nakonec dnešního dne bych rád připomenul, že Anastasia slaví 58. narozeniny a například 15. října ji můžete vidět v Brně, kde vystoupí.
0: Vidíš to? Heleč, a náhodou takhle nespíval tady někdo z nás Anastasia nedávno v pořadu Lepší než originál.
2: Kdo to byl, Míšo?
1: No, to byla ta Wendy.
0: Wendy Ronka. One day in your life. Co kdyby jsme si to dali?
1: Jo, dejme.
2: Dáme.
0: Ať si Anastasia odpočine, protože má narozky.
3: Lepší než originál.

0: už se na vás těší v 10 večer.
1: Ahoj kysáci, mám tu pro vás speciální pozvánku na zářijovou noční show. Třetí čtvrtek v měsíci se blíží a vás po 22. večerní čekají nejenom čuňačinky a povídání o tom, o čem si nemůžeme v éteru povídat přes den, ale tentokrát společně s Ráďou přivítáme i speciálního hosta a tím bude Kuba Ryba z Rybiček 48. Tak si nás koukejte naladit. Už tento čtvrtek po 22. večerní naslyšenou vy moji trakoušové.
2: Noční show Rádia Kiss. Už ve čtvrtek od 10 večer.

0: Shakiru si teď uzývá i František. Chtěl bych pozdravit z deštivé Velké Británie, jak píše, a co se týče dopravy, cesta z krásného Cornwallu do Londýna je zatím v pořádku. To je dobré vědět. Ano, Františku, díky.
1: Co myslíte, daj to dneska kysáci?
0: Daj
1: to v raninkách, ne?
2: Daj nebo nedaj.
0: Uvidíme, až bude Coolio, tak by mohli volat.
1: 210 323 323.

0: Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha, sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz.
1: Když ostatní usínají,

0: Kisu.
1: A do Kachny se dneska dovolal Honza. Ahoj Honzo.
2: Ahoj, ahoj.
1: Honzo, musíme být rychlí, protože ty prý vezeš asfalt, tak aby ti to nestvrdlo. Co je Kachna, pojď.
2: No, zaznělo to určitě ve zprávách a myslím si, že to říkala ohledně těch opěrek, že si budeme připlácet v letadle.
3: Hele, a nepomíchalo se ti to trošku?
1: Počkej, jak myslíš? Jo, jako, ty myslíš náklad, Honzovo. Honzo, oni tě jenom zkoušej, víš? Nedej se. Takže opěrky v letadle, jo?
2: No.
1: No, takhle, letěl jsi někdy letadlem?
2: Určitě, určitě.
1: A pral jsi se o opěrku s ostatníma?
2: O, jelikož jsem měl syny vedle sebe, tak se mi odhodil ruce a měl jsem to pro sebe.
1: Vypadni, dobrý táta. Tady sedím já. Pojďme si poslechnout to, co Honza myslí.
4: Letecké společnosti přišly s novinkou. Kromě sedadla si nyní cestující mohou nově připlatit i za rezervaci loketní opěrky. Důvodem k tomuto kroku byly časté zmatky a tiché války mezi cestujícími o to, kdo má právo na pravou a kdo na levou. Hlavně prostřední pasažér si nově svou opěrku nebo klidně obě jednoduše zaklikne už při rezervaci.
1: Jenom pro zajímavost, nepsané pravidlo, co jsem slyšel, je to tak, že ten, kdo je do uličky, už má výhodu v tom, že si může například natáhnout nohu, ano, může pohodlně odejít na toaletu a tak dále. Ano. Ten, kdo je u okénka, se pohodlně zase může opřít o tu stěnu letadla.
3: A má výhled.
1: Má výhled, takže další výhoda. A tím pádem ten, co je uprostřed, ten by měl opravdu mít nárok na ty opěrky, aby zase on měl jiné pohodlí než ty ostatní.
5: To je zajímavý.
1: Zajímavý, veď? No jo. Honzo, máš pravdu, je to hloupost, nedá se zarezervovat opěrka, takže si vyhrál rádiový balíček, je to tvoje.
2: Super, paráda.
1: Pozdravuj tam všechny chlapy, kde makáte na té silnici, ať se to povede a za chvilku to k tobě jdeme dostat. Měj se, ahoj.
2: Dobrá, díky, ahoj. Ahoj,
6: čau. Ty blaho, musím uznat, že kolikrát jako to fakt je věrohodný, ale jako, že už by si člověk opravdu mohl jako přeplácet za loketní opěrku. To je dobrá kachna, ale jsem zvědavý, kolik lidí asi na to nachytá.
1: To je otázka, Ondro, díky za kompliment. Zítra další kachna vyletí. Yes. Radio.

0: i jsem za volantem po celé republice.
1: V Hořovicích u Berouna nyní dochází k mimořádné události, jak už jsme vám říkali před půl hodinou, už víme více, evakuuje se nemocnice, proto je uzavřená například ulice k Bažantnici a má se jednat o několik stovek lidí. Důvodem je totiž anonymně nahlášená bomba.
2: Na Karlovarsku na silnici 20 u Útviny havaroval osobák do svodidel, dál se bouralo v Liberci v Hejnické, v Českých Budějovicích v Hroznové, taky v ulici Na Sadech. A jak to vypadá v Praze?
3: Praha, ulice Malešická, stojí už od ulice je na Jarově a stojí to až úplně, když jedete rovně na ten kruháč na Jana Želivskýho, jo? Stojí to tady, ani se to nehne a přibývá tady čím dál tím víc aut. Je to masakr, vůbec sem nejezděte, budete tady stát hrozně dlouho.
1: Nikčo, děkujeme, pevné nervy, to je zajímavý. Co hlasovka, to úplně jiný názor, jo. Nikčata to vidí jako, že je zasekáno v Praze a Zbyňku, co ty?
4: Já jsem sice z Brna, ale Praha volná, jako díra bez ocasu a nedá se tu dýchat akorát, tak majte pěkný den.
1: Ano, děkujeme za info.

0: čokoládovna Janek slaví narozeniny i Mezinárodní den čokolády. Nakupte v prodejnách nebo na čokoladovnajanek.cz za více než 1199 korun a získáte nugátový krém v hodnotě 329 korun jako dárek. Čokoládovna Janek.cz.
1: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.

0: KIS počasí.
1: Dnes očekáváme oblačnou až polojasnou oblohu a jen výjimečně přeháníky. Napříč republikou budeme mít 17 až 22 stupňů Celsia.
0: Radio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Mzdy v Česku letos ve většině oborů a regionů rostou nejčastěji o 4 až 6 %. Vyšší růst zaznamenávají nedostatkové technické a provozní profese. Průzkum ukázal, že firmy stále častěji ustupují od plošného navyšování mezd a zaměřují se na cílené odměňování klíčových a nedostatkových pracovníků. Mnichovský pivní festival Oktoberfest budou i letos provázet přísná bezpečnostní opatření. Na areál slavností budou dohlížet desítky policejních kamer a dalšími budou pořadatelé sledovat dav kvůli možnému návalu. Německým policistům budou také letos pomáhat kolegové z Česka. A teď zpátky domů.
2: Netradiční orientační běh se chystá na dnešní odpoledne v hlavním městě. Startovat bude ve Střešovické vozovně a z toho plyne, že je zaměřený na městskou hromadnou dopravu. Účastníci běhu si tak mohou prověřit své orientační schopnosti a také znalost MHD. Ve vozovně ve Střešovicích se startuje ve 4 odpoledne. Pro KIS Lucie Sinková.
0: Sport.
1: Příští sezóna Formule 1 bude mít 24 velkých cen. Vedení seriálu na webu oznámilo, že ročník 2027 začne v polovině března v Bahrajnu a mezi novinkami je premiérový sprint v rámci červnové velké ceny Monaka. Tolik zprávy na KISu a Blanka Holoubková.
0: To nejlepší.
3: To nejlepší
0: od 90. let. KIS.
3: KIS.
0: Radio KIS.

0: úspěšného dne.
1: Proč?
0: Protože čtvrtek je v lidové tradici braný jako šťastný den, na rozdíl od pátku, který kdysi lidi považovali za nešťastný.
1: Tak to si myslím, že se otočilo postupem času, že lidi se více těší na pátek.
0: Je to tak, ale kdysi to tak bylo. A jinak se taky říká, že čtvrtek je nejlepší den v týdnu pro žádost o zvýšení platu nebo uzavírání obchodu. Takže já mám návrh. Kysáci, buď běžte za šéfem, ať vám přidá, anebo v téhle hodině zavolejte po výzvě do KISu a my vám dáme 5000 od Brotexu.
2: Romane, prosím tě, 12:30 schůzka na 20 minut max. Máš čas?
1: Jdeme spolu za šéfem, jo?

0: Noční show na Rádiu Kiss.
1: Dneska večer bude výjimečná noční show od 10 večer se Soňou Ebe, Ede a Ebe. Ještě z ní udělám Eben. A hlavně s Kubou Rybou z kapely Rybičky 48. Já si myslím, že tohle může být opravdu dobrá show, protože ten musí mít zážitku.
2: Ten přesně tak, z těch koncertů, z těch show rockovejch, to bude velký.
3: Dneska po 10. večer, ano, naše Soňa Ebe.
1: Ebe.
3: To až budeme mít rybu, víš, tak zase bude pocit, tak už budeme vidět, jak Soničku pomenovat. No a Rybičky 48, no, takže ze Soni dneska bude štíka.
1: Jo, ona je štíka pořád.
3: A jsem zvědavý, kdo bude dominovat, protože aby to taky nebylo prvně, že host bude aktivnější než moderátor, jo.
1: No jako dohnat Soňu Ede, to si myslím, že...
3: A nejenom Soňu, protože Radek bude asistovat
1: ano.
3: Taky.
2: Jsem zvědavý, jak se Kuba dokáže otevřít tady k těm tématům.
3: No...
1: Já si myslím, že on se toho právě nebojí.
3: Tak
1: víš?
3: Hlavně, aby to stihli zavřít s 12. hodinou a nechali tady prostor noční moderátorům a zítra ráno touhle dobou, to už si budeme vyprávět.

0: všední ráno na Rádiu Kiss.
1: Vstáváte do práce nebo do školy až po 7 ráno?
2: To děláte chybu.
3: Nalaďte si budíka na 7 ráno, protože si tím můžete vydělat až
0: 7 000.
4: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
5: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

0: Bryan Adams, Roll with the Punches Tour. Nezapomenutelný večer plný rockových hitů. 13. prosince v pražské O2 aréně. Od Run to You přes Summer of 69 až po Heaven. Ty největší hity rockové legendy. Vstupenky právě teď na LiveNation.cz. Podporuje Radio Kiss.
1: Nejoblíbenější hity jukeboxů Rádia Kiss.

najděte na webu Protex.cz produkt označený logem Rádia Kiss a vyhrajte poukaz na nákup v hodnotě 5000 korun. Do soutěže Rádia Kiss volejte právě teď. 210 323.

0: Český výrobce ložního povlečení, to je Protex.
1: S příchodem podzimu se ochlazuje a nastává ideální čas připravit ložnici na chladnější noci. Kvalitní spánek totiž nezávisí jen na délce odpočinku, ale taky na tom, pod čím usínáte. Pokud už vám tedy letní příkrývka nestačí, nebo je vaše peřina po letech používání unavená, dopřejte si podzimní restart s českou rodinou firmou Protex.
2: Dneska měl to štěstí a do soutěže se dovolal Míra. Nazdar, Míro.
3: Ahoj, ahoj, zdravím, ahoj.
2: Mirku, kontrolní otázka, jak často převlíkáš peřiny?
3: Já to nedělám, mě to dělá přítelkyně.
2: To je to vlastně. Přesně, to byla ta druhá otázka,
1: jestli to děláš. Takovou přítelkyni potřebujeme.
2: Do týmu.
4: Míro, ty jsi říkal, že vy byste si chtěli pořídit druhou peřinu, protože spíte pod jednou, jo?
3: Spíme pod jednou a vždycky večer usneme pod jednou a já se potom zbudím večer, jaká je mi zima, že vlastně žádnou nemám.
4: A co na to přítelkyně, chce taky druhou?
3: No, to asi probereme až potom.
4: Dobře, tak v tom případě, hele, 5000 dostaneš, když nám řekneš, kde je logo Rádia Kiss a pak už to s přítelkyní dořešíte, jo?
3: Takže je to povlečení krep Aria.
4: Povlečení krep Aria, výborně. A jaký rozměr, jenom ať víme?
3: Jasně, jaký je rozměr, je to rozměr 140x200.
4: To je přesně ono. Míro, je to správně, tím pádem ti to posíláme.
3: Super, děkuju.
4: Tak Míro, díky moc, že jsi zavolal, užijte si to, s přítelkyní se dohodněte a zase někdy zavolej.
3: Tak jo, mějte se hezky, ahoj.
4: Ahoj.
5: Protex. Vneste do své ložnice více pohodlí s kvalitním povlečením, přikrývkami i polštáři. Více najdete na www.protex.cz.

0: natěšený, nabitý doplna a 100% připraven na značkách. Michael, zdár.
1: Krásné dopoledne, ahoj.
2: Ahoj.
1: Čau, čau.
0: Michael, dneska je den, kdy v uvozovkách má dojít čas. Kdyby si měl posledních 12 hodin času, co by si udělal?
1: To by bylo 12 hodin, jo?
2: No.
1: 12 hodin, to je docela dost, ne?
2: No právě.
0: Takhle, já jsem třeba říkal, že bych páchal trestnou činnost, ale to se tady nelíbilo kolegům, nicméně.
3: No, nelíbilo, jako jenom nás to zaskočilo, že to řekneš veřejně na hlas.
1: Já už asi vím, já bych chtěl zažít pocit, jaký je to vykrást banku.
0: Tak budem spolu, hele, no jsme dva.
2: Moment, ale
1: normálně s takovou pistolkou na TikTok, víš, na TikTok. No prosím, na TikTok.
2: Prosím tě, Michael.
1: No jak tam dáš do toho ty perličky, ty kulaty?
2: Nepřehání to s těma sociálníma sítěma, jo.
1: Na TikTok.
0: Dobrý den, jeden TikTok, dejte mi peníze.
1: Jak se jmenuje ta kulička, jak z toho vypadávají ty bílé malé kuličky? Ne, já myslím ty bombonky. Takový je to zelený, ty otočíš tou umělou hmotou.
0: Počkej,
1: no, to musí jiná perličky, ne? Nebo
0: takový.
1: Dívej, takový je to umělohmotný, ty otočíš a vypadne ti z toho jeden bombonek kulatý.
2: Malá kulička, to je taková.
1: No, kulička. No,
3: tak a mat, ty jo, opravdu, kdybyste tam šili.
1: Přezuli jste včera?
2: Michael, ne.
3: Dobrý téma, ale.
2: Jo, to bylo výborný.
1: To byl masakr.
3: Dobrý.
2: No nic, Michael, a jdeš teda na TikTok, nebudeš vysílat?
1: Ne, já jdu schánět ty bombonky.
2: Jo, dobře. Máš čas do dvou.
1: Dobře,
2: ahoj.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Zatím dobré zprávy takhle, kolik, no, 6 minut před, ne, více, oho, ještě jsem mohl dát jeden song, tak se pojďme na tu dopravu podívat. Máme tady komplikace Klasika před Brnem, tam už to bude možná ještě další 4 roky, pokud jste na kilometru 180 z Prahy na Brno D1 až 184, tak je tam skoro 4-kilometrová kolona, průjezd je skoro 10 minut a zpomalíte až na 20 km v hodině. No a hned skoro za Brnem D2, 0. kilometr, tak tam se zdržíte 10 minut a tam je 2-kilometrová kolona. Ještě tady mám jednu komplikaci a to se podíváme na Česko-Budějovicko, tak tam přímo kousíček za Českýma Budějovicema je to silnice 1/3, 102. kilometr ve směru na hranice, na Římov, tak tam je 5-minutové zdržení a kolona má už 2 kilometry. Kdyby něco, tlačítko doprava v naší apce, můžete nám dát vědět, kde to stojí.
0: Hrajeme to nejlepší od 90. let. Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
2: Krásný poslech, plný smíchu, krásné hudby. Be happy a krásný den.
0: Díky apce Rádia Kiss nahrávej vzkazy a vysílej s námi každý den.
3: Už nikdy, nikdy jiný rádio než to vaše. Fakt jste naprosto boží.
0: Apku Rádia Kiss hledej ve svém mobilním marketu nebo na webu kiss.cz.

0: sběratelské mince, drahé kovy, spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
1: Nová střecha, rekonstrukce, krytina Terran je ta správná volba. Moderní vzhled, extrémní odolnost, rychlé dodání, 50-letá záruka a spolehlivý servis. To vše nabízí Terran, barevný svět střech. Více informací na terran.cz.
2: S DJem Bassnickerem. Jediný oldschoolový speciál tohoto druhu v českém éteru. Každou sobotu od 11 večer na Rádiu Kiss. Rádio Kiss počasí.
3: Napříč republikou bude dnešní obloha oblačná až polojasná a jen výjimečně se objeví přeháníky. Nejvyšší teploty očekáváme mezi 17 až 22 stupni Celsia.
2: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
3: Přibližně 700 podnětů k výskytu sršně asijské, která je v Česku invazivním druhem, letos odeslali lidé Agentuře ochrany přírody a krajiny České republiky. Přestože byl její výskyt v tomto roce potvrzen jen ve dvou případech, a to v Rozvadově a Liběchově u Mělníka, odborníci veškerá hlášení využívají i k mapování jiných druhů blanokřídlových.

0: zhruba 30 lidí. K dispozici je i základní vybavení pro turisty. Dodejme, že útulna se návštěvníkům otevírá tento týden.
1: Sport. Čeká ho už 50. zápas MMA v kleci. Je rekordmanem organizace Octagon v délce držení titulu a po smolném období se opět vrací na výsluní. David Kozma s přezdívkou Pink Panther utnul sérii 3 porážek 2 výhrami a 26. září chce na fotbalovém stadionu ve Frankfurtu přidat další s Němcem Christianem Ekerlinem. Zprávy na KISu přinesla Blanka Holoubková.
2: Mikrofon v pořádku, playlist připravena, doufám, že vy se máte skvěle. Radio Kiss 10 až 14 a Michael za mikrofonem.
3: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: Come on everybody, jdeme na to. Dneska má být taky krásný den, ne až teda takové teploty 27, dobře, bude to mít jenom někde kolem 22. Nádherný čtvrtek. Jak to bylo ještě v tom filmu Vydržaj, pionier, vydržaj, iščo adin deň a bude pátek. Zpátky do českého krásného jazyka. Ano, ještě jeden den a bude tady pátek a víkend. Svátek má dneska Naděžda, 17. září a já musím poděkovat za asi 20 okamžitých hlasovek, které přišly na téma, jak se jmenujou ty pidi malé kuličky, které jsme kdysi používali i do pistolek, aby jsme po sobě stříleli.
1: Ahoj Michael, jsou to antiperle a na internetu je seženeš, na Allegru, na Top čokoládě a tak dále.
0: Ano, nejlepší antiperle. Dokonce mi napsal revizor z Ústí, antiperle, nejlepší munice. No jo, kde jsou ty časy, kdy jsme měli takové ty pistolky a

0: 8 korun, možná 5,50, možná 4,90, tak si je dneska taky objednáme a koupíme. No a svěží mentolový dech jsme po nich měli. Pak přišly tiktaky, ty byly trošku větší a ty už nestojí 4,90. No, tak prosím vás, pokud jste ještě v ústech dneska neměli něco podobného mentolového a chcete mít svěží dech při poslechu Rádia Kiss, prosím, sežeňte si nějaké bonbony. Pojďme cucat s Michaelem.
1: Michal Kavalčík. Každý všední den od 10 do 2 na Kiss.

0: Na Lecky z každé ráno je tam ten náš Michael, kámo. 10 až 14, ještě brzo na pivo. Dopolední show, to je lepší palivo.
1: I dnes pro vás, kysáci, ve čtvrt na 11 máme balíček a před 11 hodinou se pokusím vybrat z toho velkého počtu jednu, která je za nás tady úplně nejlepší a vyhraje balíček Radia Kiss. Samolepky, podpis, karty, diplom, vůně do vašeho auta a ještě přibalíme také tričko s logem Radia Kiss. Dneska vás, kysáci, vemu na hotel, dneska společně budeme spát na hotelu. Konec plastových karet, hotel Orea jsou první síť v Česku, kde odemkne pokoj telefonem člověk nebo hodinkami. Ano, česká skupina Orea Hotels a Resorts nasazuje mobilní klíče zatím ve dvou hotelech, do konce roku je chce mít v pěti, fungují i na iOS a i na Android. Pojďme se pobavit o tom, co je na těch hotelích nejlepší forma zamykání, odemykání, jak se dostat prostě do pokoje. Musím říct, že jsem byl už několikrát dokonce v hotelu, kdy vlastně na recepci mi dali kód, já jsem nepotřeboval ani žádný klíč, jenom jsem si pamatoval 1919 a křížek pic, nebo 1234 křížek pic, otevřeli se dveře. Dokonce na jednom hotelu mi řekli, že si můžu dát svůj kód, tak jsem si tam dal 4 jedničky, že jo, zase hvězdička. Co je pro vás úplně to nejlepší? Máte rádi ten obyčejný, starý, dobrý klíč, ze kterého visí něco, dřevěné číslo, abyste věděli, které to je patro, pokoj 102, potřebujete, aby to bylo velké, abyste to nestratili, nebo plastová karta, zase plast, teďka ten čip, znáte to, máte

blbne, ono to blbne. Pojďme se o tom pobavit. Jaký styl otevírání dveří na hotelích je za vás nejlepší? A přivítali byste tohleto? Pokoj otevřít telefonem a nebo chytrýma hodinkama? Tlačítko soutěž v apce Rádia Kiss.

0: Čtvrteční dopolední kys a možný konec plastových karet k otevírání našich hotelových pokojů, třeba tady v České republice. Co vy na to? Jak otvíráte nejraději, když někde spíte na hotelu, váš pokoj? Monča.
1: Ahojky, Michaele. No já si myslím, že to je úplně jedno, jestli to je nějaká karta, nebo klíč, nebo mobil. Stejně vždycky prostě bloudíme a hledáme pokoj. Ne-li, když tam jsou nějaké dvě budovy, tak prostě to hledáme. Takže já bych ocenila, aby se mnou přímo šel recepční a dovedl mě krásně na pokoj. Čauky.
0: Jo, takhle, Monička by chtěla doprovod na pokoj. Moničko, jsou doprovody na pokoj, dokonce pán ti z recepce vezme i kufry, všechno ti odnese, ale je to většinou od 4 hvězdiček výše, jo, takže 4-5 hvězdiček, no musíš hledat, Mončo, musíš je hledat. Tam dostaneš dokonce i třeba Šáňo na welcome drink. Co to máš?
2: Čau, no tak asi nejlepší způsob otevírání hotelového pokoje je přece klikou, teda aspoň za mě. Mějte se hezky, čau, Tomáš.
0: Děkujeme, Tomáši, to jsme netušili. Lucka?
3: Ahoj, Michaele, tak já teda vyzkoušela už asi všechno a za mě je úplně pecka, když máš prostě kód, vyťukáš ho, nemusíš s sebou nikde dát karty, klíče a kolikrát sebou nechceš mít ani ten telefon, takže za mě kód je úplně to nejlepší.
0: Ano, kód je dobrý. Kód je dobrý. Za malý okamžik další vaše hlasovky. Jak to máte vy? Čím nejraději otevíráte váš hotelový pokoj?
4: Ahoj, kysáci. Mám tu pro vás speciální pozvánku na zářijovou noční show. 3. čtvrtek v měsíci se blíží a vás po 22. večerní čekají nejenom čuňačinky a povídání o tom, o čem si nemůžeme v éteru povídat přes den, ale tentokrát společně s Ráďou přivítáme i speciálního hosta a tím bude Kuba Ryba z Rybiček 48. Tak si nás koukejte naladit. Už tento čtvrtek po 22. večerní naslyšenou vy moji trakoušové.
5: Noční show Rádia Kiss. Už ve čtvrtek od 10 večer.

Baví vás naše muzika? Chcete znát názvy songů, které jste před chvílí slyšeli na KISSu? Tak mrkněte na playlist na www.kiss.cz.

0: Čtvrteční dopolední balíček a dnes otázka, jak nejraději, jakým způsobem otvíráte váš hotelový pokoj? Klíč, kód, mobil, hodinky, plastová kartička. Jistá česká skupina nasazuje mobilní klíče zatím ve dvou hotelech, do konce roku je chce mít v pěti. Konec plastových karet. Bylo by to hezké, že jo? Méně plastu na hotelích. Michael.
1: Nazdar, Michaele. Prosím tě, tak za mě zásadně klíč v označením patra a číslem pokoju. Jednou jsem v hotelu dostal kód od pokoje, ale šlo se jenkrát z baru, tak nevím, že jsem si nepamatoval číslo pokoje, patro. No ale už jsem pak si nepamatoval ani ten kód od těch dveří. No a dohledej si pak někoho večer na té recepci. Čau.
0: Michale, tady jestli můžu přátelskou radu. Mobilní telefon máme samozřejmě pořád u sebe, pokud se ti nevybije, jasně, OK, tvoje mínus, ale vždycky, když tyhle ty kódy dostávám, vždycky si ho u recepce vyfotím do svého mobilního telefonu a pokud náhodou zabloudím do baru, tak před pokojem otevřu galerii a tam tu fotografii s tím kódem vždycky najdu. I číslo pokoje. Adelka.
2: Čau, Michaele. Za mě, když to jde otevřít, tak asi nemám problém a je mi jedno, jestli plastová karta nebo čip. Každopádně kamarádka byla nedávno v Dubaji a tam měli takzvaného paklíče. Oni ho nazvali paklíč a byl to pán, který si je vyzvedl v lobíčku, vzal jim zavazadla, hodil je přímo až nahoru k tomu jejich pokoji a pokud bylo něco se zámkem, tak je odvedl zpátky do lobíčka, dostali welcome drink, on to vyřešil za ně a pak je tam doprovodil zase on.
0: Paklíč. Já jsem se osobně setkal s tím slavným paklíčem, když jsme s televizí Prima před kolika lety, to bylo asi 2018, 2019, před covidem, když jsme natáčeli Pevnost Boyard, tak mám fotografie, byl to úžasný zážitek. Lukáš, minulý rok jsme byli s přítelkyní na hotelu v Liberci, vše perfektní, ale recepce nikde. Vše se řešilo přes telefon, teda kromě snídaní. I s manažerem jsem komunikoval skrz WhatsApp, ale všechno v pohodě, jen jsem to zažil poprvé, měj se, Lukáš. Jo, asi tuším, který to byl hotel, asi hotel Pitloun. Pojďme na Honzu.
3: Čau, Michaele, tak za mě prostě klasika, klíč je klíč, to prostě nikdy ničím nenahradíš. Ale když už bych si měl vybrat nějakou pohodlnou alternativu, tak něco jak má Tesla, prostě nemusíš mít čip, kartičku, prostě přijdeš s telefonem, s hodinkama, s prstenem a otevřeš si.
0: To by bylo hezký, Míša.
4: Ahoj, Majkliku, tak za mě asi kód, protože ten máš v hlavě, ten si zapamätáš a nemusíš sa strachovat, že by si ztratil kartu alebo kľúče, keď ideš někde do mora, na pláž a podobně, protože některé hotely, vieš, no, ztratíš kľúče na pác 50 euro. Karta, to neviem, koľko stojí, to som ešte nemal skúsenosť stratiť ju, ale vravím, kód nezabudneš.
0: No, ja si myslím, že bychom ušetřili peníze i za ztracené kartičky a klíče. A co Michal, ten má nejlepší tip.
5: A zdar, Michaele, tak nejlepší klíč je, když jdeš večer na pivo, tak necháš na pokoji manželku, no a když se vrátíš, tak jenom zaboucháš na dveře a ono se ti otevře. Takže to je asi nejlepší
0: způsob. No, to mě v životě nenapadlo, to začnu dělat.
6: Kiss. Kiss. Radio Kiss. Be happy.

0: k tomu David Guetta, my jdeme na finálové hlasovky. Dneska přespáváme v hotelu. Určitě znáte všichni ten pocit, na recepci dostanete buď to klíč, takový ten prostě normálně, co to je, železo, hliník, já už ani nevím, z čeho se dělají klíče. Jak to potom prostě musíte vyřezat tou páčkou ručně, jo? K tomu je vždycky nějaký přívěšek, buď to je to ze dřeva, nebo zase z plastu, nebo něco z kovu. Jak nejraději otvíráte váš hotelový pokoj? Co nestratíte? Co prostě máte rádi při sobě? A nebo byste přivítali to, kdyby hotely zavedly tak jako jeden v síti otevírání mobilem, chytrýma hodinkama, prstenem. Patrik.
1: Zdar, Michale. Tak úplně nejlepší je za mě mobil a hodinky. To je prostě úplně, myslím si, že v dnešní době standard. Ale taky vím, co je nejhorší. A to je to, když ti na dovolené, na hotelovém pokoji odemkne tkýň. Tak čau.
0: Dobře ty. No jo, no tak to si nesměl platit, neměl platit letenky, víš, Květuš?
2: Ahoj, Michale, no tak já jsem ráda, když ho vůbec otevírám, takže ve výsledku asi jedno čím. Tak se mějte, ahoj.
0: Květuško, nesmíš tolik jako těch alkoholických nápojů, víš, aby ses pak trefila do dírky, nebo manžel, aby se trefil do dírky. Libor.
3: Čau, Michale, hele, není to tak dlouho, co jsme se vrátili z hotelu, kde byly u každého pokoje tlačítka, tam si namačkal prvních 6 čísel svého rodného čísla, který tam recepák zadal. To bylo docela za mě úplně super, nezapomeneš. Hezký den všem, ahoj.
0: Díky a pojďme ještě na Olču.
4: Ahojky, Michale. Tak pro mě je to asi tak nějak jedno, ale hlavně jim to musí fungovat, jo. Protože pokud jim to nefunguje a běháš neustále na recepci, tak je to problém. Byli jsme v Dominikánské republice a tam to opravdu nefungovalo. Takže jsme přišli z pláže, v plavkách, jenom s ručníkama, nějaký přehoz přes sebe a utíkali jsme na recepci, aby nám to odevřeli. Takže asi tak. Ahoj, Olča.
0: Ondra, za mě jedině klasický klíč. Cokoliv elektronického otevřeš obyčejným paralyzérem. Na klasický zámek platí jenom klíč nebo pajser, v závorce pro Pražáky páčidlo, napsal Ondra. Ondro, jako já tě chápu, jo, já tě chápu, ale zase, hele, na každém patře 4 kamery. Před vstupem do hotelu 4 kamery. Všude kamery, kuchyň, recepce. Už vidím, jak nějaký borec chce vykrádat pokoje paralyzérem, aby prošel celý hotel. Okamžitě tě vidí dole na kameře. Hele, jako chápu, že klíč je klíč, ale no, trošku pojďme s tobou, co? You win. Dáme to dneska Hanči. Třeba Hanči, jo?
5: Čau, Michael, já taky souhlasím. My jsme to měli trošku jinak, teda my jsme byli na Chatkách na Mácháči a tam si vyťukal kot a tam byl ukrytej ten klíč, a takže si ho nemusel nikde tahat sebou, takže úplně za mě nejlepší řešení. Zamkla si tam klíč, pak si vyťukala kot a se si ho vzala. A takhle furt dokola a bylo to parádní, jako jak říkala paní před náma, nemusíš tahat nic sebou. Tak jo, jenom v hlavě musíš mít trošku, no. No, když jsi blbý, tak si to napiš, viď? Tak čau, Hanča.
0: A na recepci nám dali pro jistotu i tušku a papír.

0: my life.
1: Simple Plan.
0: Welcome to my life.
1: Vítejte na Kissu.
0: Welcome to my life.
2: S Kissem za volantem po celé republice.
1: Vítejte v dopravě, zatím od vás žádná hlasovka, tak vypadá to, že čtvrteční dopolední doprava zatím je na pohodu. Vemu vás kousek za Vimperk, pokud jste na silnici 1/4, 130. kilometr až 131. kilometr, 10-minutové zdržení, je tam asi 2-kilometrová kolona a pojedete maximálně 10, protože je tam uzavřeno pro těžká nákladní vozidla, kyvadlový provoz byl zřízen jedním jízdním pruhem, částečná uzavírka a je to v úseku Solná Lhota na Korkusovou Huť.

0: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
1: Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
2: Čokoládovna Janek slaví narozeniny i Mezinárodní den čokolády. Nakupte v prodejnách nebo

0: Jukebox Rádia Kiss. Už dnes večer od 6 hodin. Rádio Kiss. Počasí.
1: Dnes očekáváme oblačnou až polojasnou oblohu a jen výjimečně přeháníky. Napříč republikou budeme mít 17 až 22 stupňů Celsia.
0: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Policisté dnes kvůli anonymní bombové výhrůžce evakuovali hořovickou nemocnici. Zařízení opustili desítky lidí. Pacienti upoutaní na lůžkách nebo na přístrojích mohli zůstat. Policisté na místo vyslali maximální počet hlídek a 3 psovody se psy vycvičenými na vyhledávání výbušnin. Žádnou výbušninu nenašli. V Mnichově v sobotu začne 191. ročník pivních slavností Oktoberfest. První sud narazí tradičně v poledne primátor bavorské metropole. Do 4. října podle pořadatelů navštíví festival více než 6 milionů lidí. V areálu slavností budou i letos panovat přísná bezpečnostní opatření. Dohlížet na ně bude přes 600 policistů. Tuplák zlatavého moku letos v přepočtu na koruny vyjde na více než 360 korun. A teď zpátky domů.
2: Ve čtvrtých třídách je výuka na dopravním hřišti povinná, školy k němu ale často mají daleko. Na Rokycansku je například jediné certifikované hřiště přímo v Rokycanech. Děti z okolních obcí tam musí dojíždět, proto další hřiště teď dokončují u základní školy ve Stupně a vyšlo na 4,5 milionu korun. Pro KIS Lucie Sinková.
0: Sport.
1: Čeští tenisté se utkají v pátek a sobotu s výběrem USA o postup do finálové fáze Davisova poháru. Duel se uskuteční na tvrdém povrchu v pražské O2 aréně, kam se týmová soutěž vrátí po 13 letech. Hrát se bude na 3 vítězné zápasy. Páteční program začne v 15 hodin, sobotní o hodinu dříve. Tolik zprávy na KISu a Blanka Holoubková.
3: Moudro dne v téhleté hodince, máte se na co těšit, našel jsem totální šupu a teď si dáme Dona Omara.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: vzpomínka na léto, teda na léto v noci 95. Nevím, o kterém létě přímo, jestli to jako je červenec, srpen, nebo ještě červen, nebo květen, nebo duben, nevím. No, to se musíme zeptat MC Erika. Já se s ním občas potkávám na akcích, tak se ho zeptám, jestli náhodou tam nějaký ten přesný měsíc a určité datum se k tomu váže. Summer Nights 95. Našel jsem tady něco, než si dáme moudro dne 11.11. Vyšlo to přesně. Muž přistihl manželku při nevěře pomocí vysavače. Muž z Tchajvanu použil záběry z robotického vysavače k prokázání manželčiny nevěry u soudu. Ten mu přiznal sice odškodnění, ale žena podala protižalobu za neoprávněné natáčení. No, a muž pak putoval na 5 měsíců za mříže. Tady z té příhody vychází takové zajímavé poučení. Pokud se chcete zbavit vašeho manžela stávajícího, jo, a chcete už tak nějak žít s tím současným milencem, zkuste mu pořídit takovou kameru, jo, je to ten vysavač na zemi, to kolečko, pak ho zažalujete, on si jde sednout a vy máte spokojený život s vaším milencem.
1: Kiss. Radio Kiss. The

0: Kysáci, pojďme na dnešní moudro dne, čtvrtek, 17. září. Jak se říká tomu člověku, co občas má potřebu, jako něco někam přijde a něco si prostě veme bez dovolení, jak se tomu říká? Jo, už vím.
1: Nemá IQ jako Einstein, ale přesto říká svoje moudra dne.
0: Jestli pak víte, jak se jmenuje manžel od kleptomanky? Kleptorum Zeiss.
1: Michal Kavalčík. Od 10 do 2. Na Rádiu Kiss.

0: 11.25. Za malý okamžik vás vemu na Slovensko. Tam totiž řeší jeden takový velmi zajímavý skandál a fakt by mě zajímal váš názor. Vedoucí zájezdu nechala za trest ve Francii 8 gymnazistů ze Slovenska. Normálně je vysadili na hranici a odjeli.
1: Najděte na webu Protex.cz produkt označený logem Rádia Kiss. Přečtěte jeho název do vysílání a vyhrajte poukaz na nákup v hodnotě 5 000.

0: pozdravit všechny kysáky, kteří mají svoju hlavní reč slovenštinu a mají třeba slovenskou občanku a slovenský pas. Vemu vás na Slovensko, kde řeší teďka opravdu jeden velký skandál. No, kdo jako za to může úplně nejvíc, to se teď bude řešit, ale tak tvrdý a drsný trest za rušení nočního klidu asi studenti nečekali. 8 gymnazistů ze slovenských šáhů ve věku 15 až 17 let nechala vedoucí zájezdu při návratu z Británie ve francouzském Forbachu a se zbytkem výpravy odjela autobusem domů. Teďka důvod. 6 kluků a 2 dívky se měli předchozí noc nevhodně chovat a rušit ostatní. Zůstal s nimi ale jeden učitel, abyste neměli pocit, že tam teda na tom přechodu nechali jenom děti samotné, ale návrat na Slovensko už museli zařídit rodiče. Ti považují trest za nepřijatelný a podali trestní oznámení. Ještě jsem studoval tuhle kauzu, je pravda, že rodiče museli podepsat podmínky celého pobytu a podepsali i to, že v případě porušení nějakých těch řádů a rušení nočního klidu bude vedoucí zájezdu postupovat takto. Mám tady ještě vyjádření té maminky, když autobus odjel, mysleli si, že si dělají srandu. Po půl hodině si uvědomili, že pan učitel si to ověřil, že se pro ně vůbec nikdo nevrátí. Takže druhý pocit, co přišel, byl šok, řekla maminka jedné z gymnazistek. Vystavili naše děti nebezpečí, protože se jim mohlo cokoliv stát. Pojištění skončilo o půlnoci, rychle jsme to museli řešit, protože čert nikdy nespí. No, maminko! Čert nikdy nespí, no. Oni nespali v noci a rušili úplně všechny. Já si myslím, že tyhle děti už příště rušit nebudou.
1: Kiss. Radio Kiss. Be happy. Do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do

0: to jsem dlouho neslyšel. Nelly Furtado, Say It Right. 11:45 přišly tady od vás zajímavé reakce na tuhletu slovenskou kauzu. Světlanka třeba napsala, konečně někdo, kdo vychovává naše děti. Měli dostat medaili ti vedoucí, jenom škoda, že nebyla zpětná reakce rodičů, kteří je v tom měli taky nechat ještě více poplácat. Ohoho. No a Michal, ten má zase opačný názor.
1: Ahoj Majkliku, tak chceš počuť můj názor, keby toto učitelka urobila mojemu děcku, tak jej vytrhám všetky vlasy, takže by si musela kupovat parochne. Čau, Michal.
0: No, Michale, ale zase dětičky jako zlobily, dokonce jsem tam někde četl, že byla i špetka alkoholu, jo, 15 až 17 let a všechno dopředu věděli, když budou zlobit, necháme vás na hranici. Všechno věděli.

0: Benson Boone.
1: Jsem za volantem po celé republice.
0: Bene, nezlob se, ale musíme na dopravu. Zatím to vypadá opravdu dobře. Česká republika je průjezdná a mám tady jenom malou komplikaci před Chrášťanama a to je, prosím vás, dálnice D5 8. až 2. kilometr ve směru na Prahu. Je tam asi 8-minutové zdržení a 3-kilometrová kolona. Pojedete tam maximálně 30. Pojďme na muziku. Luna hned po čerstvých zprávách ve 12 hodin.

0: sběratelské mince, drahé kovy, spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
1: Automaton. Makáme na tom. Na vaší spokojenosti. Chcete auto podle svých představ a svých finančních možností? Automaton Praha Smíchov. Dovezeme nová i zánovní auta. Naše služby jsou rychlé, spolehlivé a na míru vašim potřebám. Automaton.cz.
2: Střecha může mít styl a hrát barvami. Krytina Terran je ta správná volba. Kvalita podložená tradicí, 50-letou zárukou, rychlým dodáním a skvělým servisem. To vše pod značkou Terran. Barevný svět střech. Více informací na terran.cz.
3: Rádio KISS. Filmové tipy.
4: Přichází novinky z Netflixu.
5: Po brutální vraždě dvou policistů se houževnatý detektiv snaží lapit pachatele se svým fotříkem, který taky bejval Polda a se kterým teď nemá zrovna vřelej vztah. Jak jim to půjde, uvidíte ve snímku Krvavá oběť. Ve filmu Ztracená žena budeme stejně jako Helena objevovat její život. Ztratila totiž paměť a začíná se pomalu vracet do svýho života v přepichu. Brzy ale zjišťuje, proč ze zlaté klece chtěla vlastně utéct. Pro KISS Katka Čepelíková.
6: KISS Shopu si vybere celá rodina. Pro nejmenší máme dětské bodíčko, aby bylo jasné, po kom mají hudební vkus. Pro tátu pořádný pivní půl litr, protože hydratace

0: jediná Kiss Show. Otevřeno non-stop na webu kiss.cz. Rádio Kiss počasí.
1: Napříč republikou bude dnešní obloha oblačná až polojasná a jen výjimečně se objeví přeháníky. Nejvyšší teploty očekáváme mezi 17 až 22 stupni Celsia.

0: jen. Zájemce za toto zařízení zaplatí v České republice v současné době 49 993 korun. Ještě předtím ale musí utratit při konfigurování vozu do výroby 6 130 korun. Tolik totiž stojí příprava vozu pro možnost bezdrátového nabíjení. A teď zpátky domů.
1: Vladislavský sál Pražského hradu nabízí opět možnost vidět korunovační klenoty. Vstup na výstavu je z Hradčanského náměstí brankou do jižních zahrad a přes býčí schodiště na třetí nádvoří a do starého královského paláce. Korunovační klenoty si může veřejnost prohlédnout od této soboty do 28. září.
0: Sport. Naposledy v roce 2018 ovládly české tenistky týmovou soutěž, dříve zvanou Fed Cup. Letos chtějí čekání ukončit. Na finálový turnaj Billie Jean Kingové Cupu do Shenzhenu odletěly ve velmi ambiciózní sestavě. Její osu tvoří wimbledonské finalistky Linda Nosková a Karolína Muchová a deblová světová jednička Kateřina Siniaková. Zprávy na KISu připravila Blanka Holoubková.
2: Krásné pravé poledne. Bratr princezny Diany vydává knihu pamětí a má to být šokující.
3: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

pořádný rozruch. Tvrdí totiž, že několik dní po Dianině smrti, tragické smrti v roce 1997, mu tehdejší princ Charles, dnešní král Karel III., během hádky o účast Williama a Harryho v pohřebním průvodu řekl: brzy na ní zapomeneme. Buckinghamský palác jeho verzi spochybnil s tím, že silný zármutek může po letech ovlivnit vzpomínky i úsudek. Kniha Diana My Sisters vychází příští týden. No a jestli někdo skutečně věřil, že se na Dianu brzy zapomene, tak téměř 30 let ukazuje pravý opak. Muzika Katy Perry, Mark Korn se mi tu a vám krásné poledne na Kissu.

0: Teď něco o bydlení. Mám pro vás úplně nejnovější informaci, kde najdete aktuálně na světě nejvíc cool čtvrť. Jo, znáte to, kam si chodí hrát děti, někdo tam dává basket, někdo skate, tak musíte až do Soulu. Magazín Time Out vybral pro rok 2026 jako světovou jedničku Jongno Triga. Takhle se to píše, kde frčí pouliční jídlo, malé obchůdky, dílny a stylové bary. Druhé místo obsadila čtvrť Le Ocean v marockém Rabatu a nejlepší Evropou jsou Athény, konkrétně čtvrť Neos Kosmos, která láká mladé kreativce, kavárny, taverny a nezávislé podniky a k tomu i skejťáky. Celkem žebříček obsahuje 40 čtvrtí, Praha, Budějovice, Ostrava, Olomouc, bohužel v tomto žebříčku nemá ani jednu. Takže ani Holišovice, ani Letná, ani Vinohrady, ani Brněnské náměstí. Příští rok nebrat, musíte do Soulu, přátelé.
1: Kiss. Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.

0: Tak tohle je šokující zpráva. Zatkli Jennifer Lopez. Jo, aha, tak to je dvojnice. No, tak na to mrkneme. V Minnesotě. Ale úplně celá normálně. Normálně celá Jennifer Lopez.
1: Kiss. Radio Kiss.
2: Be happy.

Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha, sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz.

pátek od 6 do 10 večer s Martinem Hovorkou na KISu. To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Rádia KIS. KIS. KIS. Rádio KIS.

do vězení Jennifer Lopez. No, tak pojďme to uvést na pravou míru. V Minnesotě se virálně šíří právě policejní fotka 35-leté, a teď pozor, není to Jennifer Lopez, ale paní se jmenuje Serena Angie Quest, která lidem nápadně připomíná Jennifer Lopez. No teda, přátelé, nápadně. Kdybyste mi neřekli, že to není Jennifer Lopez, tak vám řeknu, že to je Jennifer Lopez. Tahle ta dáma měla podle trestního oznámení z obchodu v Monte Carlo ukrást 2 dvojbalení baterií do elektrického nářadí v hodnotě zhruba $580. Policie ji zatkla na konci srpna. A vzhledem k tomu, že vy v Americe máte možnost se dostat k veškerým údajům, kamerám, co mají policajti na prsu a tak dále, tak si někdo našel tuhletu fotku a hned z toho udělal titulek Zatkli Jennifer Lopez. No, tak prosím vás, klídek, Jennifer je úplně v pořádku, nikdo ji nezatkl. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: fun.
1: Jediná noční show českého éteru.
2: Bez pravidel.
1: Bez ostychu.
2: Prostě mejdan.
1: Na rádiu KISS.
3: Úplně ovšem. Ano, kdo už si na to zvykl, tak vždycky jednou měsíčně tady nastartuje svoje košťátko, sexy košťátko Soňa Ede. Přiletí do studia, aby ve 22 hodin tady odpálila další noční show. Samozřejmě na pomoc si většinou bere svého parťáka, protože tu holku, tu čertici tady musí někdo korigovat. To je neudržitelné, kdyby tady byla sama, a to je samozřejmě Radek Hrdina. A dnešním hostem bude Kuba Ryba. Jakub Ryba. Kuba Ryba. Kubíček. No prostě Kuba Ryba z kapely Rybičky 48. Skvělý to zpěvák, textař, producent a příležitostný také herec. Tak pokud máte rádi něco ostřejšího, myslím si, že dnešní jeho názory, příběhy a osobní zkušenosti po 22. hodině budou stát za to. Noční show dneska večer v 10. Soňa, Radek a Rybičky 48.
1: Jediná noční show českého éteru. KISS. Radio KISS. Be happy.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Tak pojďme na to. Dneska musím říct, že teda čtvrtek je opravdu pohodička. Vemu vás jenom před Brno. Mám tady 15-minutové zdržení a kde pak to máme? D1 z Prahy na Brno, tak těsně před Brnem 180. kilometr až 190. kilometr. Je tam teďka 15-minutové zdržení, kolona už má 7 kilometrů a pojedete tam průměrnou rychlostí jenom 30 kilometrů v hodině. Trpělivost růže přináší a k tomu vám za chviličku dáme po čerstvých zprávách ve 13 hodin Dario G. Podíváme se směrem nahoru.
0: Hrajeme to nejlepší od 90. let. Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
2: Teď jsem byla v obchodě a byly tam dvě strašně moc příjemné prodávačky. A víš proč? Protože měli nalazený KISS.
0: Díky apce Rádia KISS nahrávej vzkazy a vysílej s námi každý den.
3: To byste měli zavíst a nějak pravidelně by se mělo dělat, protože pak za tím volantem najednou všichni úsměv na tváři.
0: Apku Rádia KISS hledej ve svém mobilním marketu nebo na webu kiss.cz.

0: čokoládovna Janek slaví narozeniny i Mezinárodní den čokolády. Nakupte v prodejnách nebo na čokoladovnajanek.cz za více než 1199 korun a získáte nugátový krém v hodnotě 329 korun jako dárek. Čokoládovna Janek.cz.
1: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
2: Nové i starší hity z diskoték poslouchejte v horečce sobotní noci
3: s DJem Basslickerem.
4: Hi, this is Denzel. How are you doing?
5: Hi, this is Zina.
6: Hi, this is Marcus Schultz.
7: Hello everyone, this is Alexandra Sten.
8: DJ Basslicker.
9: Hot

0: počasí.
1: Pro dnešek je polojasno až oblačno a jen ojediněle se objeví přeháňky. Nejvyšší teploty napříč republikou máme mezi 17 až 21 stupni Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Poslanci se sejdou příští týden ve čtvrtek ke koaličnímu návrhu na zmrazení platů vrcholných politiků. Svolání mimořádné schůze oznámil novinářům po dnešním jednání koaličních špiček ANO, SPD a motoristů předseda sněmovny Tomio Okamura. Zrušení poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas a jejich nahrazení financováním dvojice veřejnoprávních médií ze státního rozpočtu by podle něho měla dolní komora začít projednávat po říjnových obecních a senátních volbách. Bratr princezny Diany vydá knihu pamětí. Nynější britský král Karel III. Několik dní po smrti své první ženy Diany jejímu bratrovi řekl, že se na ní brzy zapomene. Bratr zesnulé princezny Charles Spencer to alespoň tvrdí v nové knize pamětí, která má vyjít příští týden a z níž v předstihu citoval britský deník Daily Mail. Buckinghamský palác se už proti zveřejněným tvrzením ohradil. A teď zpátky domů.
2: Dittrichova hrobka v Krásné Lípě na Děčínsku prochází další etapou oprav. Z pískovcových kamenů teď restaurátoři pomocí speciální směsi buničiny a vody vytahují přebytečné soli. Je to důležitý krok před dalšími opravami památky.

13 hodin a 8 minut včera odstartovali Zrádci teda na placené platformě a samozřejmě možná někteří z vás byli i v kongresovém centru. V televizi to bude 20., ale už teďka na sociálních sítích se objevovaly první videa. Já jsem to včera zkouknul večer na té placené platformě Prima Plus a musím říct, že ten první rozstřel, kdo pojede nahrát, tak to byl masakr. Já si jdu teďka koupit kladívko, nebudu víc prozrazovat. Pokud jste to ještě neviděli a máte možnost to zhlédnout dříve než

0: Tady nový výzkum, když týpek jezdí jako kdyby měl nekonečno životu v GTA a myslí si, že to je real, znamená to, že bude dobrý manžel? Tak výzkumy zjistily a naznačují, že lidé, kteří vyhledávají adrenalin, novinky a risk, mají častěji sklony k rizikové jízdě a stejná adventures energie může působit sebevědomně a atraktivně. Otázkou je, zdali to naše ženy zaujme. Pozor, studie taky tvrdí, že předjíždět přes plnou rovná se green flag pro manželství. No, teď už to víte, tak možná je lepší přes tu plnou nejezdit a dodržovat rychlost. Sáš, La Primavera. Bezpečný návrat domů přeje Kiss.
1: Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.

0: Ahoj Michale, jsem Naděžda. Mohl bys nám něco zahrát k svátku? Naděždy! Samozřejmě, od toho tady Rádio Kiss je. Takže za chviličku k svátku dáme si třeba Avičiho.
1: Ahoj kysáci, mám tu pro vás speciální pozvánku na zářijovou noční show. Třetí čtvrtek v měsíci se blíží a vás po 22. večerní čekají nejenom čuňačinky a povídání o tom, o čem si nemůžeme v éteru povídat přes den, ale tentokrát společně s Rádiou přivítáme i speciálního hosta a tím bude Kuba Ryba z Rybiček 48. Tak si nás koukejte naladit. Už tento čtvrtek po 22. večerní naslyšenou vy moji trakoušové.
2: Noční show Rádia Kiss. Už ve čtvrtek od 10 večer.

13:34, teďka pro vás, kysáci, opět nějaká nová studie, já miluju nové studie, a ta zkoumala, jaký věkový rozdíl mezi partnery souvisí se spokojeností ve vztahu, jo? Kolik to máte nahoru a kolik dolů? Myslím jako ten věkový rozdíl. Muži, kteří měli partnerku alespoň o 7 let mladší, uváděli výrazně vyšší spokojenost než muži se starší partnerkou. Podobný vzorec se objevil také u homosexuálních mužů s mladšími partnery. U žen se srovnatelný nárůst spokojenosti nepotvrdil. Výzkumníci však upozorňují, že větší věkový rozdíl nemusí automaticky znamenat šťastnější vztah a spokojenost se může v průběhu času i měnit. Dobře, pojďme si to shrnout. 7 let mladší partnerka prý zvyšuje mužskou spokojenost. Teď ještě vědci musí zjistit, o kolik let mladší musí být muž, aby byla spokojená i ona. Co myslíte? Kolik by to bylo? Tak super. Bon Jovi!

Kysáci, před chviličkou jsme si tady v playlistu hráli Bon Joviho It's My Life a mě trošku vylekala některá videa, která jsem nedávno viděl na TikToku, na Facebooku a na Instagramu, na všech sociálních sítích, protože jsem viděl, jak na jednom z velkých koncertů tam zpívá Bon Jovi, John Bon Jovi, ale jak bych to řekl hezky, no už to nebylo tak nějak ono. Tak jsem zjišťoval, co se vlastně stalo a zjistil jsem následující, že není to věkem, protože John Bon Jovi má teprve 64 let, ale to jsem vůbec nevěděl, že John Bon Jovi měl vážně poškozenou hlasivku. Jedna mu postupně atrofovala a v roce 2022 podstoupil velkou rekonstrukční operaci. Následovaly roky rehabilitace a v podstatě se musel znovu učit správně zpívat. Dnes právě v jeho věku 64 let už zase zvládá celé koncerty, i když je slyšet, že některé tóny musí doslova vybojovat. Takže když dneska publikum zpívá Living on Prayer, za něj možná to tentokrát není tradice, ale trochu i zdravotní výpomoc. Možná jste ta videa viděli, už to není ten silný rockový hlas, ale zase je super, že to John Bon Jovi nevzdal a maká na sobě dál a dál. Tak brzké uzdravení, Johnny! Radio Kiss.

vy jste to určitě také sledovali. Dům známý ze seriálu Fresh Prince z Bel Air je znovu na prodej, tentokrát za necelých skromných 23 milionů dolarů, tedy asi o čtvrtinu méně než při předchozí nabídce. Téměř stoletá nemovitost, ale není v obyvatelném stavu a její interiér by musel být kompletně odstraněn, takže nový majitel ji může spíše zbourat a postavit na pozemku nový luxusní komplex. Mimochodem, seriál vznikl v roce 1990, Will Smith v hlavní roli, do Česka se to dostalo v 97. A pojďme si pustit tu znělku. Yeah! Will Smith. Koukal jsem na to.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Hezké odpoledne, pojďme se kouknout na dopravu. Teďkon vážná nebo hlavně komplikovaná dopravní nehoda je směr Troja. Je to Brusnický tunel, tady počítejte se zdržením. Brodce, okres Mladá Boleslav, Rudé armády, i tady se boural. A ode mě poslední Domažlice, Chrastavická ulice, i tady je bouračka.
2: Já ještě přidám Všebořickou v Ústí nad Labem, tak jezděte opatrně, kysáci, šťastnou cestu.

0: Automaton. Makáme na tom. Na vaší spokojenosti. Chcete auto podle svých představ a svých finančních možností? Automaton Praha Smíchov. Dovezeme nová i zánovní auta. Naše služby jsou rychlé, spolehlivé a na míru vašim potřebám. Automaton.cz.
1: Sběratelské mince. Drahé kovy. Spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.

0: počasí.
1: Pro dnešek je polojasno až oblačno a jen ojediněle se objeví přeháňky. Nejvyšší teploty napříč republikou máme mezi 17 až 21 stupni Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Pohonné hmoty v Česku v uplynulém týdnu dál zdražily. Tempo růstu cen ale v porovnání s předchozím týdnem, kdy ceny stouply téměř o 2 koruny, zpomalilo. Litr nejprodávanějšího benzínu Natural 95 nyní stojí průměrně 44 korun 29 haléřů. Litr dieselu už je za 48 korun 25 haléřů. Od minulé středy benzín zdražil o 7 haléřů a nafta o 46. Čínský prezident měl podle tvrzení čínského disidenta během summitu v Indii prodělat vážnou mrtvici a následně podstoupit operaci v Pekingu. Peking ani Dili ale jeho zdravotní potíže nepotvrdili a informace o hospitalizaci nebo léčbě nebyly nezávisle ověřeny. A teď zpátky domů.
2: Turismus výrazně mění život v obcích kolem Lipenské nádrže. Ve Frimburku na Českokrumlovsku místní podnikatelé kritizují rostoucí počet rekreačních resortů. Obávají se, že jim nové areály odčerpají zákazníky i zaměstnance a kvůli další plánované výstavbě už sepsali několik petic. Pro KIS Lucie Sinková.
0: Sport.
1: První zkouška v evropské lize čeká po Spartě také na Plzeň. V 9 hodin večer vyzve ve Štruncových sadech belgický Royal Union.

0: Je 14 hodin, 9 minut, startuje odpolední jam, my vám přejeme moc hezké odpoledne, naproti mě nesedí Magda, ta odlétá, možná, co nevidět.
1: Na koštěti.
0: To si přiletěla ty, ale nicméně Soňa Ede jí bude zastupovat, než se Magda vrátí z dovolené, ano. A tímto jí samozřejmě přejeme krásnou dovolenou. Ahoj.
1: Ahoj, nazdar ty, co jsi mi koupil, co ty? No,
0: to tady. Nemůžu to říct nahlas, co jsem ti koupil? Je to
1: určitě
0: bohužel.
1: To je mazlavé a smrdí to, viď? No, ty, takže jsi
0: zvyklá, viď?
1: Ano, ano.
0: No nic.
1: U tebe ano. No nic, ráda tě vidím, čověče, tady zase, jo, si takhle židličku tady hladím pěkně, stolíček, klávesnici.
0: Říkala židličku.
1: Moc se
0: no
1: mi tady...
0: a teďkon...
1: Moc se mi tady líbí, už mi to chybělo, musím říct teda.
0: No, tak my dneska si dáme jako spoustu hodin spolu.
1: No to si piš.
0: Teďkon 4 hodiny odpoledního jumpu, ano. A od 10 večer noční show, do které přijde
1: ano.
0: I Kuba Ryba.
1: Speciální hostík dneska, no, těšíme se na něj moc, veď.
0: Teď už ale hezký odpoledne a jdeme na to.
2: Radek Hrdina a

0: jedné vteřině.
1: Jelikož si dneska, jak se říká v uvozovkách, nastoupila do záskoku na týden, ano, tak jsem vybral věc, kdy budeš hádat.
2: Ano.
1: A musím říct, že jsem vybral milosrdnou jako věc pro tebe.
2: Jsem milosrdnou lež, že mi řekneš.
1: Ne, to ti říkám furt, ale bych tě uklidnil, ale...
2: To jsem zvědavá, co jsi na mě dneska
1: připravil. Já myslím, že tohle je hrozně jednoduchý a je to dneska tak lidová věc, že to rozpoznáš hned.
2: Tak skvěle. A tak to je jasný, divoký byla plakala.
1: Hodně zařilá věc, čo je dneska hodně pozledovělá věc.
2: Jo, jo, jako jo, musím říct, že když to zahraju někde, tak je plný parket vždycky a skáčeme tam na to jako blázen. Tancuje
1: průřezem generací.
2: Je to tak,
1: je to tak. Povedlo. No takže jo, jelikož jsi na návštěvě, bod se přičítá mě. No a my...

0: KISSu.
1: Brotex. Vneste do své ložnice více pohodlí s kvalitním povlečením, přikrývkami i polštáři. Více najdete na www.brotex.cz.

0: Už za malou chvíli tady v odpoledním Jumbo na Rádiu Kiss se koukneme na Eminema, protože dlouho o něm nebylo úplně nějak slyšet, teďkon se bavíme o tvorbě nových tracků. Hmm. No a právě v této souvislosti, možná je to kampaň, ale spíš ne, se vlastně tak nějak prozradilo, že nový tracky jsou nachystány. To znamená, nové album by mělo být jako co nevidět, snad. Mm. Jo, to všechno samozřejmě budeme informovat.
1: Už dlouho nevydával, veď?
0: No právě, dlouho, roky.
1: Mm, velmi dlouho.
0: No, tak nový tracky, ano. Album, snad.
1: Ale cítím, že tam bude nějaký háček.
0: No, jeho jeden zaměstnanec, který byl přímo u toho, něco způsobil. A my vám za chviličku řekneme, co a hlavně, co z toho měl a co z toho bude mít. Mm. Za chvilku na Kisu. Sweet.

Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. V pátek jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na Kissu.

0: Ladit Radio Kiss, dneska Soňa a Radek, no a taky Eminem. Mimochodem, ty jsi takový vlastně jeho český jako dvojník, veď? Trošku obtloustlejší.
1: Jako když jsem, no ale jo, člověče, když jsem mýval jako kratší vlasy, no, a on byl blondětej, tak nějaká z dálky velká, jo, velký dálky, tam bylo mnoho byla. Pojďme se ale podívat na to, co jsme slibovali, protože Eminem možná snad budeme doufat jako jeho fanoušci a příznivci, že se nachystá nový album. No a nějaký Joseph Strange u něj několik let a docela nemálo pracoval, ta důvěra tam byla velká. No a tudíž asi skladby, které prostě nahrál Eminem, byly prostě pro tyhle jeho blízký lidi celá otevřený. Jenže Joseph toho využíval a prokuratura mu vlastně už přiznala, nebo i on se přiznal, že minimálně 10krát dostal ven nevydaný tracky od Eminema. Co za to dostal? Platilo se v bitcoinech a je cca málo něco přes 1 000 000 korun za to dostal.
0: To není mnoho tedy.
1: To není zase úplně mnoho.
0: Teď, za tomu to podle mě nestálo.
1: No, nestálo, protože to vypadá podle federálního zákona a prokurátor to tak i chce. 5 let natvrdo.
0: Wow.
1: No a
0: to se vyplatí.
1: Hlavně po kamarádství.
0: No tak to rozhodně.
1: Žádný kamarádství už nebude. Mm-hmm. My už teď budeme jenom doufat, že se všechno jako spraví, urovná a ty triky, které mají vylíz, budou prostě co nevidět na novém album Eminema.
2: Odpolední Odpolední jam. Každé všední odpoledne od 2 do 6 na Kisu.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Pojďme mrknout na to, kde to jezdí a kde zase ne. Bouralo se v Praze v ulici Vyskočilova, tady buďte opatrní, také v ulici K Otočce, i tady se bouralo. No a potom na Liberecku v Chrástavě ulice Vítkovská. Ráďo, co tam máš ty?
2: Já tady vidím krásnou dopravní nehodu.
1: Tak snad žádná není krásná.
2: Ne, to samozřejmě dělám si srandu. Tvoj. Liberec Husova, tady se bouralo a počítejte se zdržením a potom Veslaným, to je samozřejmě na okrese Kladno, Palackého ulice, i tady by měla být ale ta dopravní nehoda.
1: Takže nohu z plynu, kysáci a opatrně dneska, ano?

0: Čokoládovna Janek slaví narozeniny i Mezinárodní den čokolády. Nakupte v prodejnách nebo na čokoladovnajanek.cz za více než 1199 korun a získáte nugátový krém v hodnotě 329 korun jako dárek. Čokoládovna Janek.cz.
1: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.

0: počasí.
1: Pro dnešek je polojasno až oblačno a jen ojediněle se objeví přehánky. Nejvyšší teploty napříč republikou máme mezi 17 až 21 stupni Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Skupina České dráhy za první pololetí letošního roku vykázala zisk před zdaněním 2 miliardy korun, zatímco loni měla za stejné období zisk před zdaněním 444 milionů. Jde o nejlepší pololetní výsledek v historii skupiny. V zisku skončily všechny společnosti ze skupiny, včetně ČD Cargo, které bylo poslední roky ztrátové. Hospodaření táhla především osobní doprava. České dráhy o tom informovaly ČTK v tiskové zprávě. Pro děti mladší 13 let by měl platit zákaz sociálních sítí a teprve 15-letí by si mohli založit svůj vlastní účet. Vyplývá to z návrhu takzvaného EU Kids Act, který představila Evropská komise. Jeho cílem je posílit bezpečnost dětí na internetu v celé Evropské unii. Obrysy předpisu přitom nastínila už během svého středečního projevu ve Štrasburku šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. A teď zpátky domů.
2: Začne v roce 2029 a potrvá 2 roky. Řeč je o plánované rekonstrukci a přestavbě budovy nádraží na Smíchově. Práce tak navážou na rekonstrukci samotné stanice, která by měla skončit v roce 2028. Záměr zahrnuje i výstavbu nového křídla budovy a nad nádraží má být terminál pro autobusovou dopravu.
0: Sport.
1: Jakub Řezníček ukončil v 38 letech profesionální kariéru. Člen klubu ligových kanonýrů působil naposledy v mateřské Příbrami. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou a teď pokračuje odpolední jam.
3: A my se vesela pokračujeme společně s Ráďou Hrdinou, viď?
4: Soňa jede, no a taky Elis DJ právě teď muzika na Kisu.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: Ty víš, že já mám ráda takový prostě jako kanadský žertíky a vůbec jako takový věci šílený, jo, co nejsou úplně obvyklý. A tohle se mi strašně líbí, teď se to stalo hitem internetu a možná jste to viděli taky už, kysáci. Dva kámoši z kanadské Alberty se totiž stali hitem internetu poté, co se rozhodli poněkud jako netradičně projet automičkou. Jo. Oni se totiž vlezli na korbu auta, byl takový ten pick-up s tou otevřenou korbou, jo, a nechali se vlastně v podstatě jako umejt. A pod takovým tím vysokotlakem, ale tam jsou jako hodně vysokotlak, jestli mi rozumíš.
1: Může to být horký, že jo?
0: No horký to není, ale to je, ba naopak je to studený, ale jo. To je velký tlak a může tě to dokonce pořezat, protože vlastně pod vysokým tlakem se i vodou řežou přece nějaký ty kameny a tak, jo. No a teď ty kartáče do toho a tak, ale já bych

0: do toho šla. Mě by to jako hrozně bavilo.
1: Já už jsem to zažil, takže v pohodě.
0: Počkej, jak, co jsi zažil?
1: No já jsem kdysi dávno, opravdu na tom asi přes 20 let, si jel půjčit lyže od kamaráda na Mělník a při zpáteční cestě jsem se rozhodl, že se nechám umýt vůz v klasický automyčce. Já jsem tam zajel, ano, přátelé, jenže to byla ještě doba, kdy se z týmyčky nedalo úplně zdrhnout. A já jsem to nějak zmáčknul, protože blbě, tak jsem vylez z auta, jenže ono se to znova seplulo.
0: Ježiš,
1: a já už jsem byl venku a přijelo to a vlastně já nemohu otevřít dveře. A já, takže jsem tam stál, úplně nalepený na stěně. A jenom jsem celý ten cyklus prostě vstoupil. Fešanda seděla v autě tehdejší přítelkyně.
0: Ta se musela smát.
1: Ta se nemohla ani nadechnout, jak se smála. Jump. Odpolední Jump.

najděte na webu Protex.cz produkt označený logem Rádia Kiss a vyhrajte poukaz na nákup v hodnotě 5000 korun. Do soutěže Rádia Kiss volejte právě teď. 210 323 323.

0: český výrobce ložního povlečení, to je Brotex.
1: Brotex, čověče, představ si se o něho, soutěžíme už zase od pondělí z brotex.cz, to znamená, že někdo si od nás bude zase moci vysoutěžit 5 000 korun voucher na nákup právě čehokoliv, co mají na brotexu.cz a že tam toho je mnoho. Jediný, co musí, jo, rozhodně kouknout se ještě předtím, než zavolají na ten výherní signál na brotex.cz, aby našli logo Rádia Kiss u některých, nebo u jednoho z produktů a vlastně potom správně odpověděli.
2: Já doufám, že třeba právě naše volající, kterou máme teď na telefonu, jmenuje se Jiřinka, ahoj Jiřko, samozřejmě tohle to udělala a koukla a našla, je to tak?
3: Ano.
2: Jo, tak schválně, hele, schválně.
1: Tak Jiřino, kde to je?
3: No. Je to na povlečení krepovým, jsou tam nějaký kytičky, nebo co to je?
1: A ještě jednou?
3: Na povlečení.
2: To není správná odpověď, ne.
1: Jestli tohle nebylo... To možná, nevím,
2: to možná
1: jestli
2: bylo
1: to nebylo
2: včera,
1: ráno,
2: nebo.
1: Ale dneska určitě ne, kámoško.
2: Teď je úplně jinde. Tak uvidíme, no, musíme dát prostor někomu jinému.
1: Tak se mě hezky.
2: Ahoj.
1: Tak ne, přátelé, to je právě ono.
2: 210-323-323, to je telefonní číslo sem k nám do studia, tak kdo pak bude další, zkusí?
1: Kdo pak to dá, takže jedeme pěkně z hurta. Koho máme na drátě? Haló, čau, ahoj.
4: Ahoj, tady Klára.
2: Klárko, tak jestli pak víš, kde je logo Rádia Kiss na stránkách www.brotex.cz?
4: Soničko, vím.
1: Jo, jasně. Rychle, nehraj o čas. Pojď, kde to je?
4: Polštář Aerolux Antistress 70x90 cm, 1600 gramů. Za 1286
1: korun.
2: Je to tam!
1: To bylo o chlup. Odkud telefonuješ?
2: Z Jihlavy? Nekecej, jsme rodné hroudy, ale opravdu přísám, že to není žádná sestřenice.
1: No, to bys neměla moc štěstí. Hele, každopádně velká gratulace, vydrž nám na telefonu.
2: Gratulujem.
4: Děkuju.
1: Čau. Jsou taky výžirky v té hlavě.
2: Ale ty jsi výžirka, to je právě, my jsme šikovní a máme štěstí, chápeš?
1: Ale teď jste přesně názorně viděli, přátelé, to logo, pokud je ráno někde, a jakože je u ranní trojky, u nějakého produktu, vězte, že na odpoledne se stěhuje úplně jinam.
2: Ano.
1: Pacha na to.
2: Je potřeba to sledovat.
5: Brotex. Vneste do své ložnice více pohodlí s kvalitním povlečením, přikrývkami i polštáři. Více najdete na www.brotex.cz.

0: všední ráno na Rádiu Kiss.
1: Vstáváte do práce nebo do školy až po 7 ráno?
2: To děláte chybu.
3: Nalaďte si budíka na 7 ráno, protože si tím můžete vydělat až 7 000.
4: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
5: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

0: Franky Body Jump na Rádiu Kiss.
1: Do světa fotbalu se teďkom ponoříme. To má Soňa ráda, protože se s kopačkama potkává v pařížský, když si chodí vybírat kabelky. Ale pojďme se podívat spíš na ten trávník, ne český, ale německý. Nový trenér německé fotbalové reprezentace Jürgen Klopp povolal do nadcházejících utkáních Ligy národů nezvykle vysoký počet, a to 44 hráčů. 59letý kouč bude mít tak k dispozici dvě samostatná mužstva. Každé odehraje dva zápasy. Debut v národním německém týmu si totiž může tak odbít celkem 16 nováčků. Cituji, chceme jim pomoct se podílet na jejich vývoji. A proto jsme povolali tolik nových hráčů. Máme tady mnoho talentu, řekl Klopp na tiskovce, takže to, mně se to líbí. On je vlastně novej trenér u německý repre a...
2: A to může tolik hráčů povolat,
1: může, jo? Může, tady na, to, na tyhle ty zápasy, jo. Může...
2: A kdo to jako zaplatí?
1: To už je jejich věc,
2: no,
1: ne.
2: Tak jsem ráda, že to není tady v Čechách, aby jsme to asi nemuseli platit. My daňoví poplatníci, znáš to?
1: To je typický, no. Ach jo. Takže Němci to docela rozjíždějí a vypadá to, že bude komplet jako prásk nový mužstvo.
0: Masopust, plánička, panenka, Franky Body Jump.

0: něco naznačit, Ráďo?
1: Mně to je jasný,
0: ty
1: kam to
0: ty
1: bude.
0: Ty jsi tam dal jako teď podklad, jo, takový krásný hudební, Hry o trůny. A měl jsi před chviličkou rybí salát. Tak se maličko bojím, jestli se budeme hrát o trůny.
1: Já jsem měl připravený takový pěkný vstup, ne, prostě česká novodobá historie, nebo spíš jsem objevila historie nová a ona mi to takhle schodí.
0: No ale Hry o trůny.
1: A pojďme to ještě zachránit.
0: Dobře.
1: Archeologové z Muzea východních Čech v Hradci Králové zveřejnili informace o nálezu unikátní mince. Přátelé, ta mince je jenom jedna jedina. Ty bláho.
0: A třeba tu další
1: teď nenašli nedávno, ještě? Prosím tě.
0: Víš, třeba jich tam bude víc ještě? Co?
1: U Klenic na Hradecku, kde v té době, když to našli, probíhala detektorová prospekce budoucí trasy D35. A je to mince se svatým Vojtěchem a je skutečně zatím jedna jediná.
0: To už je hezký, to je pěkný, no. A kolik za to dostali teda, nebo?
1: Tak to je muzeum, ty to nemají, jako ty, že nejsou tak vyčuraný, jako
0: ne?
1: Ty, že
0: vlastně, no, naštěstí. To zase není tak zajímavý vstup, ale.
1: Ale myslím si, že tam ležela dlouho, protože když koukám na ten obrázek, tak je docela ještě patrný, rozpoznatelný, takže asi poznali, že to je svatý Vojtěch, nebo možná je to tam napsaný, to zase já nepřečtu, ale musel tam ležet dlouho. Protože ten rypák má rozježděný, ten frajer normálně na cimpr.
0: Počkej, samper. Jako ten, co to našel, nebo ten, ne, co je na tý
1: ten,
0: mince?
1: Ten, co je na tý minci, ty. Ale ne, je zachovala a jinak to vypadá, že byla vyražena před rokem 1230.
0: No.
1: A takhle dlouho tam čekala na objevení a zatím jenom jedna jediná.
0: Je chvíli předtím, než jsem se narodila, veď, vlastně.
1: 1230? Ne, to už ti bylo 13.
0: Jo, takhle.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: A já tady mám dopravní nehodu v ulici U Blaženky, je to na Praze 5, opatrně tudy. Taky, co je?
2: To u tebe, ne?
1: Taky ne. Dám plácnu jednu. Taky nehoda na D4 na druhém kilometru ve směru na Strakonice. I tudy projíždějte opatrně. No a co pak tam máš ty, Ráďo?
2: Já tady mám dvě dopravní nehody. Jedna je v Ústí nad Labem, je to ulice Přístavní, a druhá je přímo v Bruntále, je to doktora Eduarda Bereše.
1: No, tak kysáci, šťastnou cestu a opatrně, jo?

0: střecha, rekonstrukce, krytina teran je ta správná volba. Moderní vzhled, extrémní odolnost, rychlé dodání, 50-letá záruka a spolehlivý servis. To vše nabízí Teran, barevný svět střech. Více informací na teran.cz.
1: Sběratelské mince, drahé kovy, spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
2: Radio Kiss. Filmové tipy.
3: Na Disney Plus na podzim dorazí znovu provdaná císařovna. 10 dílů lásky, intrik a pořádně zamotaných vztahů. Tohle si prostě nemůžete nechat ujít. Císařovna Navier zjistí, že její manžel jí podvádí, což ji samozřejmě pěkně naštve, ale nevyvádí, nedělá scény, zvolí poněkud elegantnější řešení. Rozvod, ale s podmínkou, že se může znovu vdát. A koho si vybere? Konkurenčního prince. Těšte se na seriál podle slavného webtoonu, který se z velké části natáčel v Česku, konkrétně v Českém Krumlově. Pro Kiss, Katka Čepelíková.
4: Kiss Shopu si vybere celá rodina. Pro nejmenší máme dětské bodíčko, aby bylo jasné, po kom mají hudební vkus. Pro tátu pořádný pivní půl litr, protože hydratace

0: jiná Kiss Show. Otevřeno non-stop na webu kiss.cz. Rádio Kiss počasí.
1: Pátek bude polojasno až oblačno a jen ojediněle se během dne může objevit slabý déšť. Nejvyšší teploty napříč republikou budou mezi 17 až 22 stupni Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Prezident Petr Pavel vetoval návrh zákona o státních zaměstnancích i související doprovodnou novelu, která prezidentovi odnímá pravomoc jmenovat vedoucí stálých misí při mezinárodních organizacích. Rozsáhlá reforma státní správy byla podle Hradu přijata bez standardního připomínkového řízení a dostatečné odborné diskuze. Severovýchod Španělska zasáhly v noci na dnešek přívalové deště a bleskové povodně, které způsobily rozsáhlé škody v celém regionu. Záplavy narušily dopravu v Katalánsku a Valencii. Voda zaplavila jak silnice, tak i letiště nebo metro. Doteď se Španělsko potýká s extrémním suchem, které následky bouře jen zhoršilo. Vědci tvrdí, že klimatické změny způsobené člověkem zesilují středomořské bouře. A teď zpátky domů.
2: Od prosince 2029 by na trati mezi Libercem a Pardubicemi měly jezdit místo dieselových nové hybridní vlaky. Soutěž na jejich pořízení bude koordinovat Liberecký kraj společně s Královéhradeckým a Pardubickým. Díky společné smlouvě se bude provoz na trati řešit jako celek, nikoli po jednotlivých úsecích. Pro KIS Lucie Sinková.
0: Sport.
1: Nový trenér německé fotbalové reprezentace Jürgen Klopp povolal pro nadcházející utkání Ligy národů nezvykle vysoký počet hráčů, 44. 59-letý kouč bude mít k dispozici dvě samostatná mužstva. Každé odehraje dva zápasy. Debut v národním týmu si může odbít celkem 16 nováčků. Zprávy na KISu přinesla Blanka Holoubková.
3: A je tady druhá polovina od plního jumpu a je tady Radek Hrdina a nepříliš hezká Soňa Jdek.
4: Ti dám nepříliš hezká, ty.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: Mám tady Soňu sedící naproti mě ve studiu Rádia Kiss, tak toho využiju. Ty hodně takhle sem tam taky cestuješ. A nějaký ten hotýlek a tohle co. Byl nějaký zajímavý něčím ten hotel, jakože vyčníval zdeli oproti jiným? Třeba, že byl malej, velký, vysoký, tenkej.
1: Byl hodně drahý.
0: Hotel, vždycky. Hotel, jo. Takže... Máš takovýhle nějaký, na který si vzpomeneš?
1: No, kromě toho, že byl teda, jako, samozřejmě, tak jako ve Vegas tam máš těch hotelů fůru, že jo, ty jsou jako vždycky různě do nějaký, jako...
0: Se tam, kde jsi byla, jo, ne tam, kam bys chtěla.
1: Tam jsem byla, samozřejmě. Nicméně, jako vzpomínám si, když jsme cestovali po Americe, tak jsme měli nějaký motel, jo, a tam skutečně bylo třeba 20 cm na projití kolem té postele. To byl tak extrémně malej jako pokoj, že to jsme v životě neviděli.
0: Malej?
1: No, extrémně malej.
0: A to jsi nahrála, protože já tady mám totiž jeden možná rekord, nevíme, to se dozvíme za chviličku, ale extrémně malý hotel. Není to penzion, není to glamping, prostě, ale označení, skutečně to získalo označení hotel. A kdo se do něj vejde, je pro lidi, to vám za chviličku prozradíme.
2: Odpolední jump od 2 do 6 na

0: Pojďme se společně vydat do Japonska, protože tady na ostrově Hokkaido, japonským ostrově Hokkaido.
1: To musí říct, ale japonsky. Hokkaido.
0: No, proto mám tebe tady, jo. A potom ještě mi řekni, že to se stalo ve městě Tomakomai.
1: Tomakomai.
0: Ano, výborně. Mm. Protože tady u příležitosti 30. výročí Pokémonů, ano, udělali a otevřeli nejkulatější vůbec hotel světa ve tvaru Pokébolu.
1: Jo, takový to, jak tam
0: házeli. Červeno-bílá koule. Tedy zařízení, do kterého se bytosti z počítačových her, seriálu a filmu chytají. Místnost s hledem na jezírko, nebo s výhledem, pardon, krásný, jako umístěný, má průměr pouhé necelé ještě 3 metry. A oni získali, že vlastně můžou ho honosit jako hotel. Žádný glamping, penzion nebo něco podobného.
1: Ale to musí splňovat několik pravidel, aby to vůbec
0: mohlo být. No, ono to právě
1: jako
0: všechno
1: hotel
0: splňuje. Architekty si dali jako záležet, aby právě, a říkáš to správně, splňovalo všechno to, co má splňovat hotelu jako ze vším všude. No, nemá to recepci, no.
1: No a předpokládám, že je to vybukované na 5 let dopředu.
0: Je to vybukovaný na dlouho, ne?
1: No.
0: Ale to místo teda, který jako je krásný, a oni ještě umístili tu kouli tak lehce nakřivo. A vypadá to naprosto famózně a každý fanoušek Pokémonů, pokud si tohleto najde, tak tohle bude chtít domů nebo na zahradu.
1: Tak já jsem tam zrovna chtěla vzít, protože vím, že jsi byl velký fanoušek Pikachu, ale jo, to nebyl Pikachu.
0: Ne, je to byla zkrácená verze, ale říkalo se to jinak. Ale
1: dobře, takže nic.
0: Víš, ne, jo, to jsi si popletla jenom.
1: Tak to až v noční show to rozebereme.
0: No,
1: dneska,
0: přesně.
1: Večer. Jo?

0: Mám tu pro vás speciální pozvánku na zářijovou noční show. Třetí čtvrtek v měsíci se blíží a vás po 22. večerní čekají nejenom čuňačuňky a povídání o tom, o čem si nemůžeme v éteru povídat přes den, ale tentokrát společně s rádiou přivítáme i speciálního hosta a tím bude Kuba Ryba z Rybiček 48. Tak si nás koukejte naladit. Už tento čtvrtek po 22. večerní naslyšenou vy moji trakoušové.
1: Noční show. Noční show Rádia Kiss. Už ve čtvrtek od 10 večer.

0: Rozvod není úplně samozřejmě příjemná věc, když zase co si budeme, já s ex-manželkou máme krásný vztah, takže i rozvod může být úplně v pořádku a v pohodě, když jsou dva, nejenom na lásku, ale i na ten konečný vztah, jakože ukončení, tak to prostě fungovat může. No, tak... Ale přece jenom ne každý takovýhle štěstí má, kdy prostě třeba žena je zhrzená, on je zhrzený, to není důležitý. Hmm. A teďkon přicházejí na řadu třeba
1: alíky.
0: I alimenty, ano, alíky takzvaný. Ano. A Soňa má pro vás tip, jak takový alíky...
1: Zaplatit s grácí.
0: No přesně.
1: No, jo, a s nápadem.
0: S pompou.
1: Ano.
0: Jo, že opravdu jako jupí. Jo, že když jo, už musíte... Když hlavně už, platíte na svoje dítě,
1: tak už,
0: jo?
1: Ano.
0: Tak ale přece jenom můžete to trošičku malinko tak nějak obohatit.
1: Ano.
0: Doslova.
1: A jak? To se dozvíte za malý okamžik právě tady na Rádiu Kiss.

Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. V pátek jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na Kissu.

0: Pardon, alimenty, to je věc nepěkná, samozřejmě, ale jaká potřebná.
1: Nepěkná,
0: no ne,
1: děláš,
0: jako potřeba,
1: musíš platit,
0: ježiš,
1: tečka,
0: Marete, v pořádku,
1: jako...
0: takhle, víš, no. Kdybys mi neskočila do řeči, jak bych to prostě uvedl tak, jak to mám.
1: No.
0: V hlavě, ale prostě Alíci, takzvaní,
1: no.
0: Se prostě platit musí a to je v pořádku.
1: Ano,
0: je to na děti, pane bože.
1: Ano, a je to většině málo za maminky.
0: No,
1: kdyby byla
0: jo.
1: Maminka, tak mám furt málo. Jo, a takhle, někdy jsou ty maminky opravdu, co si budeme, jako, jo, až trošku jako vyčuraný, co, jako
0: ale
1: zase, pojďme
0: tě,
1: si říct, že některé...
0: tyhle ty lobby některé, a pojď nám říct ten nápad
1: no, ne,
0: toho
1: právě,
0: pána.
1: Právě, že když náhodou jsou takovéhle, tak samozřejmě můžete zaplatit ty alimenty, že musíte, jo, ale můžete je zaplatit tak jako s grácí, tak prostě jako s pompou, jak říkal můj kolega Radek, protože jeden takový příklad se stal nedaleko, ano, v Americe, samozřejmě kde jinde, kdy muž zaplatil poslední splátku výživného na svoje dítě a víte, co on udělal? On vzal 80 tisíc mincí a vysypal je na trávník před dům své bývalé manželky. Jo, jo, jo. Teď si vemte, že prostě, jo, vám má platit, já nevím, kolik bývá výživno, někdy může být klidně i kilo, že jo, co se budeme povídat.
0: Záleží samozřejmě.
1: No, a teď si vem, že ti to dá v korunách.
0: Uh-huh.
1: 100 tisíc korun.
0: Je to nápad. Přátelé, takhle ano, asi každý měsíc se to nedá dělat, ale ten závěr může být takhle pěkně jako obohacen o takovýhle pěkný zážitek.
1: No hlavně bych tím potom chtěla platit, jako.
0: Mm-hmm.
1: To je bezvadný.
0: Přepočítávat to.
1: No, ano. Přepočítávám.
0: A já bejt tou ženskou, tak normálně za dva dny, no zpět, sorry, ale chybí tady tolik a tolik. Přijď si to přepočítat. A buď by ty prachy dal, anebo by to opravdu musel přepočítat.
1: Ty jsi fištron, fištron.
0: Ale je to jenom takový nápad, veselý nápad na závěr toho
1: výživného. Nedoporučujeme samozřejmě.
0: Ale proč ne?
1: Já bych to jako neriskoval. Právě tady kvůli tomuhle, kvůli tím reklamacím potom. Jako.
0: Kluci, víte, že třeba ještě 12 let budete platit alíky? Dal bych si upomínku, že za 12 let je tohle potřeba udělat. No.
1: No? Proč ne? Pak zdravíme Karlose, vemol.
2: Radek Hrdina a Soňa Eder na Radio Kiss.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Nejdřív to vezmeme na D2, 12. kilometr ve směru na Brno. Pozor, silný provoz, je tady dopravní nehoda.
2: No to jsem měla připravený já, ale nevadí, já vám řeknu o dopravní nehodě, která se konala v Brně, a to na ulici Vídeňská. Tak opatrně tudy, pak také v Jirkově, to je Chomutovsko, ulice pod Přivaděčem. No a to mělo být snad jako všechno.
1: Ne, já vidím ještě dvě dopravní nehody, jedna je přímo v Turnově, je to Přeprská ulice a další je v Ústí nad Labem Masarykova.
2: Tak šťastnou cestu, kysáci.

0: počasí.
1: V pátek bude polojasno až oblačno a jen ojediněle se během dne může objevit slabý déšť. Nejvyšší teploty napříč republikou budou mezi 17 až 22 stupni Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Školní rok teprve začal, řada školáků už ale vyhlíží prázdniny. Nejbližší volno, na které se školáci můžou těšit, přijde už 28. září. Letos státní svátek, při kterém si připomínáme Den české státnosti, vychází na pondělí. Žáky i některé pracující tak čeká prodloužený víkend. Měsíc po svátku svatého Václava pak následují podzimní prázdniny. Letos oficiálně připadnou na čtvrtek 29. a pátek 30. října s tím, že 28. října je státní svátek u příležitosti vzniku samostatného československého státu. Slovenští policisté prověřují úmrtí 60-letého a 57-letého muže v Ružomberoku, ke kterým došlo ve středu. Příčinou by v obou případech měla být otrava metanolem. A teď zpátky domů.
2: V Chebunově pomáhají městské policii dva asistenti prevence kriminality. Dohlížejí na veřejný pořádek, bezpečnost u škol a přechodů a působí i na nádraží, kde pomáhají lidem nebo řeší problémy s alkoholem a kouřením. Městská policie si jejich práci pochvaluje a letos ještě přijme další dva asistenty. Pro KIS Lucie Sinková.
0: Sport.
1: Aktuálně nejlepší český motokrosař Julius Mikula vynechá o víkendu kvůli zranění závěrečný závod mistrovství světa v Austrálii. Navzdory absenci obsadí v konečném hodnocení kategorie MX2 téměř jistě 9. místo. Pouze teoreticky ho může ještě předstihnout Nizozemec K-Cars Master. Zprávy na KISu přinesla Blanka Holoubková.
3: Poslední hodinka odpoledního jumpu s krásnou Soňou a trošku ošklivějším Radkem.
4: Ještě víc ošklivějším Radkem.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: 17 hodin 8 minut, máme krátce po 17. hodině, my vám přejeme hezký podvečer, venku je relativně docela hezký počasí, teda jsme tady u nás, nevíme. Jak
1: chceš mě vzít na procházku?
0: Rozhodně, ale až spadne tma, se nedělám ostudu, ale pojďme se kouknout do kalendáře, protože tam je Naděžda, ty jsme ještě dneska nepřáli, tak všechno nejlepší.
1: To je pravda, Naděnka, Naďa, viď?
0: Děžda.
1: Naděždo.
0: Všechno nejlepší, no a taky za malou chvíli se dáme víteže, takže koukneme do nějakých zase odborných
1: análů.
0: Ano.
1: Ano.
0: Tak
1: jo.
0: Líb bych to neřekl. Takže až za malou chvíli tady na kysu.
1: To až hlavně ve večerní show, jo?
0: A ta je dneska.
1: Ano.
0: A to všechno připomeneme ještě.
1: No, všechno připomeneme, jasný.
0: Teď už další muzika na kysu. Mrtkn, tady u nás na kysu.

0: Víte, že
1: rubrika, kterou jsme slibovali krátce po 17. hodině, takže co tam máme pro ně nachystáno?
2: Máme takovou pozitivní Be Happy zprávu.
1: To je dobře.
2: Finsko skončilo s bezdomovectvím ve své krajině, ale úplně, protože zavedlo novou koncepci.
1: Je utratili, jo.
2: Ne. Neprosím tě, to jsou lidi, ne, pejsci?
1: No já vím, no, tak no. Jak to chtějí vyřešit, jako to všem dali kvartíry, jo, nebo co?
2: To bys chtěl vědět.
1: No to ne, tak jako jestli to tak je, tak já jdu bydlet ve Finsku pod most, jako.
2: Jako myslíš, jo, že no bysme takhle jako nějaký byteček, co?
1: No kdybychom si tam lehli každý víkend pod most, no. Tak to máš 4 byty do měsíce.
2: Ty bláho, ale to aha,
1: češi ne, koukni na to.
2: To je no jo, opravdu, ona tak jako investovala do nový výstavby právě pro tyhle ty lidi, který tam prostě našupe. Jsem zvědavá, jak dlouho to vydrží.
1: To chci vědět. Něco už
2: pojedeme na exkurzi. Tady,
1: kdy se bylo.
2: Ano, a dopadlo to.
1: Tak některý lidi prostě to chtějí mít takhle. Ano. Já neříkám, že ne, že všichni, ale no, jak říkáš, jsem zvědavá sám, jak tohle bude fungovat.
2: Je to tak.
1: Ty bláho. Jump. Odpolední Jump Radio Kiss.

0: Stránky Body Jump na Rádiu Kiss.
1: Český národní tým fotbalový. Tak o tom se teď budeme bavit tady na Rádiu Kiss.
2: No je to tak.
1: Mé oblíbené rubrice Pranky Body Jump.
2: Po zklamání na fotbalové mistrovství světa přichází nová reprezentační fotbalová éra a rovnou historická. Poprvé povede český národní tým zahraniční kouč Španěl Santi Denia. Už v pátek představí svou první nominaci pro zápasy Ligy národů. Na koho ukáže, kdo mezi vyvolenými se udrží a jaká překvapení může vytáhnout, si budeme muset ještě počkat. Nicméně Deník Sport už tak nějak nominoval české fotbalové reprezentace. Podle něj, koho by mohl Denia jako povolat. Takže z brankářů, jestli to tak je nebo není, to si budeme muset počkat do zítřka, ale z brankářů se objevují jména jako Lukáš Horníček, Tonda Kinský nebo Matěj Kovář. Z útoku třeba Hložek, Nadery, a potom je tady Kabongo, Sejk, Chorý. No a třeba s obrany pár jmen Vlček, Krejčí, Jurásek, Rineš, nebo Cedidla a tak dále, takže to jsou jenom spekulace podle redaktorů Sport.cz. A uvidíme, koho Denia teda se svými asistenty zítra představí a povolá.
1: No podle mě ten chudák vůbec neví, do čeho jde, ale tak budu mu držet palce, no. Co ti povím?
2: Tuj, hlavně ať to už nějakým způsobem zase po nějakým době šlape.
0: Co to pískáš? Branky Body Jump. Na

0: českého éteru. Bez pravidel, bez ostychu, prostě mejdan. Na rádiu KISS.
1: Přátelé, tak tenhle ten podcast už za malou chvíli, za pár hodin vás bude provázet 2 hodiny, a to od 10 večer dnes až do půlnoci. Noční show je tady zase.
2: Je to tak. No a samozřejmě předtím ještě nějaké ty jukeboxy a písničky na přání s vaším oblíbeným Vojtou Sklenářem, který už je ve studiu a který se na vás moc a moc těší. Takže... Zapomeňte na skutříky, ty má nejraději.
1: No, kabáty. Ale přátelé, dnes od 10 noční show. Soňa Ede, já budu sekundovat, ale ještě host, kdo dneska přijde.
2: Jakub. Ne, vlastně pozor, on si to zmínil i v občance, nemá to rád, když si mu říká Jakub. Je to Kuba Ryba.
1: Kuba Ryba, Rybičky 48, samozřejmě zpěvák a frontman této kapely, a s ním bývá velká legrace. A možná se dozvíme, jak ty koncerty takhle v zákulisí třeba.
2: No, jak by Radek chtěl, aby ho tam někdy Kuba vzal sebou.
1: Ale není ještě tolik hodin, jo, tak se nerozjíždí, nech si to na večer. Přátelé, my jdeme, mějte se hezky, zítra ve 2 a jinak dnes 10.
2: Těšíme se.
1: Ahoj.
0: Radek Hrdina. A

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Blíží se nám 18. hodina, tak než si dáme zprávy na Radio Kids, tak dáme info o tom, jak to vypadá aktuálně na silnicích. Máte-li namířeno po D1 ve směru na Brno, tak počítejte nejprve se zdržením mezi 15. až 25. kilometrem, potom ještě mezi 178. až 196. kilometrem. Zdržení taky na D5 před příjezdem do Prahy, a to už od 8. kilometru. Budete-li pak dál pokračovat po pražském okruhu ve směru na D1, tak mezi 22. až 19. se zdržíte, a taky vás čeká zdržení ve směru na letiště, a to mezi 14. až 19. kilometrem.

0: sběratelské mince, drahé kovy, spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
1: Automaton. Makáme na tom. Na vaší spokojenosti. Chcete auto podle svých představ a svých finančních možností? Automaton Praha Smíchov. Dovezeme nová i zánovní auta. Naše služby jsou rychlé, spolehlivé a na míru vašim potřebám. Automaton.cz.
2: Střecha může mít styl a hrát barvami. Krytina Terran je ta správná volba. Kvalita podložená tradicí, 50letou zárukou, rychlým dodáním a skvělým servisem. To vše pod značkou Terran. Barevný svět střech. Více informací na terran.cz.
3: Nejoblíbenější hity jukeboxů Rádia Kiss.

0: Který je ten tvůj? Jukebox Rádia Kiss. Už dnes večer
1: od 6 hodin.
0: Rádio Kiss. Počasí.
2: Pátek bude polojasno až oblačno a jen ojediněle se během dne může objevit slabý déšť. Nejvyšší teploty napříč republikou budou mezi 17 až 22 stupni Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
2: Ministerstvo životního prostředí podpořilo prvních 860 žádostí o podporu z programu Nová zelená úsporám. Jde o bezúročné úvěry, které stát s finančními institucemi vyjednal a nyní je spouští. Program má pomoci s renovacemi bytů a domů. Za více než 2 měsíce, co stát zelenou úsporám obnovil, projevilo zájem o bezúročný úvěr přes 2000 domácností. Kanada a Evropa jsou silnější, když spolupracují, řekl to kanadský premiér Mark Carney při projevu v Evropském parlamentu. Uvítal návrh na přidružené členství v EU. Chce posílit spolupráci. Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová ve středu řekla, že by ráda usilovala o otevření dveří k tomu, aby se Kanada stala prvním přidruženým členem EU. A teď zpátky domů.
3: Po téměř 80 letech chátrání se v Podbořanech na Žatecku znovu otevřel Schillerův park. Přibyly 2 dětská hřiště, altán a nový mobiliář. Obnova areálu trvala asi 3 měsíce a stála 6,5 milionu. V parku je také pravěká stezka pro děti, které při jejím procházení plní pohybové úkoly a hledají ukryté předměty.
0: Sport.
2: Hrozbami surovým bitím donutili podle kriminalistů 2 fanoušci Baníku Ostrava ještě ani ne 15-letého fotbalového fanouška v dubnu vydat klubovou šálu. Chlapec se snažil odejít, dvojice mu v tom ale zabránila a šálu mu nakonec násilím vytrhla. Policie v těchto dnech obvinila 25-letého muže a 16-letého mladíka z loupeže. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou a teď už jsou tady večerní juboxy.
4: A Vojta Sklenář vás zdraví, na jejich začátku je 6 večer, tady je DJ Bobo, pak Gigi a pak je to na vás.
0: To nejlepší od 90. let. I v juboxech Rádia Kiss.

0: 210-323-323, náš telefon a telefon, na kterém teď vítám Honzu a přeju ti hezký večer.
1: Dobře taky, čau čau,
0: a ty, zdravím. A tobě ještě, Honzo, hezký dovolenkový večer, ty jsi mi říkal, že aktuálně dovolená, ale že už končí, Takže zítra,
1: končí,
0: zítra konec.
1: Jsme s manželkou tady týden v Bílovicích velkých. Zažili jsme tady super výhody od soboty do úterka. Užili jsme se tady v metě vína, ale ochutnávky, řízený, neřízený, prostě bomba.
0: Takže krása.
1: Krása?
0: No.
1: A to je počasí super. Docela přálo, bylo na nějakých 27.
0: To je důležitý. Jakoby. Takže dovolená hodnotíš ji určitě známkou za jedna, Honzo.
1: Určitě, určitě.
0: No tak, tak to má být. No tak ještě užívejte teda, kdy konec, zítra, nebo kdy jedete?
1: Ráno odjíždíme.
0: Ráno už odjíždíte, no ale tak víkend ještě bude volno, ne? Aspoň, co?
1: A tak jo, tam budou v Trutnově otevřený hospody, že jo?
0: No vidíš festival. To, vidíš to. Tak ještě užívejte teda. Teď užijí muziku, chtěl jsi něco od Tiesta, takže kam to poletí?
1: To bude do rádia, všem, co poslouchají, mají se fajnové jako my a pro nás, ale těch velkých Bílovic ještě a... Je to tady bylo super.
0: Tak jo, měj se moc hezky, ahoj.
1: Je taky, díky, čau. Radio Kiss.

0: Ladíte Rádio Kiss, já vám všem přeju hezký večer ve čtvrtek. Ano, zítra už pro mnohé nejoblíbenější den týdne, pátek. No a s vámi zase od rána bude ranní trojka a třeba zítra se objeví stejně jako dneska Duc.
1: Takhle se vstává jedině na Kisu.
2: Co bude v 7? No soutěž. No.
3: Budeme házet kostka.
2: Ježiš, ty...
4: To bylo až moc upřímný tohle, Patrik.
3: Dneska žádný peníze rozdávat nebude. Ty na mě, Patrik, moc ošklivý. Ty zaknu mě, jaký vole.
4: Duc, pomalu.
1: Ranní Kiss. Od 6 do 10.

0: Ladíte Radio Kiss a je tady Jukebox a bude tady do 10. hodiny večerní, takže do tohoto času je to jenom a jenom na vás. Co budeme hrát?
1: Jsem Samuel, prosím, pustíš nám chtěl bych sem prosím zaspívat Bangaranga.
0: Samuel by chtěl zaspívat Bangaranga. Tak Samuel, já doufám, že se nebudeš moc zlobit, když já ti to nezaspívám. To by totiž nedopadlo moc dobře. Řekl bych, vůbec by to nedopadlo dobře. Já ti to radši pustím. Takže Dara, Bangaranga a další jukeboxová muzika. Slyšeli jste, jak na to stačí jednoduše poslat mi hlasovku přes naší aplikaci a nebo vytočte 210 323 323 a pokud se dovoláte, taky vám něco pustím. Tak teď už Dara a taky i do Egypta z Denálovy.

0: Ve čtvrtek večer lehce po 7:15 a hrajeme songy, které vy vybíráte. Je tu totiž jukebox a my jdeme na náš telefon s číslem 210-323-323. Radio Kiss.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den.
1: My jsme se dovolali.
0: Vy jste se dovolali. A kdo se dovolal?
1: Sonča.
0: A ještě někdo teda asi ne? Když jsi říkala...
1: No je nás tady víc.
0: Jo, je vás tam víc. Ale ty jsi vytáčela.
1: Ano, je tady Eliška, Kuba a Martin. Je nás tady víc.
0: No tak vás zdravím a co provádíte takhle při večeru? Nějaká jako domácí party nebo jste někde
1: venku? Ne, přijeli jsme na Moravu. Na Moravě.
0: No tak to jo. Tak,
1: Mutěnice.
0: No tak tam zdravíme samozřejmě a určitě můžu i popřát na zdravíčko, že jo?
1: Ano, na zdravíčko. Jasný. Samozřejmě.
0: No a co tam pustíme do Mutěnic?
1: Poprosili bychom písničku od Vesny a Ben Cristovao. Já si tě brát nebudu, myslím, že to je ono.
0: Naprosto správně jsi to řekla.
1: Že jo.
0: No, úplně
1: super.
0: Seš úžasná. Takže vám teda na ještě hezčí večer, jo?
1: Ano, tak moc děkujeme.
0: Nemáte zač? Tak užívejte. Ahoj.
1: Tak moc děkujeme, mějte se, čau.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: První 60-minutovka dnešního večerního juboxu je za námi, za chvilku ta další, teď v krátkosti omrknem, kde se můžete zdržet. Máte-li namířeno po D1 na Brno, tak nejdřív mezi 18. až 25. kilometrem, pak je další zdržení mezi 180. až 185. a ještě mezi 192. až 196. kilometrem. Míříte-li po D5 se směr Praha, tak před Prahou zdržení od 4. kilometru, pak se zdržíte dál po pražském okruhu na D1, na kilometr 19. No a co se týká bouraček, tak pozor, například v Mostě, v ulici Sportovní a bouračka taky v Praze ve spojovací. Šťastnou cestu!

0: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
1: Čokoládovna Janek slaví narozeniny i Mezinárodní den čokolády. Nakupte v prodejnách nebo na čokoladovnajanek.cz za více než 1199 korun a získáte nugátový krém v hodnotě 329 korun jako dárek. Čokoládovna Janek.cz.
2: Radio Kiss. Filmové tipy.
3: Přichází novinka z Netflixu. Po brutální vraždě dvou policistů se houževnatý detektiv snaží lapit pachatele se svým fotříkem, který taky bejval Polda a se kterým teď nemá zrovna vřelej vztah. Jak jim to půjde, uvidíte ve snímku Krvavá oběť. Ve filmu Ztracená žena budeme stejně jako Helena objevovat její život. Ztratila totiž paměť a začíná se pomalu vracet do svýho života v přepichu. Brzy ale zjišťuje, proč ze zlaté klece chtěla vlastně utéct. Pro Kiss Katka Čepelíková.
2: Když ostatní usínají,

0: Lenka, Alex, Katka
1: a Lukáš.
2: Radio Kiss vysílá non-stop.
3: Sedmá večerní se nám blíží, tak jdeme odstartovat další hodinu Juboxu. S vámi je Vojta Sklenář, na úvod hodiny teď Alex Party.
2: To nejlepší od 90. let. I v Juboxech Radia Kiss. Be happy.

0: Někdo jiný. Nehraje více písniček na přání. Jubox. Rádia Kiss.
1: A abychom vám zahráli, musíte buď to namluvit vzkaz přes aplikaci Kissu, anebo se dovolat do našeho studia 210-323-323. To je to číslo. A to je to číslo, které vytočil Jarda a dovolal se. Vítej ve vysílání, Jardo, ahoj.
2: Zdravím všechny kysáky a tebe do studia, prosím.
1: A prosím tebe, prozrať, kolikrát jsi jako vytáčel, protože já mám pocit, že ono se to dělí na dvě skupiny, někdo to zkusí jednou a buď mu to vyjde a dovolá se nebo nevyjde a jde od toho, a pak jsou tací,

0: znamená až 21, bude mít narozeniny, takže na 12. jsem se nedovolal. Myslím si, že se 21. nedovolám opět, tak je to něco mezi, takže dodatečně k svátku a dopředu k narozeninám, krásným narozeninám mý milovaný ženě Marušce a mý mnučce Elišce Dudačic.
1: Tak já taky přeju samozřejmě a to je hezký, že to má takhle jako brzo od sebe. Ale další Jardo vždycky jako zvlášť svátek narozeniny, ne? Nespojíš to, ne? Neřekneš, no, Tomáši, narozeninám bylo.
0: No, tak vždycky je to pochopitelně kytička. No a potom je to nějaký výlet a korunky a aby si něco hezkého koupila, protože velikost nebo odhadnu a podobně jsme pořád jenom chlapi.
1: Jasně. A teď i písnička, kterou jsi vybral. Tak já ji hraju a měj se. Ahoj.
0: Taky děkuju a mějte se.

0: Je-libo nějaká muzika, tak jste tu správně, protože my vám na Kisu hrajeme na přání a to do 10. večerní. Co teď bude? Terka řekne.
1: Ahoj, jsem Terka a chtěla bych pustit Magic Bones od Imagine Dragons. Prosím, pustit to a budu moc ráda. Jsem sama doma a chtěla bych něco pustit, abych měla něco na zlepšení nálady. Děkuji moc.
0: Tak Terko, já ti tu náladu zlepším, protože Imagine Dragon zahraju, taky mám zahrát ještě pro Renču, Míru a Sáru do Říček se vzkazem, že už se řítím na dobrou brazilskou kávu. Tak to je vzkaz od Luboše. Taky mám zahrát pro kamionáka Fandu, že se těším na zítra, až s ním pojedu, vzkaz od Marušky a zahrajem ještě taky do pizzerie Janičce a Fandovi, aby jim to uteklo a taky všem, co poslouchají, a to konkrétně od Ládíka. Song Bones teď na Kisu. Gimme, gimme.

0: Ladíte Kiss, přeju vám hezký večer. Pokud byste chtěli nějakou tu muziku, tak za pár minut nějakou zahraju podle někoho z vás. A pokud byste chtěli peníze, tak i to umíme. Ale to budete muset počkat trošku díl.
1: Až 7000 korun rozdáváme každé všední ráno na Rádiu Kiss. Na Rádiu Kiss.
2: Vstáváte do práce nebo do školy až po 7 ráno?
3: To děláte chybu.
4: Nalaďte si budíka na 7 ráno, protože si tím můžete vydělat až 7000.
5: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
6: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

Ryan Adams, Roll with the Punches Tour. Nezapomenutelný večer plný rockových hitů. 13. prosince v pražské O2 aréně. Od Run to You přes Summer of 69 až po Heaven. Ty největší hity rockové legendy. Vstupenky právě teď na LiveNation.cz. Podporuje Radio Kiss.

0: kvíz. Nahrávej vzkazy a vysílej s námi každý den.
1: Co to je? Tyjo, normálně masakr, moc se mi to líbí.
0: Apku Rádia Kiss hledej ve svém mobilním marketu nebo na webu kiss.cz. To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss. Kiss. Rádio Kiss.

0: Posloucháte Jukebox na Kissu, co si dáme teď za muziku?
1: Ahoj Vojto, chtěla bych, aby si mě, mamce a Iře pustil na odpolední směnu Borovičku. Děkujeme i pro všechny kysáky a hlavně tobě. Ahoj.
0: Děkuju, tak ať odpolední utíká, taky bude manželovi Pájovi k dnešním narozeninám. Od manželky Nadi mám zahrát taky pro všechny kysáky a řidiče MHD v Jablonci a vzkaz pro jednoho z nich, že prý bude vědět, úsměv ještě nikoho nezabil. Vzkaz od Šárky. A mám zahrát taky všem kysákům a tyrákům a taky Michalovi k jeho zítřejším narozeninám a týdnu volna u moře s kolegou a jejich ženám, že se o ně starají a milují je. Emily a Justice.

0: Pokračuje Jukebox, pokračuje muzika, kterou vy vybíráte a teď vybírá Honza, protože se dovolal. Honzo, hezký večer ti přeju.
1: Dobrý večer i tobě, ahoj.
0: A tvůj večer vypadá jak pak, prosím tě?
1: Prosím tě, mám pracovní noční a do 6 do rána.
0: Do 6 do rána, takže začal jsi v 6 večer, asi ano, že?
1: Ano,
0: takže ano. Vlastně máš hodinu 3/4 za sebou, tak zatím ten začátek asi dobrý, ne?
1: No, je to dobrý.
0: Kdy je tak krizovka? Kolem 3 ráno třeba?
1: No, kolem 2/3 ráno.
0: 2/3, no, tak to ještě chvíli bude, takže ještě krize nebude. Teď bude muzika, chtěl jsi Avicii, tak kam ho pustíme?
1: Bude to pro všechny kysáky, co teďka makají, ahoj tobě do studia.
0: Děkuju moc, tak je to tady a zase někdy. Čau, čau.
1: Čau, čau. Kiss. Radio Kiss.

Baví vás naše muzika? Chcete znát názvy songů, které jste před chvílí slyšeli na KISSu? Tak mrkněte na playlist na www.kiss.cz.

0: Otevíráme druhou polovinu dnešního večerního jukeboxu na Kissu. S vámi Vojta Sklenář, no a na úvod 20. hodiny Skutříci.
1: To nejlepší od 90. let. I v jukeboxech Rádia Kiss.
2: Be happy.
3: Good evening.

0: Na kysu Artemas a na kysu dál pokračujeme v Juboxu.
1: Ahoj, zdravím tě, prosím tě, zahraj mu to Murder Talking. Nejde se prostě dovolat a já bych tě Murder Talking Space Mix. Makám na zahradě, reju, tak ať mi to utíká. A všem kysákům čus.
0: No tak hezký rytí přejeme teď s modrýma tankama. No tak slyšeli jste, když se vám taky třeba nedaří dovolat, zkuste aplikaci, pošlete hlasovku a já vám zahraju. Tak dáme Space Mix od Modern Talking, tak

0: Ladíte Radio Kiss, je tady Jukebox a je tady Honza teď na našem telefonu. Honzo, vítej ve vysílání, hezký večer ti přeju.
1: Ahoj, já to byl taky přeju, hezký večer.
0: A musíš mi ještě jednou objasnit, prosím tebe, jak to bylo, protože já, když jsem před chvilkou zvednul ten telefon, tak chvíli nic a pak jsem slyšel, na, tady máš Kiss.
1: Ahoj, prosím tě, jsme tři kamarádi na rybách, tady kousek od Lovosic a kámoš říká ze srandy, že by zavolal do Kissu. A najednou jste to jakoby zvedl, nebo jste to zvedli a vzal telefon, hodilo po mě opry.
0: Jemu se nechtělo mluvit, jo? Jemu se nechtělo mluvit.
1: Ne, je to stydlínek, no, trošku.
0: No tak, důležitý je, že tobě se mluvit chtělo a mluvíš, no, což je super. Takže, já zdravím tebe, kámoš se jmenuje jak?
1: Kámoš se jmenuje Láďa.
0: A ještě tam je někdo teda, že jo?
1: Je tam ještě tady mám bratrance svýho, to je Míra. Takže ještě zdravíme asi i Míru.
0: Určitě. No a jak to jde na rybách, kluci?
1: Jak to jde na rybách? Jsme tady dneska první den a zatím nic moc, no. Když to nebere, tak si to musí zpříjemně nějakým jiným způsobem, že jo.
0: A vy jste vybrali fakt jako takovou legendární Madonna Like a Prayer. Tak je to tady nachystaný. Přesně. Takže vám to posílám, popřeju hezký večer, no a ať začnou brát už, jo, taky.
1: My moc děkujeme a přejeme taky příjemný večer.
0: Tak jo, čau, čau.
1: Díky, ahoj.

0: čtvrteční večery tady vy ho trávíte s Kisem, díky moc za to, zítra pátek a zítra taky poslední šance vyhrát, myslím si, že super vybavení domů.
1: Najděte na webu protex.cz produkt označený logem Rádia Kiss. Přečtěte jeho název do vysílání.

0: Tohle je Radio Kiss, které ladíte a díky moc za to a krásný večer ve čtvrtek. Jestli byste chtěli něco slyšet, někomu to poslat nebo jenom sobě, tak jste tady pořád správně. Jukebox totiž pokračuje.
1: Ahoj Vojto, chtěl bych pustit Free Your Mind. Teď si dělám smačun do školy, tak si k tomu pustím svoji oblíbenou hudbu. A bylo by to pro tebe do studia, pro Kysáky a pro Kamil nějaký děkuju, ahoj.
0: Tak Dané, hezky si udělej svačinu. Dobrý je, když si člověk dělá svačinu pro sebe, tak je podle mě téměř jistota, že jí pak sní. Tak dáme song Free Your Mind, dáme ho ještě někomu.
2: Čau Kysáci, zahrajte něco od podlahy pro mě, protože jsem doma na neschopence po jisté události a dostávám se z toho, myslím si, že docela dobře, díky všem kamarádům a přátelům, který mi v tom pomáhají. Takže zahrajte pro nás, pro všechny, co mě znají, co mě mají rádi, pro všechny, pro vás ve studiu, co pracujete v noci, co pracujete ve dne.
0: Tak my všichni ve studiu děkujeme pěkně. A pokud byste taky něco chtěli, tady je návod. Hlasovka přes naší aplikaci stačí poslat a nebo vytočte 210 323 323.

0: 0900 323 323, naše studiová linka. Kdo pak na ní teď?
1: Ahoj, dobrý večer.
0: Dobrý večer,
1: Roman.
0: Romané.
1: Čověče, zázrak.
0: Zázrak?
1: Dvakrát jsem to zkusil, na podruhý jsi mi to zvedl.
0: No vidíš, to je hezký, ne? Co?
1: Hele, prosím tě, dlouho, dneska hrajete samý pecky, hrajete 90, něco i z 80, jsem tam zaskočil.
0: Počkej, Romane, promiň, že ti do toho skočím, ale my hrajeme pořád pecky přece, ne?
1: No, to je pravda.
0: A ale co ty bys chtěl, jakou?
1: Poslouchal jsem vás, nebo poslouchám vás už hrozně let, a hrávali jste kdysi dávno, ono už to bude tak 15 let, B.O.B. Airplanes.
0: Ano.
1: A je to remix od DJ Violento.
0: Ano.
1: Pustíš mi to tam?
0: Ano. Dobře, pustím ti to tam. A chceš to i ty někomu pustit? A nebo prostě,
1: ale
0: že ses na to spomněl?
1: Ale prosím tě, vám do rádia a všem lidem, kteří si líbí takovéhle super muzika.
0: No tak jo, tak posílám a hezký večer a zase někdy. Čau.
1: Hele, moc ti děkuju. Krásný večer i tobě. Ahoj.

0: dobré nálady v práci není nikdy dost. Co takhle si naladit Michaela?
1: Michael, ty si kolik? Normálně budu muset zastavit a vysušit si kaloty, protože se si cvrknul do textilu.
2: Teď jsem jedla polivku a vyprskla se mi, že se musím jít převlíknout.
3: Výborný to je.
4: Michael, ty borče, ty si teď zbožil celý éter.
1: No ty číčo.
0: To zas bude jízda. Startujeme v 10. Těším se na vás.
5: Michal Kavalčík. Každý všední den od 10 do 2. Na rádiu Kiss.
6: Jeden věd večer, s vámi na Kisu stále Vojta Sklenář a ještě hodinu budu hrát na vaše přání. A kdo nám odstartuje tuhle hodinu? 18.
5: To nejlepší od 90. let. I v juboxech Rádia Kiss.

0: Jukebox Rádia Kiss.
1: Sliboval jsem, že teď vybere někdo na našem telefonu, sliby se mají plnit a Pavel se dovolal. Hezký večer ti přeju.
2: Tak tě zdravím, přeji hezký večer, ahoj.
1: A ty jsi mi řekl, že ten tvůj večer bowlingový, že trénujete bowling, jo?
2: Jo, jsme tady z party v Mikulově, tak jako skoro každý druhý večer a trénujeme, sedíme, pijeme, ale ne alko, pochopitelně.
1: Jasný, při sportu, že jo, vlastně. To by se,
2: jasně. Byť ryze amatéři, tak přece se nemůžeme hotat.
1: Kolik tak házíš většinou?
2: Jak se to vezme, v průměru tak 180, 200.
1: To je pěkný, ne?
2: 180, zůstaňme na 180, buďme realisti.
1: Ale tak přes 200 už bylo někdy taky, ne? Co?
2: Ježiš, jo, no, dneska už dvakrát.
1: No tak vidíš to, hele, šikula. Takže kam vám pouštím Rudimental, co si vybral?
2: No, do bowlingu, do Mikulova, pochopitelně. Tady obsluze našemu bowlerovi Romanovi, který se tady o nás stará, chudák, už nám tady asi 4x opravoval dráhu. A myslím, že to dneska nebude poslední. A pro všechny kysáky, co nás poslouchají v rádiu.
1: No tak užívejte večer a
2: pochopitelně
1: ať to hází.
2: Děkujeme,
1: čau,
2: moc, mějte krásně, ahoj.

0: Kysu Culture Beat a na Kysu stále jukebox, za chvilku další jukeboxová muzika, ale pomalu už se nám jukebox chýlí ke svému konci, viděl bych to ještě tak na dvě splněná přání. No a po jukeboxu dnešním nebude to nejlepší z dneška, na co jste zvyklí, ale dneska vás čeká noční show.
1: Ahoj kysáci, mám tu pro vás speciální pozvánku na zářijovou noční show. Třetí čtvrtek v měsíci se blíží a vás po 22. večerní čekají nejenom čuňačuňky a povídání o tom, o čem si nemůžeme v éteru povídat přes den, ale tentokrát společně s rádiou přivítáme i speciálního hosta a tím bude Kuba Ryba z Rybiček 48. Tak si nás koukejte naladit. Už tento čtvrtek po 22. večerní naslyšenou vy moji trakoušové.
2: Noční show Rádia Kiss. Už ve čtvrtek od 10 večer.

0: Calvin Harris, My Way na Radio Kiss v jukeboxu, který nám pokračuje dál, a já mám připravenou další muziku. Co mám pustit?
1: Ahoj, tady Eliška a
2: Štěpán.
1: A my bychom rádi poprosili písničku Smooth Criminal od Michaela Jacksona.
2: Je to pro všechny, kdo právě poslouchají Radio Kiss.
1: Radio Kiss je nejlepší rádio. Jsou tam prostě nejlepší písničky. A tak jo, moc děkujeme. Nashledanou.
0: Eliško a Štěpo, my taky moc děkujeme. Hezky jste to řekli. A máte vkus. A Michael Jackson teď tedy pro vás letí. I pro vás všechny, co ladíte.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox. Jukebox Rádia Kiss.
1: Čtvrteční večerní jukebox jde do svého cíle. Po 22. hodině už se těšte na Soňu, na Radka a s nima tady bude Kuba Ryba. A teď tady bude poslední jukeboxová muzika a někdo, kdo se dneska večer tedy dovolal jako poslední. Tak kdo tam?
2: Ahoj, tady Markéta.
1: Ahoj, Markéto.
2: Děkuji, jsem se dovolala
1: no,
2: konečně.
1: To děkuji sobě, to mě ne.
2: Ještě krásné.
1: Tak když jsi se konečně dovolala, tak co bys chtěla pustit?
2: Gigi Agostini, Hollywood.
1: A kam poletí?
2: Do Itálie.
1: A ty jsi v Itálii teď?
2: Ano, na dovolené.
1: Ty jsi na dovolené, takže užíváš hezky. Jak tam je? Asi hezky, co?
2: Úplně hezky, ale v sobotu už musíme domů.
1: Jo, no. Takže už se to krátí. Co?
2: Jo,
1: no tak já přeju, ať teda ten zítřek jako úplně co nejmíň ubíhá, jo? Úplně nejmíň.
2: Dneska pršelo.
1: Tak doufám, že zítra bude cítit sluníčko. Zítra bude nádherně. Stopro.
2: Kežby.
1: A teď bude Gigi, co si chtěla, měj se krásně. Ahoj.
2: Ahoj, a já hlavně ještě, aby to bylo zaznělo, že to pro manžela Dalibora, a pro dceru Kristinku.
1: No určitě, na ty nesmíš zapomenout, jo? To by byl sekec, viď?
2: To by byl, no.
1: Tak jo. Tak nezapomněla, tady to je. Markét, ahoj.
2: Děkuju, ahoj.

0: Upozorňujeme, že tento pořad není vhodný pro děti a mládež do 18 let.
1: Jediná noční show českého éteru. Bez pravidel, bez ostychu. Prostě mejdan. Na rádiu Kiss.
2: Třetí čtvrtek měsíce tady, no a co to znamená? To znamená, že po 10. večera startuje slibovaná noční show. Přátelé, na rádiu Kiss vás zdraví Soňa Ede od mikrofonu, no a samozřejmě taky mý dva vzácní hosté. Takhle jeden méně vzácnej, protože ten je tady každý den a vy víte, že v noční show působí jako otloukánek, a to je náš Radek Hrdina.
3: Hezký dobrý večer.
2: A krásný dobrý večer, Ráďo. I dneska tě budu otloukat všemi směry, nicméně pojďme přivítat našeho vzácného hosta, který se na nás udělal čas, přemlouvám už několik měsíců, aby se sem za námi přišel podívat, a došlo k tomu opravdu. A já jsem za to moc a moc ráda, dámy a pánové, vítáme Kubu Rybu.
4: Dobrý večer.
2: Krásný dobrý večer. A to je sexy hlas. To je sexy hlas. Pojď nám ještě něco říct.
4: Dobrý večer, vážení přátelé.
2: Oh yeah.
3: Čeče, tohle bylo někomu podobný, jo.
4: Jo.
3: Jo. Ježišmarja. A to nevím, ty.
2: Jo, komu?
3: Ne, charismatický.
4: Jo, tak to je dobrý.
3: Ne, to bylo dobrý, to bylo dobrý.
2: No, každopádně, Kuba Ryba, Rybičky 48, i ty tady samozřejmě máme v playlistu, Kubo. Pojďme říct, že ty zítra budeš vlastně vydávat, viď? No co, zítra vlastně už deska, protože my to máme až do půlnoci. Aha. A my tady společně vlastně můžeme odstartovat vydání tvého nového CDčka nebo vaší kapely, je to tak?
4: Hustý, no vidíš, já jsem se to dozvěděl dneska, že už to jde ven zítra, protože my jsme ráno byli na rádiu a říkám manažerovi, jsem mu psal, můžu už tady říct, že za 14 dní vychází deska, a on, no ale ona vychází zítra.
2: No,
4: tak jsem říkal, tak to už říct můžu, takže dobrý.
2: No tak to je skvělý. A prosím, kdy třeba uvidí nebo uslyší teda naši posluchači, kde si můžou stáhnout na platformách jako Spotify, prostě
4: jo,
2: to.
4: Hele, my jsme tuhle tu desku, on je to vlastně takový EPčko, a my jsme totiž minulý rok vydávali jako celou desku dlouhohrající, i na vinilech a tak, a teď jsme vlastně si udělali spíš takovou radost, kterou asi nikdo z lidí nečekal, a my jsme to vymysleli někdy v květnu, v červnu, a jak jedeme teďkon turné face to face po letech zase kulturáky kluby, aby si lidi jakoby vzpomněli na tom, kde jsme vyrůstali, a příští rok máme ten jeden velký koncert, tak to je kvůli tomu udělaný dohromady. Tak jsme si říkali, že bychom přehráli některé staré písničky ze starých demáčů, který prakticky jako 99% našich fanoušků, který máme dneska, nemůžou znát. Těch se tenkrát prodalo asi 5 kilo postivě pálených CDček. A my jsme vybrali asi 6 písniček a ty jsme vlastně přehráli tak, jak jsme tenkrát chtěli, aby zněli, ale neuměli jsme to za první zahrát a za druhý jsme na to neměli vybavení, tak to snad bude znít líp, tak je to takový epíčko a nebudeme ho vydávat fyzicky, ale bude jenom na těch streamovacích službách.
2: Takhle, já musím říct, že my jsme pár těch písniček měli šanci slyšet a děkujeme za to a neprošli nám, jo. Dokonce jsme řekli, že jsou tak drsný, že opravdu ani v noční show je nemůžeme jen tak pustit, přátelé. Takže to je taková jako, jo, pro vás pozvánečka, že byste si to opravdu měli jako poslechnout, budete koukat.
4: Já jsem dělal poslal jednu tu schválně nastvál hroznou, naopak některý jsou tam až skoro romantický.
2: Ne, ty a romantik.
3: Ne, to má, viď Soňa, co? To máš ráda, viď?
2: No co, romantiku? No ježišmarja, to víš, jo, ale dneska už romantika, člověče, to se chodí podle mě jenom do kina.
3: Maximálně, a to už tam taky není.
4: No. Já mám rád tu romantiku až po těch zasnutých svíčkách, víš.
2: To se neříká romantika, jo, to musí neříká romantika. Nicméně teda samozřejmě, Kubo, my tě dneska vyspovídáme tady společně s Ráďou, máme tady pro tebe připraveno spoustu všetečných otázek a doufám, že jako budeš odpovídat pravdivě a nic víc než pravdu, rozumíš?
4: Jinak to neumím.
2: Takže už za malý moment se do toho pustíme. No a do té doby si můžeme dát třeba něco z muziky, jo? Ale okay. Nečekaně. Rybičky 48 a vaše píseň Ženy.
5: Dlouho jsem přemýšlel.

0: Jediná noční show českého éteru. Bez pravidel, bez ostychu. Prostě mejdan. Na rádiu Kiss.
1: Kuba Ryba, tak to je host dnešní noční show na rádiu Kiss. Kubo, ještě jednou krásný večer, ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
1: No a pojďme se trošičku povrtat v tobě, jak se říká, jo. Ne doslova, Radku. Já teda musím jenom říct, že vlastně, když jsme tady Kubu uvítali a šli jsme semka nahoru do studia, tak já jsem si všimla jedný věc, jo. Že Kuba má neskutečně velký nohy. Ale já jsem neviděla ještě takovýhle nohy. Podle mě ty si prostě musíš nechávat dělat speciální boty.
2: No hele, v mládí jsem musel.
1: To už se jako nedá snad podle mě koupit ani ne, takováhle obří velikost.
3: Teď už asi lepší,
2: teď už je to lepší. No. Já mám, tak já si kupuju prakticky jenom konversky. No. Já nosím vždycky dvoje konversky, jedny přes zimu, jedny přes léto. Ale já mám 48 nohy, no. Ale můj děda z matčiny strany měl 52.
1: Nekecej.
2: A tomu jako samozřejmě nechávali normálně šít prakticky celý dospělý nebo celý dětství a půlku dospělýho života, protože to prostě jako nebylo, že jo. To až po revoluci a nikdy až. Já jsem měl tak do 97. problémy sehnat boty. Pak už jsem začal jako dělat se nadměrná velikost a tak. Ale ten děda na to byl zvyklý celý život, že si vždycky nechal ušít nějaký kožený boty a chodil v nich co nejdýl.
1: No ale víš, co se říká o chlapech, co mají velký nohy.
2: Vím, no je to pravda, no.
1: Je to... Počkej, fakt je to pravda, ukáž.
2: Tak já nevím, co je pro tebe velký zase. Mládě tuleně tam úplně nemám,
1: ne. Ale je to tomu dost podobné.
3: Ale je to taky dost tomu.
2: Očíčka pěkný, podobný. Ale.
1: No nevíš, o co jde, že vlastně takhle, já musím říct, že to není úplně až tak pravda, jo. Že nohy mě kolikrát zklamaly.
2: Ne, to, ono se to říká, to jsou takový
1: jsou
2: blbosti,
1: to keci, ale co nikdy nesklame, jsou ruce. Jo, ty máš teda taky velký, ale musím říct.
2: Jo, jo.
1: No rádi, ty máš menší, ale...
3: Tak já jsem, v tom případě já jsem umpa-lumpa.
1: Ty jsi takový trošku ten, jak se jmenuje, takový ten malej Lilliput.
3: Takový ten malej Lilliput.
1: No a co ty jsi taky... No,
3: co někdo říká... tam má tuleně, někdo Lilliputa. No.
2: A ten je taky roztomilej.
1: Teď jsem to chtěla říct, přesně, ten je taky roztomilej, proč ne, co je malý, to je milý, se říkám přesně. Ne? Hele, co ty a devadesátky, jak jsi vůbec jako prožíval, protože my jsme Radio Kiss, který hraje hlavně devadesátky.
2: Hele, já jsem 84. ročník, takže já jsem jako nezažil ty úplně devadesátky, takže bych zrovna sobě měl barevný sako a prodával někde holky nebo drogy
1: no
2: v nějakém
1: právě,
2: klubu.
1: Ale ty jsi zažil, ale... ty jsi v nich dospíval, takže jo. Ty museli velmi ovlivnit. A což teda jako není poznat úplně muzikantsky, jako, veď, ty nejsi úplně taková popová princezna, co se bude.
2: Ale to zas ne, ale mě chytla zase taková ta vlna jako první Green Dayové, první Offspring, takže jako ten jakýsi neopunk, jak se tomu dřív říkalo, což už byl nějaký 93., 94., třeba až mi bylo 10. No a potom mě chytla mezi tím samozřejmě jiná muzika, ale přesně jak se tady jelo všechno takový nafintěný, to byla taková ta doba těch popových bandů, klučičích, holčičích a všechno. Nás to samozřejmě jako mladý pankáče hrozně sralo, že jo. Ale musím říct, že potom přišel přesně ten popunk, kde byl prostě záchodový humor, do toho prostě rychlá muzika, středoškolský srandy, do toho, jak to byla celá subkultura, že k tomu byly filmy, oblíkání. Tak to se mě chytlo nejvíc, protože mi bylo prostě těch 16-17. A když tohle to přišlo, jak jsem říkal, jo, tohle je smysl života, tvej celý život takovýhle kreten, to je přesně ono. Tak toho jsme se s klukama chytli a to nás bavilo. A teď je vidět, strašně se to vrací.
1: Aha, je, pravda. Aha. I osmdesátky se strašně vrací, i v oblečení, ve všem. Hele, a co je teda velmi zajímavý, co jsme se bavili tady mimo éter, tak vlastně jsme přišli na to, že já jsem z Jihlavy a že v Jihlavě vlastně vznikla kapela Rybičky 48.
2: Jo, tam byl úplně ten prvotní nápad, kdy jsem spal, byli jsme na nějakým čundru a u kámošky Gábiny jsme spali poblíž tam takovým v lese vedle nějakých bytovek a ona slibovala, že nám donesli jídlo, že bychom neměli co jíst a pít. A my jsme akorát víno, jak jsme tam popíjeli u toho táboráku, no a ona nějak furt nešla, tak my jsme se tam začali bavit o tom, že prostě bychom měli udělat v Kutní Hoře nějakou punkrockovou kapelu, že to tam jediná jakoby chybí, že tam nic takového není. Mm-hmm. Tak jsme se o tom bavili a že ten by hrál na bicí, ten na kytaru a že by hrál na basu. A do toho přišla ta kámoška, která přišla díl. A
1: byl gangbang. Ne. Kámoši a jedna kámoška, víš?
2: No, ale zase takhle divoký pankáčka jsme nebyli. My jsme měli spíš žízeň v té době hodně. A teď ta kámoška přišla, jsem jí to tam vyprávil a ona přišla, že přišla díl kvůli tomu, že sledovala banánové rybičky. A my jsme zrovna vymýšleli už té kapele název a já jsem ten den čet ještě povídku od Selinžera, den jako stvořený pro banánový rybička, jsem říkal, to už není náhoda, tak tomu dáme název banánový rybička, tak jsme se vlastně první pár let jmenovali, takže to vlastně vzniklo v Jihlavě.
1: Jo, takhle.
2: Konkrétně v Antonínově dole.
1: No ty vláho.
3: No, dobře.
1: Tam mám nejlepší kamarád.
3: Dobře, takže máme rybičky, jo, banánový odpadlo. A teď teda, ať to máme celý 48.
2: Hele, to vůbec netušíme nikdo.
1: Jak tam přišlo jako těch 48?
2: Ale já si myslím, tak poslouchali jsme kapely jako Sum 41 a Blink 182. Jo, měli tam,
1: tak měli to číslo. Já jsem měla 24/7 třeba, no. Že jo?
2: No, tak to byla ta doba i u tohohle a my, když jsme začali vydávat pod Suprafonem jako první Ofiko album, mě to tenkrát přišlo, jako, že hrozně dlouho čekáme, ale my jsme vydávali první desku po 3 letech, co jsme fungovali, takže to bylo super. Ale byl tam problém s tím názvem, kvůli tomu, že Halina Pavlovská tenkrát vydávala u Suprafonu mluvený slovo pod tím názvem. A nějaká by se to asi nepletlo, nebo jestli jim to vadilo, co já vím.
1: Museli odlišit.
2: No, tak stejně nám všichni říkali rybičky, jak jsme dostali rybičky, asi jsme tam dali nějakou číslovku. My jsme to tenkrát prostě vymýšleli celou noc. A ráno, jak jsme se zbudili u toho stolu, tak to bylo prostě napsaný nejvíš, no. Tak
1: jo, tak.
2: Myslím, že
1: tak
2: to je asi to ono, ale on proto má každý nějaký jiný výsledek. To byl takový mejdan, no.
1: No, mimochodem, k mejdanům se dostaneme už za malý moment, tak zůstaňte s námi, ladíte taky se noční show.

0: českého éteru.
1: Bez pravidel.
0: Bez ostychu.
1: Prostě mejdan.
0: Na rádiu KIS.
2: Přátelé, noční show na rádiu KIS v plném proudu. Dnešní host Kuba Ryba. No a my jdeme trošičku rozebrat 90. Ano, to jsme věděli, že se v nich vyrůstal samozřejmě Kubo. Ale co nás zajímá, je jak si v nich vyrůstal, jo? Jak třeba prostě byly první lásky, první pusa, první sex.
3: No jasně.
2: Kdy jsi o to přišel a kde? Bylo to někdy na nějakém koncertě, protože já o tobě vím, že ty už vlastně koncertuješ od 13 let.
3: Ano, no to bylo ještě 90. když jsem
2: přišel. No právě.
3: To je jasný.
2: No. Ale, no kolik ti bylo?
3: Kolik mi bylo, když jsem přišel o paní?
2: No.
3: Až 16, já jsem čekal.
2: Keca.
3: A já jsem dokonce měl první sex s mojí holkou, s kterou už jsem byl půl roku. A
2: ona,
3: pro ní to bylo poprvé, pro mě poprvé. Já jsem takový, já jsem byl na tohle, no.
2: Jo, ty jsi takovýhle romantik?
3: Ale asi jo, jako já jsem
2: celkově romantický. Tak co ti kdo udělal, že dáváš jakouhle hudbu?
3: Něčím se živit musím, že?
2: Kde se stal ten zlom?
3: Já se tak nějak bavím životem, ale já jsem takový jako nenapravitelný romantik. My jsme tomu s pekařem říkali romantický stráč.
2: Jo, to je.
3: To je takový něco na půl prostě, no, a ono to funguje.
2: No dobře, a ty kdyby se jako měli pobavit o tom bodycountě, prostě víš, co podle mě každý tě má jako za rocker a ještě s nohama no. 48, jako víš co, to podle mě každá fanika chtěla prostě zkoušet a minimálně vidět to aspoň, když už se to neskusí, ale zase ono se říká, jako která se ho nepostaví, ta ho nemá, ale ono postavit takovouhle věc, jako to jak Eiffelovka, jako jo.
3: Tak za spousta holek má kamarádky, že se tak pomůžou.
2: Jo, tak, počkej, jako takže jo, měl jsi i takhle, třeba se byl jako na trojce, jo, na čtyřce, ale, na pětce.
3: Ale tak to víš, že jo, tak za těch
2: mladých,
3: ale za těch mladých let, no. Tak ono jako když prostě celý život, nebo začneš tu muziku jako puberťák dělat pro to, aby po tobě šli ženský,
2: no.
3: Tak když po tobě pak jdou, tak kdo seš, abys říkal ne?
2: To je povinnost vlastně,
3: no,
2: taková.
3: Ale jako tak, ono tě to taky s nějakým věkem logicky přestane bavit, protože prostě jako proč furt dokola. Mm. Ale jo, tak bylo to hezký za mnou, bylo to super mít možnost prostě takovouhle, užít si takovýhle pěkný jako v léta, no.
4: Já ještě do toho vstoupím, prosím vás, zakládám kapelu. Hledám úplně všechny, takže klidně mi dejte vědět, jo?
3: Nemusíš mít ani spoluhráče, stačí ty faninky.
2: Hlavně Radku prostě nespívej, ano? V té kapele, jinak opravdu tam nikdo nepřijde. A dobře, a teďko jako, Kuby, když bychom to měli takhle jako, přišel jsi třeba domů někdy s nějakým dárečkem?
3: Myslíš jako, jako s dárečkem, jako že...
2: Jako pohlavní nemoc.
3: Jo, ty jo, takhle, ještě, já jsem si myslím, nějaký dildo obrovský. Ne, hele, já jsem takovej, že jako, já jsem
2: byl život... Byl jsi bezpečný vždycky.
3: Ale úplně vždycky, já jsem, i když jsem byl po čtyřech, že jsem nemohl prostě mluvit, byl jsem nějak nalitej nebo cokoliv, tak jsem si vždycky vzal šprcku, jako a nejradši dvě, protože já jsem fakt na tohle byl vždycky
4: jako opatrný. Jako i na hlavu jedno.
3: No, přesně, na jazyk, vole.
2: Ne, to vždycky nadalí, když byla ošklivá, víš, tak aby se nemusel koukat.
3: Ne, ale já jako vždycky opravdu, my jsme totiž jeden čas byli sponzorovaný šprckama nějakýma,
2: jo.
3: Když jsme jeli nějaký turné, takže jsme si to furt dávali na hlavě všechno, takže toho bylo hromady, ale já jsem si na tohle dával úplně odjak živa pozor a celý život, tak já jsem na tohle fakt opatrný. Jsem bojím pohlavních nemocí jak čert kříže, takže
2: to
3: vůbec.
2: To se bojíš naprosto oprávněně, já to mám úplně stejně, teda musím říct, to jenom Radek tady, to je takový jako střelec, ten prostě jde do všeho po hlavě, jak se říká.
3: To pohlavně, jo.
4: Záleží samozřejmě, no, ale... Proč ne?
2: Jo, tak
4: a ty zase nevěstejí, zase počkej, všechno.
2: A ty jsi přinesl třeba domů nějakou, jako, co?
4: Ne.
2: Ne, nikde, jo.
4: Když mám zdravýho kluka, tak jak by to
2: asi
4: to,
2: tak jako, jasně, ale tak to se asi vylečí za tu dobu, ne? Prostě.
4: Jo, ty myslíš takhle,
2: no,
4: jako si přijet, ne?
2: Tuj.
3: Ale mám jako kámoši, co měli takovýhle... Jako,
2: syflíka.
3: No, takový ty humusy, kapavečku. Jako bradavečky, no. No, tak to
2: bradavečky.
3: Ale já jsem nikdy nic takového neměl,
4: já jsem byl nedávno i na testech, takže tuj.
2: Hele, ale já si vzpomínám, jo, já jsem jednou měla kluka a já jsem nevěděl...
3: Do dneska na něj vzpomínáš, jo, to bude velký. Tak co jsi dostala?
2: Ne, já jsem nic nedostala teda, ale...
4: To byl nějaký koko jumbo, víš?
2: Ne, my jsme měli zhasnuto a teď on ti měl něco takovou, jako prostě, rozumíš, a teď já se to chytla do té ruky.
3: Nerozumím, počkej.
4: No já taky ne.
2: No prostě, když je člověk zavřený ve vězení, tak ano. Oni si tam z kartáčku udělají jakousi kuličku, dají si to jako jakoby piercing, jako po tu kůži do toho penisu, jestli mi rozumíš.
3: S kým jsi to scházela?
2: No, počkej, ale to má jako hodně lidí. To má hodně, opravdu to má hodně lidí.
4: Kartáček v penisu?
2: Dnes z toho kartáčku uděláš kuličku, prosím tě, a tu kuličku si dáš.
4: A ty jsi měla potřebu si vyčistit zuby.
2: Ne, já vám to vysvětlím. Dneska už se to dělá samozřejmě odborně nějakým piercingem a tak dále. Dává se to třeba tady, tak takový ty boule.
4: Takový prostě, ty mandle? Takový
2: no,
4: ty...
2: takový prostě, no, jako no. Víš, že máš to, no ale to se dává i právě do toho penisu, že? A čím víc jich tam máš, tak tím vlastně jakoby je objemnější a drážíš tu partnerku. Mm. Jenomže to já jsem nevěděla a já jsem si myslela, že má jako bradavice, že se mu ještě hejbe ta bradavice, protože byla tma, chápeš? Já jsem to nevěděla a já jsem to vyplivla z tý pusy. Říkám, fuj, co to je?
3: Já jsem tenhle příběh nechtěl slyšet.
4: Tak když jsme se hráli s něčím jiným, no.
3: Já měl úplně jiný 90.
2: A ona to má člověče takovýhle piercing moderní, no, jako chápeš to. Jasně. Tak na té vesnici se kam si dostalo až později, no.
3: Dobře, tak pojďme na písničku.
4: Pojďme radši na písničku.
0: Najděte na webu protex.cz produkt označený logem Rádia Kiss. Přečtěte jeho název do vysílání.

0: servisu.
1: Brotex. Vneste do své ložnice více pohodlí s kvalitním povlečením, přikrývkami i polštáři. Více najdete na www.brotex.cz.

0: českého éteru.
1: Bez pravidel.
0: Bez ostychu.
1: Prostě mejdan.
0: Na rádiu KISS.
2: Tak my jsme skončili u piercingu v penisu. Ano, noční show na rádiu KISS. Radek, Kuba, Soňa.
3: A já bych jenom prosím vás, vy co jste přiladili. Ani Kuba, ani já to nemáme. Děkujeme.
2: To nemůžeš vědět. Kubo.
4: Já už se o tom nechci bavit.
2: Počkej, máš něco takového, nemáš?
4: Nemám vůbec. Ne. Opusme tyhle vězeňský kriminály.
3: Kubo, tady hlavně načerpáš spoustu věcí na nový LPčko.
2: Ano. Počkej, ale musím říct, že jako to se ale normálně jako dělá. Dneska už se to dělá jako po odborně tetovacích různých piercingových studiích. Jako už se to nedělá samozřejmě z kartáčku a z moduritu a z podobných záležitostí, ale už se to dělá samozřejmě z toho, co to tělo nějakým způsobem teda asi může jakoby přijmout. Jo.
4: Já bych to téma opustil.
2: Dobře.
3: Ale to bolí jenom, když se o tom povídáme.
2: Nechcete se bavit o píchání do penisu, fajn, můžete se bavit o píchání teda do vagínek. Tak, kolik z toho opíchal, Kubo? Pojďme se pobavit takhle.
4: Hele, to já nevím.
2: Tak... Nemáš jako nějaký body count, jako třeba přehled?
4: Ne,
2: jestli se to pohybuje ve stovkách, tisícovkách, v desetitisícovkách.
4: Ne,
2: jako správný rocker by si měl říct minimálně prostě 100 tisíce, že?
4: Ale já asi ne tolik, já jsem o tom nikdy takhle nepřemýšlel.
3: Mm-hmm. Prostě říkal 10 tisíc.
4: A tak ten se tím živil.
3: Ne, to je jasný, to je něco jiného, ale že to věděl.
4: Hm? Jo, ale tak já taky vím, kolik mám koncertů za sebou, jo, protože to máš, máš to nějak jako z prací, ale nevím, jako prostě byly roky na začátku, kdy jsme nějak jako neřešili nic, byli jsme všichni sami, ale já jsem fakt v životě mě nenapadlo si to třeba nějak jako počítat nebo...
3: Dobře, pojďme to jinak. Třeba byl nějaký koncert, že třeba byly tři holky za koncert? Nebo po koncertě, takhle nemyslím během.
4: Tak za mladá možná.
3: No za mladá, samozřejmě.
2: Počkej, že jsi normálně fakt, jako si třeba vybral jako nějakou faninku, jako v tom publiku a řekl jste, tamhle tu mi doveďte. A pak jako si opíchal a vyhodil si ze šatny a pak, hele, tamhle tu druhou taky.
3: A to nemusí být takhle drsný, ne?
2: A tak jako drsný, tak ahoj, byla jsi moc skvělá, pusinku, ahoj, růžičku, tady na, ahoj, vypadni. A teď další, halo.
3: Kuba nebo byl první bachelor?
4: Ne.
2: Vlastně vy.
4: Ne, ale víš co, tak ono, já jsem nikoho neposílal, jsem si pro ní došel, prostě po koncertě, jak jsem byl si na baru a prostě se dělám úplně normálně, jako když jsi byl úplně jedno, vlastně jsem měl nějaký koncert jediný co, takže že prostě jsem to měl trošku jednodušší, protože to byl ten můj koncert, ale jinak jsme prostě pak normálně na baru nebo někde takhle úplně jako běžně, nikdy jsem to neměl, takže jako tamhle tu mi přivejte, nebo tak já jsem u těch ženských jako asi nikdy nepřemýšlel jako o kusu masa, takže to prostě
2: Tážka.
4: Jako, no nevím, tak jsem byl vychovala mě máma, víte?
2: Vidíš, královna vždycky vychová krála.
4: Ano. No.
2: Kráva, ta vychová vola. A to zase pozor, jako to zase nemůžu říct, jako, že maminka Radka by byla, jo, to v žádném
3: právě
2: případě.
3: Jsem říkal, jako čekal jsem, kdy to stáhneš.
2: Paní Hrdinová, to v žádném případě. Jo, ale takhle musím říct, že jeho zkazila parta, paní Hrdinová.
4: Partu je to vždycky špatný.
2: Ano.
3: Musím říct, že pár záchvěvů tam bylo špatné.
2: No.
3: A to už je taky
2: dál. No a pojďme říct, třeba stalo se ti někdy teda vylože jako trapas s nějakou faninkou, že třeba nevím, když máme 48 nohy, pojďme říct, že tam budeme mít minimálně nějakých 20 centimetrů.
4: Nějaký, ale trapas, tak... Hele, já nevím, já jsem buď to byl tolik nalitej, že...
2: Jsi usnul?
4: Ne, že jsem prostě tak jako, tak se takový ty věci děli, ale my jsme většinou, když jsme měli třeba s klukama jako nějakou holku, že jsme třeba, jako ne všichni, ale prostě někdo takhle zbral, to my jsme měli výsadky na začátku.
2: Co to je výsadek?
4: Výsadek znamenalo, že jsme někde hráli v jiném městě a neměli jsme ještě na hotel, tak jsme museli potom někoho zbalit, aby jsme vám přespali a ráno jsme mohli domů. Že?
2: Jako všichni, celá kapela, jo?
4: No, jsme dělali takovýhle výsadky.
2: A museli jste jí jako opíchat vždycky všichni, jo? Tak, nebo jeden se obětoval prostě.
4: A tak byli taky ty, kteří pak byli celou noc v nonstopáči. Jako ne, vždycky se podařilo někomu, jo? Ale když se povedlo, tak jako dobrý. Jeden trapas jsem měla, to mi bylo celkem málo, to bylo asi 19-20 a to jsme někde hráli, měli jsme právě takovýhle výsadek a mě tam zbalila nějaká holčina pak, nebo já jsem tam zbal, ona vypadala jako velmi mladě, vypadala jako třeba nějakých, já nevím, jak mě, 18, prostě 19. No, ale dělala tam za barem, tak jsem si říkal, jako bude starší a tohle. A dotáhla mě domů a ona jí bylo nějakých 17 a měla ještě takový ten jako hodně dětský pokojíček, víš, takový
2: jo,
4: ten
2: takový jako úplně s tím ještě,
4: hodně aha. Dorůžová. A bylo mi to, teď ona říká potichu, máma tam, a říkám, ty vole, máma vedle, a víš, je takový tamhle brácha, a říkám, dobrý, a pak byl jsem nalitý, jak jsem se stejně nakonec jako užil, ale teď ona ráno, že jde někam na brigádu, ať tam jako klidně ještě zůstanu, tak my jsme měli s klukama zkusku až někdy v 10, víš, jak jsem říkal, jak se ještě skrupnu, no a pak jsem tam potkal tu mámu,
2: Nekecej.
4: A,
2: no,
4: a to jsem měl jednou jako v životě a poprvé jsem se takhle
2: jako potkal. Dceru i mámu, jo.
4: No, ale ne zároveň, ale to už tam.
2: A máma
4: tě
2: chupala
4: byla na brigádě.
2: Fakt, jo, nekecej.
4: No, a maminka si tam, jestli si dám něco k snídaní a tohle, jsem říkal, jsme ať si večer trošku blbli a ona, no a jsem vás slyšel, říkal, kurva. Ty.
2: No a počkej, a co teda, jak to dopadlo? A kdo byl lepší, máma nebo dcera?
4: Tak lepší nevím, asi máma, no. Asi máma.
2: Fakt, jo.
4: Taková, tak ona byla asi o 5 let mladší než já teď.
2: Jo, takhle, jo. A jako pěkná máma to byla. Jo. Nebyla to nějaká taková už třeba vys slunce senu?
4: Nebyla to ode mě žádná charita.
2: Ne.
3: Tam tenkrát byla
2: tam
3: klika.
2: Tam přespání, víš, jako, že
3: tam tenkrát byla klika.
4: Že nebyl doma fotr, že nebyl doma jo, to už bych asi nedal.
2: No mimochodem, teď máme před sebou další písničku, jo, Kubo. A to jsme si vzali takhle s Páťou Peltanem, který je teda v raní trojice tady na Radio Kiss. A dělali jsme lepší než originál. No a trošku jsme vás jako napodobovali, jo, s Patrikem. Zamilovaný, nešťastná. Tak si to pojď poslechnout, prosím tě, jsem zvědavá na tvé hodnocení.
4: Okay.
2: No a za malinkou chviličku jsme zase zpět. Posloucháte Radio Kiss a taky noční show.

0: Vzdychu. Prostě Mejdan. Na rádiu Kiss.
1: Noční show je každý třetí čtvrtek v měsíci a vždy tady máme společně s rádiu nějakého vzácného hosta. Tentokrát je jim Kuba Ryba. No a trošku ho tady pro vás vyspovídáváme samozřejmě i ohledně 90. A když už jsme u těch 90, tak to by bylo, já nevím, třeba, že o 13, 14 prostě, takže se nějak tak jako dospíval, zkoušel si nějaké drogy, nějaké holky, nějaký sex, zkoušel si třeba i něco s klukem někdy?
2: Hele ne, ale...
1: Nikdy, ale ani líbačka třeba?
2: Jo, líbali jsme se vždycky s bubeníkem, když nám bylo těch 18, 17, 19, tak jsme se líbali vždycky, když byl nějaká mejdan a chtěli jsme, aby se líbali holky, aby to prostě něco... A oni, tak musíte začít vy a my, no tak ježišmarja, co, vole. Tak jsme začali líbat a pak z toho vždycky něco bylo, nakonec jo, jako jo, s těma jo. Holkama,
1: jo,
2: což, je jako, což bylo dobrý, ale jinak jako, že bych se v tom nějak vyžíval nebo bubeník, to asi ne, to spíš bylo jako... Společnost si to vyžádala.
1: Hele, a měl jsi nějakou třeba speciálně jako hlášku na balení holek?
2: Hele, já jsem nemusel mít, protože oni většinou chodili sami, víš, jakože...
1: Jo, takhle, no.
2: Že to bylo strašná...
1: Dobře, a tak když jsi zrovna nekoncertoval a šel si třeba někam prostě se ti líbila někde nějaká holka, tak jako jsi musel jí třeba nějak oslovit, ne? Vždycky to nebylo, ne, jakože, je, ty jsi Kuba, tak dneska už jo.
2: No,
1: jo,
2: ale já jsem na to vždycky trošku pek a radši jsem s těma klukama chlastal a oni ty holky pak přišli sami.
1: Jo. Hele, no hlavně to bylo takový, jakože ono, když hodně chlastáš, tak pak už se ti líbí vlastně každá ta holka, že vlastně jedno, kdo přijde, to jo. Má třeba rád a velmi takhle jako často. On si vždycky hodně dá víno. Holky, všimněte se, když si někam jdete, že rád hodně pije víno.
2: A to vždycky říkal náš kytarista, to řekl jak slušně, že kvůli hnusnému obličeji často pěkná vagína
1: zahálí.
2: No, takže ono to zase jako nesmí být očklivý, každá si zaslouží lásku. Že
1: ano,
2: no?
3: A proto jsme tady potom my, nalitý.
2: Přesně tak.
1: A bereme
2: pionýři slepých uliček.
1: A bereme především samozřejmě peřiňáky a Narnie, ty milujeme. Víte, Ráďo. Tak to je vlastně taková skupina oblíbená, rádi, hudební. Tak a... Hele, a když jsme u toho, jo. Já si teda pamatuju, my jsme se vlastně s holkama jako zkoušeli prostě první líbačky, aby jsme to uměli s těma klukama. Mm. Přes sáček. My jsme si vzali iglitový sáček, jak byly na rohlíky, jo, a mě to nemůžeš takhle tím jazyk. Víš, jakože, takže takhle jsme to zkoušeli, my jsme se pak jako uměli líbat s těma klukama, jo, pak vím, že jsme to zkoušeli taky na kolenu, takhle. Jakože, že to, takže my jsme vlastně šli jako profesionálky, už prostě vycvičený do takového líbacího kroužku. A já si pamatuju třeba...
3: Já sakra, my měli pudla.
1: Cože? Počkej, jak jako?
3: Nic, já se randu, prosím tě.
1: Ty jsi to zkoušel s pudlem, jo?
3: No, ta by mě dala, tyjo, to by bylo, ježišmará, my jsme měli pudla, malýho trpasličí a to byl takový hajzl, že jako, to by asi neprošlo, tyjo.
1: Ale to jsem zrovna teď končetla, že nějaký muž přišel, jo, že normálně udal svoji ženu, že spí s jejich psem, že ona nechtěla spát s ním, ale spala s tím psem a ona to přišel,
3: počkej, že měl... jako intimně, jo? Nebo jako, že v posteli?
1: Ne, jako intimně.
3: Aha.
1: Ne, že skutečně zastupoval toho muže a on, jemu bylo furt divný, takže on tam nainstaloval nějakou kameru a normálně vlastně jako měl celý ten kamerový záznam, takže to dal na policii, protože v tom státě, ve kterém se to stalo, tak je to trestné, naštěstí. A skutečně teda, že na to přiznala všechno, že jako, protože...
2: Už byla natočená.
1: Jo, že to bylo teda z peněže.
3: Tohle už se nevylížu.
1: No. A že skutečně teda používala normálně jako takhle... No. To, měl jsi třeba někdy sex se zvířat?
2: Ne, ale jak se stará na ty 90. Já teď udělám takový most od těch hnusáren a když jsi mluvil na ty 90. Tak my jsme, když jsi s holkama zkoušela líbat a tak, tak my jsme asi měli u kámoše, tam bylo nějaký 12 nebo 13 a tenkrát frčelo peříčko na nově.
1: No jasně.
2: A to bylo takový to jediný, kde si mohla vidět, jak naše rodiče měli takový ten obal nohy na silonkách, tak my jsme měli peříčko, že? A teď ten kámoš byl jediný, který měl jako z nás těch kamarádů jako svůj vlastní pokoj. A měl tam takovou tu strašně starou, jako já nevím, Rubín Tesla prostě, tou obrovskou televizi.
3: 50 kilovou.
2: Přesně tak. A teď my jsme vždycky tam čuměli na to peříčko a všichni jsme, tři jsme třeba kámoši seděli vedle sebe, každý svůj peřinu a tam jsme všichni dělali, že nikdo z nás nehoní, ale všichni jsme honili. No tak protože ten doma se na to nepodíval, ještě internet nebyl, že jo, v tom a to. Takže to my jsme se takhle tam koukali a vždycky, když jsme viděli, že se rozsvítí na chodbě, to znamenalo, že kámoš je toho matka, nás jde zkontrolovat, když spíme. Takže my jsme vždycky rychle vypli tu televizi, ale hřicin, že to byla taková ta televize, v který zůstal ten obraz ještě dalších 15 minut. Takový ten poslední, jo. Naštěstí tam nebyly žádný brutální věci, ale teď tam byla prostě třeba nahá holka. Teď se to takhle mizelo, ten obraz, tak ona odešla, že jo, šla zpátky a teď za 10 minut, za 20 se to stalo znova, že jo, protože jsme znova koukali, že jo.
1: Takže no, co, a jak to dopadlo teda?
2: Nakonec to dobře dopadlo. Byl takový happy ending nakonec, no.
1: Nakonec musela prostě ježiš, brát
3: peřiny. Ježiš, ale jsme vrátil vzpomínku, když jsme byli na soustředění na Mělníku, kde byli kluci od 15 do 19 let.
2: Ano.
3: A tenkrát Jindra spoluhráč přivez video a tohle, že se bude koukat na nějaký hokejový věci.
2: Jasně.
3: Ale nezapomněli na porno, což trenérům neřek. A my jako mladý 15 letý říká, budete tady, ale budete držet hubu. Nikomu to neřeknete, že jo, tak prostě to. Takže tam všichni vykulený, že jo, koukali jsme na Josefínu Lucembach. A teď jsi viděl, jak samozřejmě přesně jedna scéna, druhá, třetí, čtvrtá.
2: Jo.
3: A jak začali ty, jo, to, ale mě bolí jak psycho. A jo, začali teď odcházet ty lidi a byli plný hajzli.
2: No jasně, že jo. No,
1: no,
3: úplně jsem na to zapomněl.
1: Tak si taky teď můžete dojít teda na záchod zavzpomínat zase, protože máme celou hodinu pryč, no a za chvíli jsme tady zase zpátky. Posloucháte noční show na KISS.
0: KISS. Radio KISS.

0: Tak cucal, víš, dohromady molotovy jsem si tam míchal a byl jsem napitej, ale jinak jako celkově jsme vyrůstali, tak ne, že by třeba jako máma mi říkala, že domů nechodím ožralej a to je jasný, a stejně jsem chlastal, že jo, nějak prostě, ale jak to bylo v té generaci jako podporovaný, že jste vlastně stejná generace, jak bylo to úplně běžný, že jo.
1: No to, ne, no jasně, normální. No.
0: Jsme chlastali všichni, my jsme se normálně stýkali jako už vlastně na konci základky. I v prváku jsme se stýkali v hospodě každý večer.
2: Tak prostě no, Spartou, a já jsem no. Dobře, já jsem měla ty prsa, tak jako vypadala jsem starší, tak vždycky mě všichni chodili posílat pro ty piva, protože mě to prodali jim ne. Jo? Jo. A to samý samozřejmě jako cigára. To pamatuju si, pamatuju, to byly ještě princky a bylo jich tam 10 a stály 20. A máma mi vždycky dávala 20 na sváču, ne? A já jsem prostě vždycky jako nejedla celou dobu, abych mohla koupit ty princky a mohli jsme si vždycky potom zakouřit do lesíka. No ale chtěla jsem říct, že teda my jsme se tady s rádiou zhodli, že jsme zjistili vlastně, že náš první alkohol, ze kterého jsme se opili, byl tuším Fernet Citrus. U mě to byl citrus teda.
1: U mě normálně natvrdl.
2: Jo, fuj.
1: To ještě citrus nebyl. Ale neboj se, to jsem potom taky zvládl, no, už to přišlo. A pamatuju si to, že jsem ještě u rodičů byl a dělali jsme asi 13 panáků večer citruse. Hrozně mi to chutnalo. Druhý den, pardon, jsem problil den.
0: No.
1: Ve dvě ještě odpoledne jsem takhle vylez, když už jsem tam byl asi 16krát na tom hajzlu.
0: No,
1: a říkám, jo, dobrý, je to dobrý. A procházím kuchyní, máma bere jar, cvrnkla si ten jar na tu houbičku,
0: zavonilo?
1: Ten citron, a já no, říkám, a už jsem letěl. Od té doby jsem to, přátelé, neměl v hubě. Ne jar. Já ani nevím, jestli to ještě dělají.
2: Jo, člověče, to jo, no, taky nevím, jestli to dělají.
1: Ale já od té doby už jsem se toho nedotkl.
2: A víš, kdy, my jsme to si pamatuju, jsme byli na táboře, to bylo o prázdninách, a měli jsme tam, že jo, praktikanty a vedoucí, a ty jeli jsme z těch stanů, z toho stanového městečka, jsme šli spát po čirák jako do lesa, že si musíme udělat kotlík a uvařit guláš a prostě toto. A, no a oni tam právě upíjeli a my jsme si všimli, že tam mají tu láhev, že?
0: Jasně.
2: Takže jsme jim to jako čorkli s kamoškou a my jsme tam byli dvě nejstarší, nám tam bylo třeba nevím, 14 nebo takhle nějak. A těm ostatním malým, těm jsme vždycky poroučili, že co budou dělat, takže jsme to tam všechno řídili, víš, větší kápa. No a takže jsme si tam takhle jako začali ucucávat a my jsme tam měli kolu, ale lili jsme si to do té koly vždycky, aby oni to jako nepoznali, tak jsme si vždycky bodlili trošku a to, ale a teď oni nepili jste něco? No. Takže to si pamatuju, že to bylo poprvé vlastně, kdy jsem zažila to alkoholové opojení. A potom mám takovou historku, to byl rum, kdy jsme teda s kamarádkou ukradli, doufám, že to neslyší rodiče, teď, ale doufám, že ne teda, ale tak jsme ukradli babičce ze spíže lahev rumu nějakýho takovýho, nebyl to klasický tuzemák, ale byl to nějaký prostě rum, no a já nevím, jestli to byla punčáček, to mohl být asi, no. No a jí bylo 12. Jí bylo 12 a mě bylo 14 a my jsme to takhle jako opravdu vypili vlastně v podstatě skoro celý tu lahev. A ještě jsme si vylezli na takovou jako půdu, kde už na rozpadlý barák, kde už nikdo jako nebyl. Ano. A opravdu se nedalo moc
0: slíst.
2: To
0: je rozumný, no.
2: No, to je velmi rozumné. No a teď najednou, jako jak jsme pili a pili, tak pak jsme se asi usli a zbudili jsme se a říkám, je. Yeah. A ona měla tu pěnu u pusy, že jo? Takže já jsem říkal, ty bláho, tak to je průšvih, to bude nějaká otrava alkoholem, to jsem už jako věděla a znala. No, nebo se a já říkám, tyjo, jak já jí teď sundám, že jo, a tohle. No a tak nakonec, člověče, jsem běžela teda volat její sestře, která byla stejně stará se mnou, do její hlavy na to a máme říká, běžte si hrát. Já říkám, hele, Eva má asi otravu alkoholem, Míša, co mám dělat, prosím tě, a no to běžte si hrát do bunkru, jo? Ahoj! A říkám, jsi blbá, tě říkám, že vás se otravoval kolem. No a ona tam byla jí maminka, kousek od toho telefonu, takže proto mluvila tak, jak mluvila, což mě teda samozřejmě jako nedošlo. V první chvíli pak mi došlo, že teda asi mám jít zavolat Martina, že nám s tím pomůže, ten byl ještě o rok starší než my. No a když jsme teda šli potom hledat tu, nebo sundat z té půdy tu Evičku, tak vlastně jsem zjistila, že ona tam není. Tak ona se mezi tím musela, a teď já jsem neviděla, jestli tam nepřijala sanitka, jestli ji náhodou neodvezli, a teď jestli můžu zazvonit u nich doma, protože jestli to zjistí, tak nás zabijou obě. Prostě a teď to
0: a dneska už se ví, kde je?
2: Ano, našel jí tatínek tenkrát, že maminka tam nebyla, ta byla právě s tou druhou kočkou jakoby v hlavě, a našla jí tam tenkrát taťka, jak prej spí s rohlíkem na hajzlu.
0: Tak mohla říkat, že se nechala opít rohlíkem, že proto to udělala. No,
2: asi jako jo, vlastně v tomhle.
1: No, ale já jsem si vzpomněl, že vlastně ještě dřív, to bylo v 8. třídě na škole v přírodě, někde v jižních Čechách, jsme si tenkrát v nějakém městě koupili na
2: Mixelu.
1: Náměstí. Mixela a boule.
2: Jo, jo, jo, jo.
1: A na lavičkách jsme si tam udělali ty džoury prostě. A byli jsme strašně, ale strašně rozpěli.

0: Vítě Mejdan na rádiu Kiss.
1: No to byly mejdánky v devadesátkách, to byly mejdánky.
2: To za nás, no jo.
1: No, je to tak. Počkejte, já jsem vám to nedořekla podle mě, nebo dořekla jsem vám to.
3: Ale co přesně?
1: No, jak to dopadlo?
3: No.
1: No hrozně, co ti řeknu, no. Jako, pak se mnou nesměla kamarádit, kámoška, no.
2: Takže on mi nakonec úsek a zabalil.
1: Přesně tak. No ne, tak to byly takový ty první počítače. Ale pamatuju si, že jako skutečně já jsem mohla kalit. Když si pamatuju, že bylo třeba těch 18, když to bylo vždycky. Ještě bude 18, dělej si, co chceš. Jo? Pak to bylo, dokud tady budeš bydlet, budeš nás poslouchat. Říkám, to víš, že jo, tady máš.
2: A pak najednou přijde, hele, je ti 35, není to už jo. Moc.
1: Přesně.
2: No to známe,
1: no. No ne, ale já si pamatuju, že jsem opravdu, to byly prázdniny, takový ty první, jo, kdy jsem nebyla úplně tak kontrolovaná, takže jsem prostě jako, a docela jsem měla vlastně peníze, protože já jsem už od 15 let zpívala, takže jsem si docela i nadstandardně vydělávala na tu dobu.
2: Já jsem od 15 let taky zpívala, rozhodně jsem neměl peníze.
1: Ne, jo.
2: To se nechá v mládí vydělat.
1: No ne, počkej, já jsem teda měla spoustu, no, protože jako, nebo takhle, pro nás to bylo spoustu, ale on nás bral úplně hrozně, ten manažer, jo. On si bral manažerský, on si bral agenturní, on si bral, takže nám z toho vlastně zbylo jako 5 000.
2: 50 pozdanění, jasně, no.
1: No jasně, jenomže když jedeš jako třeba troják nebo čtverák za ten víkend, tak jako víš, jako nikdo takový peníze neměl kolem mě.
2: To je dobrý.
1: Takže a já jsem chodila vlastně na střední, že, takže to bylo fajn. No a pamatuju si ty prázdniny, ty jsme celý prokalili. Já jsem ráno přišla v 6, šla jsem si lehnout na bazén, jo, tam jsem se vyspala, vykoupala, hezky jsem se opálila, rozumíš, a večer, trada, jupí čerte, a už jsem zase byla pěkně na parkati a
2: takhle jsem to měl zhruba od 16 do 32.
1: A nic, ale počkej, ale
3: já jsem z toho dlouho nemohl vystoupit.
1: To byl vláček, viď, kolejáček. No ne, ale musím říct, že jako skutečně mi nic nebylo. Mně nic nebylo. No, a přesně si pamatuju okamžik, kdy mi začaly opice a už to šlo z kopce. A bylo to, já jsem vlastně, to jsem ještě nebyla jako moderátorka, to jsem měla spíš rozjetou tu dráhu té zpěvačky. A protože tam došlo k nějakým jako špatným smluvním vztahům a tak dále a nemohla jsem vlastně zpívat, tak jsem říkala, jak chceš, já budu moderovat. A šla jsem moderovat nějaký první ples, to bylo na naší škole, byl to maturák. A pamatuju si, že jsem byla velmi nervózní. Já jsem obrovská trémistka, jako teď už to mám teda zpracovaný, ale kdysi jsem byla fakt jako obrovská. Takže já jsem pila po decáčích vodku. Jo. Ale to byla vodka jako velmi, bych řekla, že byla z likérky drak. A že mám jako
3: ty, jo, taky ty lihový úplně.
1: Ano, ano,
3: prostě,
1: a že mám jako velké štěstí, že nejsem slepá v té době.
2: Já mám to takovou kliku taky nemáme, no. Třeba, to bylo jaký ty, ano, to bylo jako,
3: jo, to bylo takový to fakt líp.
1: Že vyloženě ti to kopalo zpátky, už když to pil, jako. Hele, a vůbec jako, já jsem skutečně, to si pamatuju, já to jsem měla svého prvního kluka, se kterým jsem bydlela už, jako, jo. Takže kolik mi mohlo být, já nevím, třeba 19, 20, takhle nějak. No a normálně já jsem přišla teď v těch plesových šatech princezna, rozumíš, že odcházela jsem jak krásná princezna, vrátila jsem se jak totální čarodějnice, vorvaná, špinavá, smradlavá, poblitá, hrůza
2: děs.
1: No. A teď si jako pamatuju, jenom mi ukázali potom záběry z toho maturiák. A teď tady máme krásné broušené skleničky, a kdo si dá broušenou skleničku, to by drachoušové. No, takže od té doby už jsem nemoderovala na té škole, ale to nevadí, ale
2: jako, že od té doby se nemoderovala nalita. Ale
1: takhle, to také, to jsem si dávala velký pozor. Nicméně tedy musím říct, že jsem měla spoustu třeba čísel napsaných na zádech. Já jsem měla ty korzetový šaty, kdy máš jako, no ano, telefonní čísla, všude jsem měla takhle telefonní čísla, mi tam psali, nevím, jako jestli jsem hrála nějakou soutěž nebo co. Každopádně ten kluk byl trošku naštvaný, když jsem potom přišla domů, což taky samozřejmě chápu. No a právě ten druhý den, teda musím říct, že mi bylo to bylo první den, kdy jsem fakt jako problila. Jako druhý den.
2: A co ti bylo kolik teda?
1: No, 19-20 takhle nějak.
2: Ne, já měl první kocovinové 32. Já jsem právě měl tuto štěstí v neštěstí, že já jsem mohl jet úplně furt jako těch 16 let klidně non-stop a dobrý.
1: Ale jako od té doby mi to začalo, začal jsem snášet hůř a hůř a pak padlo třeba nějakých jenom 28. A vyplo se to, jako už nemůžu prostě.
3: Ať to známe všichni, ale já v 19 byl na Lipně od soboty do neděle. Ne jako jeden den, ale jako přes týden. A nevypadli jsme z toho.
2: Jasně.
3: My jsme spali pod tím okýnkem v kiosku.
2: No,
3: my jsme byli nalitý
2: Evrevére.
3: A v pondělí, když jsem přijel v neděli, totálně to, tak já jsem byl v cajku, jak kdybych nikde nebyl.
2: Do školy nebo do práce. A
3: dneska jdu na víno, nebo na něco.
1: Veď, a druhý den, a týden se z toho dostáváš.
3: A jsem dva dny úplně rozmontovaný.
2: Teď já nejvíc se snáším takový to, třeba, že si dáš dvě piva a druhý den je ti blbě.
3: Jo. Jak kdyby si bych dál slabou kvíkoliv.
2: Jo, jo, no. A ti tak jako divně blbě, jsem říkal, kdybych si dal ještě tři, tak to nebude.
1: Přesně.
3: No, přesně, ale.
1: Takže, no. Takže prostě...
2: Starci na chvíli, vidíš.
1: Ano, z toho plyne.
0: Kiss. Radio Kiss.

0: českého éteru.
1: Bez pravidel.
0: Bez ostychu.
1: Prostě mejdán.
0: Na rádiu KISS.
2: Já musím říct, že my tady máme mejdánek takhle i mimo éter, viď?
3: Ne, to je jako vždycky v rádiu, když běží písničky, tak si říkáme to vtipnější.
4: No, je to tak, no, ne? Zase úplně všechno může ven.
2: No, to je pravda, no, tohle jako opravdu, nemůžeme říkat všechno. Nicméně, my jsme samozřejmě jako skončili u nějakých těch mejdanů a u těch ožíraček, když jsme byli ještě mladí, tak pojďte se, pánové, přiznat, kolik jste měli vlastně teda jako nejvíc holek najednou?
3: Zase u holek, jo, takže
4: no, mejdany to jako před, jako, jo, zpátky.
2: No, ne, tak jako dobře, tak mejdany, že, tak trošku alkoholu se popilo a ono pak jako se ztrácejí, takový ty holky jsou povolnější, kluci jsou povolnější.
4: No,
2: že?
4: Tak já zůstanu u klasiky dvě.
2: Dvě?
4: No, nebyly tři, nebyly čtyři, ne. Jako na jednou.
2: Na jednou, ano.
4: Dvě.
2: Mm-hmm.
3: Já jsem byl na pár takových mejdanek za mladá, nebylo to jako swingers party, ale nakonec to tak vypadalo.
2: No vlastně, veď, ono vlastně to tak nemenovalo, akorát v těch 90. ještě.
3: Ale to bylo spíš tak jako po koncertní, a tak tam toho bylo asi víc, ale jako, že bychom to zase nějak počítali.
2: No počkej, ty jsi říkal, že jsi byl velmi jako opatrný na ty pohlavní nemoci, ty jsi střídal ten, no vlastně jasně, ty nemusíš ho střídat.
3: Ale já jsem střídal i tak, já jsem bral ohledy na ostatní, to já,
2: ale hodné.
3: Já se tohle bojím, fakt jak čert kříže, to vůbec.
2: Takže se jako nepřijal. Dokonce, já nevím, jestli to víte, ale je velmi nevhodné, znáte čertovo kolo? Tento pojem?
3: Uh-huh. To bude nějaká sexuální praktika, určitě ne.
4: A moc dobrá.
2: A jo. Rádě, která je vědětě.
3: já to neznám, ale určitě myslím, že to, co to je?
2: Je to, počkej, jak je to? Prdel, huba, piča? Takhle to je, jo?
4: No.
2: Pička, takhle se to jo? Taky čertovo kolo, se to prostě říká. No a já teda musím říct, že jako pozor, a musím upozornit i jako dámy třeba, co nás poslouchají, že skutečně je velmi nebezpečné vlastně bakterie z análního otvoru přenášet zpátky do capky. Jo, pojďme si to říct.
3: A tak to se ví už
4: máme od... ozdravný okýnko, koukám.
2: Ano,
3: to už víš u malýho dítěte.
2: Edukativní?
3: Jsem měl o 10 let mladší sejgru, tady jsem jí utíral zadek, když se narodila, tak jsem musel začínat od pipiny a jít přes zadek, že vlastně.
2: No, že jo.
3: No tak to se musí, tak no. Nechceš být hovna v pipině.
2: To, fuj, přesně tak. No a právě jako, že to funguje takhle i na ten, jo, že pokud jako člověk jako není vyčištěný a nevím, jestli se jako dáš vyčistit úplně jako po těch bakterií všech,
3: no,
2: takže že to pak může jako způsobit různé problémy, především tedy ten, jak se jmenuje, takový to, jak tě čůrá, teda pálí, když čůráš, zánět močáku.
3: Jo, no. To může být.
2: No, což vy takovýhle problémy nemáte zase na druhou
3: stranu. To ne, ale my celkově tak jako jak ten zadek vyčistíš normálně, jako jasně, když se umeješ, ale mě třeba úplně u Evropanů a u té západní civilizace v tomhletom štve, jak si vlastně roztíráme pokadění, jak si vlastně tam rozetřeš hovna do sucha, jakoby. A teď dej si hovno na ruku, utři ho do sucha, dej si ji pod mikroskop.
2: No,
3: nebo je to čistý. Proto já mám vedle takovou tu sprchu, jo, kterou jsem chytnul v Asii a já bez toho nedám ani ráno. To
2: jako
3: miluju, no.
2: Já taky, když jsem doma, tak skutečně ano, tak ne vždycky všude máš jakoby tady tuhle tu možnost, i když v zahraničí je to velmi jako vlastně
3: to
2: častý.
3: Pak vlezu do umyvadla zadkem a mám kecáš, to hotový, že jo?
2: Fakt, jo.
3: V hotelu to jde všude, no.
2: No jo, ale to já bych třeba mohla urvat taky to umyvadlo, víš, takový ten debilní.
3: Nesmíš ho přitom urvat.
2: No. No. To si pamatuju, člověče, to jsem přišla, jednou jsem zastavila.
4: Já úplně vidím, jak tam leze. Úplně vidím, jak má ty nohy prostě, jak se tam cachtá, jo.
2: Počkej, a já jsem zastavila jednou na benzíně.
4: No.
2: A šla jsem na toalety. Bylo to na 112. právě u Jihlavy. Jak je tam, myslím, Pauka, nebo co to je. Tak jsem tam zastavila směrem právě do Prahy. A teď jdu na to a teď koukám. Říkám, to jsem. A zase koukám. A skutečně se mi to nezdalo. A tam seděla paní, bylo jí tak třeba 70, byla velmi vrážčitá. Říká, já si tady jenom umyju pindu a hned jdu. A ona seděla právě v tom umyvadle a byla to jako prostitutka místní tam, která skutečně tedy jako občasně
3: byla... dbala na hygienu,
2: ano,
3: to je hezký.
2: Ano, dbala velmi na hygienu, opravdu. A musím říct, že teda do smrti na to nezapomenu, ještě teď to mám před očima.
3: Věřím.
2: A jak skutečně seděla v umyvadle a umyvala si pindičku, no.
3: No.
2: No a co třeba nejzajímavější místo, kde jste to kluce dělali?
4: Nejzajímavější.
2: No. Co bylo takové jako vaše jako fakt jako hardcore, ten třeba Eiffelova věž úplně nahoře?
4: Windsurfingový prkno.
2: Kecáš.
3: No to tom se neudržím sám.
2: No právě.
4: A tak, a to je přesně právě to.
3: A ještě foukalo.
4: Počkej, ta plachta tam nebyla.
3: To
4: bylo jenom to plachta, že jo, no a tam, no. A jak jsem byl v tranzu, jak jsme zapomněli, že za náma je asi 300 lidí na pláži.
3: Ano, jo.
4: No, takže jsme odpluli takhle za roh, jo.
2: Aha.
4: A prkenem jsme šli, Bůh ví jak dlouho, aby jsme ho mohli vrátit. Ale stejně to bylo prdplatný, protože večer jsem přišel do CKM na diskotéku. A ty fréři tam, hele, nejsi z toho prkna, tyvo, ty jsi velký mazák, pojďme si panáka.
2: Fakt, jo, nekece.
4: A jak říká Kuba, no, ona ležela na prkně a já byl u jejich nohou. A vydrápat se tam, aby ona a já nespadl, to bylo velký umění, ale v té době mi bylo asi 18, 19.
3: To se člověk snaží ještě.
4: To, dneska už bych to nedal ani omylem.
2: A proto ty furt jezdíš na ten windsurfing, vždycky tam do toho Baltu, nebo kam
4: teď,
2: to jezdíš?
4: Teď jezdím na kite a na wake.
3: Jezdí tam vzpomínat.
4: A bohužel to už jsou prkna, který mě neudržej na těch dva.
3: Teď už je problém se sám vyšplhat.

0: Vánoční Jubox.
1: Přátelé, mi to moc líto, ale samozřejmě jako všechno má svůj konec. I když dneska to povídání bylo teda opravdu jako náramný, musím říct, že tady probíhalo povídání i když jsme vám tam pouštěli třeba písničky. Dozvěděli jsme se tady o Kubovi spoustu věcí. Mimochodem, kdy to měl poprvé, jestli se líbal s klukama, jestli měl holky, jestli jich měl víc, třeba jo, Kuba to tady byl swingersman v 90. letech,
2: ale
1: omylem samozřejmě, to je vždycky takhle jako jo, to také. Dozvěděli jsme se taky, že Radek prostě zkrátka nikdy nesmění svůj názor na holky, které se mu líbí, tedy Narnie a Peřiňáci.
2: A dozvěděli jsme se, že máš strašně divný příběhy s klukama z vězení.
3: Ne já, Soňa!
2: Ano, Soňa.
1: Tak počkejte to, jako já jsem hlavně nevěděla vůbec, že byl ve vězení, to se právě dozvěděla díky tomu penisu potom, že se to tam jako dělá. A teď zrovna jsem nedávno točila jednu reality show, ne, já teda jsem ji moderovala jenom, ale a tam zrovna byl pán, který to měl taky a měl tam toho jako mnoho.
2: Jo? Už jsme to u toho zase zpátky.
3: Ježiši, ty fazoličky.
1: Ano, ty piercingy, ano, piercingy v penisu. Nicméně tedy my děkujeme moc, že jste s námi zůstali až tady do téhle té pozdní noční hodiny. Teď už se budete moc těšit opět zase na noční juboxy Rádia Kiss, kterými vás provede náš dvorní moderátor Alex. Alexi, pojď taky něco říct.
4: Ahoj.
1: Čau, ale ty, ale počkej, halo. Tebe si taky budeme muset vzít tady semka do noční show, co?
3: Nebyl.
4: Jo, ale já jsem řekl zhruba tak 1% toho, co všechno.
1: On tady byl už.
3: No, jasně.
1: Počkej, fakt. Jo, no, on tady vlastně byl už.
3: On
1: byl. A jo, ale
4: to,
1: tak
4: to byl tak zapamatovatelný večer, ano. Že se mě neví.
2: On tady ještě pořád je?
1: On tady ještě je.
4: Já jsem od té doby.
1: Ne, takže to za chviličku juboxy, to si ještě vyřídíme mimochodem. A tobě chceme samozřejmě moc poděkovat, Kubo, za to, že jsi přijal naše pozvání. Tobě přesně za 7 minut teďkon vychází tvoje další deska. Kolikátá to už bude?
2: To je naše deska. Teď jsme to někde dělali s Trankem, je 13. nebo něco takového. 13. nebo 14.
1: Ano, přesně tak. 13. 14. Tak jestli bude 13.
3: Počkej, teďkon je to jako úderem opravdu půlnoci, nebo to je nějaký startovací čas? Já
2: vůbec,
3: 8 ráno.
2: Já upřímně vůbec nevím.
3: Takže radši jděte spát.
2: Jděte
3: a až
2: spát,
3: stanete.
2: Ano, až se na to hezky vyspalí.
3: Tak to určitě někde najdete.
2: Já myslím, že my to napíšeme včera na Facebook, že to je venku. Já vůbec nevím, kolik to
3: tam
2: bude.
3: Takže to bude na takový ty klasiky Spotify.
2: Tak, určitě.
3: Jasný.
1: Takže si můžeš vybrat, teď jsem ti tam dala takhle jako ještě jako, jo, písničky, které tady máme. Co by si tam chtěl jako nechat zahrát?
2: Já tam nevidím.
1: Ty tam nevidíš.
2: Captain Jack, hele, tam nevidím.
3: Ne, tvojí.
1: Tvojí ne, tady mám. Ženy, slibu, že nebudu pít, Violet, Lék na duši, svatební hymna.
2: Zahraj mě tu s holkama, to já mám rád.
1: Holky, jo, já dneska slavím.
2: No, já to mám rád.
1: Musím říct, že tam jste měli teda ale moc krásný jakoby klip, jako.
3: To mě bavilo, to je
1: pravda. Mimochodem, kdyby si třeba, jo, potřeboval příště někoho do klipu, tak my s Rádiou jsme volný, jako, jo.
3: Než si budeš točit něco o senior.
1: Přesně tak. Takže rybičky 48 a taky holky, já dneska slavím, děkujeme moc, noční show končí, začínají noční juboxy na Rádiu Kiss a my se budeme těž zase třetí čtvrtek měsíci, příští měsíc, tak ahoj!
2: Ahoj!
3: Jo, my se Soňou zítra odpoledne ve 2, díky!
1: Ano!
3: Ahoj!

0: 11. hodina a to znamená, že startují noční jukeboxy a dneska s Alexem. Jdeme na to, přátelé.
1: To nejlepší od 90. let. I v nočních jukeboxech Rádia Kiss.
2: Be happy.
3: This is radio station CJ Boogie with the brand new world premiere song from Captain Jack. Only

0: Noční Jubox.
1: Kysáci, krásnou noc přeju všem. Dneska je s vámi Alex. Minule, když jsem měl být já, tak to měl na starosti Luky B. My jsme si to krásně prohodili. Pomohli jsme si navzájem, no a já teďka budu pomáhat všem vám, kteří máte ustát tu dnešní nočku, nebo pokud někam jedete, nebo pokud si chcete jen tak jako zlepšit náladu, tak pro vás, pro všechny jsem dneska k dispozici. Od teď až do 6 do rána pojedeme noční jukeboxy a rovnou bych vám chtěl připomenout, jakým způsobem si můžete ten jukebox objednat. Samozřejmě, telefonní číslo sem ke mně do studia, to funguje neustále 210 323 323, případně můžete využít aplikaci Rádia Kiss, poslat mi hlasovou zprávu, anebo třeba nějaký ten textíček. No a to si myslím, že jsou takový základní možnosti. Pokud by někdo chtěl být ještě takový jako originální, tak mi může napsat přímo na můj Instagram Alex Kolova zprávičku, tak i tam se občas podívám, jestli to stíhám. Ono se hodně záleží, jak rušnej je provoz. Uvidím, jak to bude dneska. No a já to odstartuju písničkou, která tak nějak tematicky se hodí k tomu, co se tady dělo předtím, protože jsme měli dneska noční show a ještě další věc, která mi k tomu tak jako hezky ladí, je to, že já jsem se vrátil z Amsterdamu, byl jsem tam pracovně a dlouho jsem tam nebyl a musím říct, že teda to je vždycky zážitek, když se tam člověk podívá. No a proto jsem vybral písničku, která to tak jako hezky všechno spojuje. Můžete si z toho názvu vzít, co chcete. Víc vám tomu neřeknu. Nicméně je to Cheat Codes and Criss Cross Amsterdam a jejich písnička Sex.

0: Jukebox Radia Kiss, noční jukebox už nám odstartoval a dokonce tady už a nejsem sám, protože nám odstartovaly i telefonáty a mám tady prvního volajícího, který je Petr. Petře, slyšíme se, čau, čau.
1: Ahoj, čau, slyšíme se.
0: Ahoj, tak ty nám to dneska startuješ, jsi první, kdo se dovolal sem ke mně do studia. Tak doufám, že z toho máš patřičnou radost.
1: A 100%,
0: super. No a my jsme tady s tebou vybírali písničku, ty jsi říkal, že chceš posledního Mohikána, já jsem z toho byl chvilku ztracený, ale pak jsem se zorientoval, že máš asi na mysli Gladiátora. Tak mi prosím tě řekni, komu to pošleme.
1: No, určitě to pošleme pro celou bandu na noční směnu do Úsovska, kde se jedou teďka kukuřice. A že mě strašně těšilo s nima letos spolupracovat. A chtěl bych takhle tak jim prostě popřát zbytek směny výborné. Já už zítra zase nastupuju zpátky do své práce, takže toto. Navíc bych chtěl ještě popřát všem řidičům, kteří samozřejmě tak jako já budou ráno vyrážet a popojedou někam do světa, takže...
0: Jasný. No tak jo, to jsi řekl krásně. Petře, musím říct, že s tebou je radost pracovat, protože očividně, když ty se máš dobře, tak pak zaplavíš ty lidi dobrou hudbou, že jo? Co se mi líbí, to je dobrý. Takže s Petrem je potřeba pracovat, přátelé. To je taková myšlenka teďka, tady je to všichni slyší, je to s ním fajn a ještě sám hezky oddičí hudbou. Tak jo, Peťo, děkuju ti moc za zavolání, užij si noc, doufám, že ti uteče rychle, pokud jí máš teda pracovní. No a já posílám teda Gladiátora do éteru Radia Kiss.
1: Díky.
0: Měj se krásně. Ahoj.

Posloucháte Radio Kiss, noční jukeboxy s Alexem. A chtěl bych vám taky říct, že dneska máme už 18. září, je pátek a svátek slaví Krištof. Takže Krištofové, pokud nás posloucháte, nebo pokud už jste se teď probudili a rozhodli jste se, že už teďka hezky od 12. budete slavit, tak samozřejmě vám přeju všechno nejlepší k svátku. Pokud znáte nějakého Krištofa, tak mu nezapomeňte popřát. No a mám tady další várku zajímavostí, zajímavých svátků, který dneska rovněž můžeme všichni společně slavit. A mám tady například Mezinárodní den rovného odměňování, to znamená International Equal Pay Day, což si myslím, že je jako hodně záslužný, měli bychom si jako rovnoměrně správně platit za vykonanou práci a nemělo by nic tomu překážet, prostě kolik si toho udělal, tolik si dostal a hotovo. Světový den bambusu, no tak tady to je prostě, to je prostě den jak víno, ano, bambus. Národní den cheeseburgerů, tam se chytám trošku víc, samozřejmě já jsem celkem velký milovník takovýchto pokrmů. No a u toho bych chtěl zůstat, Národní den první lásky. A to je krásný, to mi úplně zase hraje do karet vzhledem tomu, co jsme tady dneska měli za noční show. A obecně, kysáci, pojďme zavzpomínat, jaký to bylo, když jste se poprvé zamilovali. Jaká to byla doba, jaká to byla příležitost, v jaký situaci, jak se jmenovala ta první láska. Pojďme si to tady společně všechno pozdílet. Třeba se dozvíme něco zajímavého, ale hlavně si tím dokážeme, že láska nezná hranice a že kvete úplně všude. No a abyste měli čas si to trošičku promyslet, tak vám teďka pustím Ice MC, anebo třeba Topika ve featu s A7A7S Breaking Me na Radio Kiss.

0: Noční jukebox.
1: Jukebox. Kysáci, pokračujeme v nočních jukeboxech. Mám tady dalšího volajícího na telefonní lince 233-2333 a to volající je Sabča. Sabi, slyšíš mě? Čau, čau.
2: Čau, čau, slyším.
1: Tak prosím tě, já nevím, jestli jsi to registrovala, jo, ale mně se podařila tady úžasná věc, že já jsem ti tu písničku pustil ještě předtím, než jsme to s tebou stihli probrat. Teďka nám zrovna hrál Eminem a ty si říkala, že by si chtěla nějakou písničku, že máš trošku smutnější náladu. Tak neřík mi, řekni teda, co se stalo. Já ti chci hrozně pomoct.
2: To ani ne, že by se něco extra stalo, ale prostě takový náročnější období, mám toho hodně. Teď se dvě noci nevyspím kvůli dvěma pracem, tak jsem chtěla něco trošku Eminemovskýho, řekněme.
1: Chápu. Hele, tak jednoho jsem tam poslal, Eminema, jo? To už to bere jako bonus, protože ti naprosto rozumím, když jsou těžký dny, tak prostě je to těžký a člověk se chytá čehokoliv, co mu pomůže malinko se udržet a ta hudba je podle mě nejlepší lék. Tak že bychom vybrali ještě nějakou jinou písničku pro tebe? Že bys měla takovej double jukebox?
2: To se nestává často.
1: Viď? No to je úplně exkluzivní nabídka dneska ode mě.
2: Tak třeba bylo by božní od Macklemora
1: Thrift Shop. Jo, počkej, Mackle. Já se jenom rychle podívám, jestli to tady mám. Já samozřejmě vím, jakou písničku máš na mysli. Takový to I'm gonna get no time.
2: Yeah, exactly.
1: Ano. A samozřejmě, že ji tady máme. Mám ji tady. No a komu písničku pošleš?
2: A pošli všem posluchačům, i těm, co neposlouchají, ať všem udělá lepší náladu.
1: No super, no tak jo, tak v tom případě pojďme na ní. Ty si užij taky tu dnešní nočku, ať máš ty hlavně skvělou náladu. No a druhý bonusový song, speciálně jenom pro tebe, letí právě teďka do éteru. Měj se krásně.
2: Krásně vám děkuju.
1: Ahoj, čauky.
2: Ahoj.

0: Najděte na webu Protex.cz produkt označený logem Rádia Kiss. Přečtěte jeho název do vysílání a vyhrajte poukaz na nákup v hodnotě 5000 korun. Soutěž s českým výrobcem ložního povlečení firmou Protex probíhá až do pátku. Na Kissu.
1: Protex. Vneste do své ložnice více pohodlí s kvalitním povlečením, přikrývkami i polštáři. Více najdete na www.protex.cz.

0: Odbyla nám první noční hodinka, no a naše noční jukeboxy jedem dál.
1: To nejlepší od 90. let. I v nočních jukeboxech Rádia Kiss.

0: Noční jukebox.
1: Jukebox. Posloucháte Noční jukebox na Radio Kiss. Tohle byl Bumpy Ride od Mohombi. A já už tady mám hlasovku, kterou bych rád splnil. Těch hlasovek se mi tady nahromadilo víc a dokonce mě krásně i reagujete na téma, takže to si potom za chvilku pustíme taky, ale teď zpátky k té první hlasovce, kterou si dneska splníme. Ta přiletěla od Romana a ten si přeje velmi zajímavý song.
2: Nazdar Alexi, zahraj tam prosím tě Bacila Rugby 365 dní pro všechny noční letce, pro tebe do studia a pro všechny, co právě poslouchají. Díky, čágo.
1: Romane, krásný start, odpálím to tady za tebe, 365 dní, Bacil and Rugby feat. Nicole, právě teď na Radio Kiss.

0: Noční jukebox.
1: Noční jukeboxy na Radio Kiss s Alexem pokračujou. A já už mám tady dalšího volajícího. Tentokrát se k nám dovolal Jirka. Jirko, slyšíme se, čau, čau.
2: Čau, Jirko, jak se máš, Alexi?
1: Čau, Jirko, ahoj, rád tě slyším, mám se dobře, doufám, že ty taky takhle při noci pracuješ?
2: No, ne, už právě, už jsem mi zavírají oči, už jdu pomalu spát, takže potřebuji právě s tebou něco probrat, takže už chci.
1: Jasný. No tak jo, tak povídej, hele, my jsme s tebou vybrali písničku Pussycat Dolls Buttons ve featu se Snoop Doggem. Komu to posíláme a proč?
2: Tak bude to pro moji nejlepší kamarádku, manželku mého nejlepšího kamaráda Jirky. Takže a ona má tady tu písničku strašně ráda, přeje být na tom koncertě, tak proto to hraju, tak víš, takže ať víš.
1: Hezky, no tak jo, tak to je krásný dáreček, tak posílám tím pádem i tobě, doufám, že se ti při tom bude hezky usínat.
2: taky doufám.
1: I když tohle je taková písnička, že člověka spíš postaví na nohy, tak hele, nechám na tobě, jak si ji užiješ. No a já ti děkuju za zavolání, měj se krásně a přeji ti krásnou noc.
2: Měj zač a pozdravuj tam u vás v Praze.
1: Budu pozdravovat.
2: Ať máte taky fajnově.
1: Budu určitě. Tak jo, děkuju ti moc, měj se krásně, no a Pussycat Dolls letí do éteru Radia Kiss.
2: Měj se, čau.

0: Kysáci, já jsem se vás ptal na vaše první lásky, jestli si pamatujete, kdy to bylo, s kým to bylo, jak to bylo. A dostal jsem tady spoustu krásných reakcí, ale tady ta od Radomila, ta mě úplně dostala. Tu bych vám tady chtěl všem pustit, protože to si myslím, že je krásná, inspirativní záležitost.
1: Ahojky, Alexi, tak ohledně těch prvních lásek, tak já jsem se zamiloval 17, dívce bylo 15, jmenovala se Janča. No a jsme spolu dodnes, je mi 53 a máme spolu krásný život a já si myslím, že nám to dobře šlape, takže asi tak nějak. Radomil.
0: Teda Radomile, to je opravdu klobouček, moc hezký, moc krásný, jsem rád, že láska kvete takhle hezky, pevně, už tolik let, takže Radomile, přeju vám hodně štěstí, posílám další písničky, třeba Saše nebo Alana Volkra, tak věřím, že nejenom Radomilovi, ale i vám všem ostatním kysákům udělají radost.

0: Noční jukebox.
1: Jukebox. Noční jukebox s Alexem a taky přáníčko pro Pavla, který nám poslal další hlasovou zprávu. A pojďme si tedy poslechnout, co budeme Pavlovi hrát.
2: No, ahoj Alexi.
1: Ahoj.
2: Můžeš prosím zahrát hezkou písničku MIA Paper Planes? Už hodně dlouho jsme ji neslyšeli. Díky.
1: No kamaráde Pavle, samozřejmě, že můžu. MIA, neboli Mia, Paper Planes hrajou jen a jen pro tebe a taky pro všechny kysáky.

0: všední ráno na Rádiu Kiss.
1: Vstáváte do práce nebo do školy až po 7 ráno?
2: To děláte chybu.
3: Nalaďte si budíka na 7 ráno, protože si tím můžete vydělat až 7 000.
4: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
5: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

0: Jukebox Radio Kiss.
1: Jukebox Radio Kiss na pokračuje a já, Alex, je stále ve studiu. Nicméně mám tady už dalšího volajícího, kterým je Roman. Romane, slyšíme se. Čau, čau, čau, ahoj.
2: Čau, Aliku, ty mě dostal.
1: Čau, viď, já normálně jsem to trefil, že seš to ty. A já říkám, je to Roman, a ty úplně, jak to víš? Říkám, no já si pamatuju tvůj koncovku čísla už, člověče. Ono občas to tady tak jako problikne, tak já jsem šel do toho risku, že jsem to zkusil a vyšlo to.
2: No ale stejně mi to trvalo, myslím, 55.
1: No hele, i tak je to složitý, protože nám tady vliká strašně moc telefonátů, takže já jsem vyloženě se nechal vést intuicí, no. Tak někdo jiný teďka to bohužel teda nezvládl, díky tomu, že ses dovolal ty, ale já tady dneska budu až do 6, tak máte možnost to zkoušet celou dobu. Nicméně, hele, zpátky k věci. Ty jsi mi říkal, že máš něco o té lásce, viď? O té první.
2: No,
1: to mě zajímá,
2: tak první
1: ale
2: láska, jestli se tomu dá říct láska, to byla takové jako v první třídě, jako jestli jsem se fotil s kamoškou ze školy, že jo, držel jsme se kolem ramen a měl jsem v ruce kytičku, ale taková ta opravdová láska, ta přišla až 27.
1: No jasně.
2: A už jsme spolu 24 let.
1: Ježíš, tak ty to máš taky takhle hustý, tak to je super, super.
2: No,
1: takže,
2: mám to hustý, no.
1: Takže poprvý tak jako pořádně zamilovaný a normálně vám to vydrželo až do dneška.
2: Jo, jo. Já jsem si říkal, ta pravá někde čeká, jako tam to předtím to nebyly ani lásky, to bylo takový to vzplanutí momentálně.
1: No jasně, to jen tak jakoby se snažíš oťukat a zjistit vůbec co a jak, že jo, aby si trošičku s tom zorientoval.
2: Jasně.
1: A potom, když už jako víš, co hledáš, víš prostě, co se ti líbí, tak najednou boom. A ten člověk se ti jako objeví a když ho nepustíš.
2: Jestli jsi viděl tu komedii s Louisem de Finesem, Četník ze Saint-Tropez.
1: No jasně,
2: tak
1: že jo.
2: Jak měl tu Josefu, jak to mezi něma jiskřilo, víš, tak jsme se poznali. Jako
1: ano.
2: Je to tam.
1: hezky. No tak hele, za prvý ti strašně moc gratuluju, to je totiž krásný, jako takhle to prostě trefit.
2: Děkuji.
1: A mít to tam. A vím, že to na ní... Nechci říct, že to je jako složitý, ale vím, že to je práce. Je prostě potřeba, abyste na tom oba dva makali a vlastně potom to je prostě
2: já
1: paráda.
2: Jednou je to nahoře, jednou dole, víš jak, takový to, není to takový, víš co,
1: no jasně, růžový, jasně, oni totiž dneska ty lidi podle mě mají pocit, že si to všechno jako zadarmo, že prostě jenom musí mít hodně štěstí. Ne, to je práce, to je prostě neustále,
2: no,
1: musíte...
2: Tak samozřejmě, no. To musíš pochopit. Jo, tolerance jedno k druhému prostě, jo.
1: No jasně, a to pochopení té ženy, že jo, to víme, že vůbec není jednoduchý, že jo, to je úkol sám o sobě.
2: Chápeš mě, říkám ne, ani se o to nikdy nesnažím, to prostě nejde. Já jenom můžu souhlasit.
1: Chápu. No hele, a co dáme jako písničku? Pro ty ženy teda.
2: Tak DJ Antonie, Saint-Tropez, nebo takhle nějak se to jmenuje?
1: Hele, Saint-Tropez, počkej, myslím
2: si, by to
1: mělo být. Myslím si, že bychom to tam měli mít. Tak. Saint-Tropez. No, a teď já jsem se teda úplně sekl. Jak se to píše? Saint-Tropez, viď?
2: No, tak nějak, no. To se po mně moc.
1: Viď, to jsem tady mají lekce angličtiny. No člověče, hele, mám tady DJ Antonia, ale jestli tady mám to Saint-Tropez, mám tady tu Welcome to Saint-Tropez, tohle jsi měl na mysli, no jasně.
2: Ještě tam to slovíčko, ano.
1: Dobrý, no tak to tady mám, když už jsme teda vzpomenuli toho Četníka, tak by byla škoda nezavítat do toho Saint-Tropez, viď?
2: Jo.
1: No hele, no a co teda ten vtípek? To já vím, že ty máš tradičně, samozřejmě tě do toho nenutím, jestli se na to cítíš, tak
2: ne,
1: takhle jeden pošli.
2: Samozřejmě ho tam vlepím, ale jakože, ne, já už jsem mu asi říkal opakovaně, jak říkám, je matka moudrosti, takže ženská u sexuologa říká, pane doktore, prosím vás, tému manželo ne úplně jako sexuálně náruživé, jako rozumíte mi, on prostě kam jde, furt se sex, jako jo, já třeba vytahuju maso z bražáku, jako jo,
1: aha.
2: A šup, přijde ke mně ze zadu a je sex, jako jo. On říká, no ale jako, to se na mě, ale jako, co by za to jiný ženský dali, jako kdyby s těma chlap měl tak často sex, jako že jo.
1: No,
2: některý nemají ani jako za jednou za 14 dní, jednou za měsíc, že jo. No. A říká, no jo, ale ten bražák je v Kauflandu, ty jo.
1: No, tak je to bacha na to prostě, no. Čeveče, ale jestli to není to tajemství teďka, víš, jestli jsi nám ho teďka neprozradil, že když prostě, hele, když je chuť, tak to tam prostě musí vlítnout. A je jedno, jestli to je Kaufland, nebo kde.
2: To by bylo na tu noční čtvrteční show. Jako,
1: no, to, co dneska proběhla, my tak trošku pokračujeme dneska.
2: Ano.
1: To, jo.
2: To by bylo asi tak. Dobrý. No, to by bylo s hvězdičkou.
1: Dobrý, hele, prosím, tak písnička je připravená. Chceš ještě někam poslat, někomu konkrétnímu?
2: No tak samozřejmě tobě, samozřejmě Kysákům, vše naši noční letce, jako je Pítr Skolťašnek, Šrek, Dírek Bábina, David z Havelbrodu, všem kamionákům, taxikářům hlavně a pekařům a holkám na benzínky taky, že jo.
1: Super, tak jo, tak Romane, děkuju, vždycky radost tě tady slyšet, tak doufám, že budeš mít krásný večer.
2: Měj se.
1: Čau.
2: Čau.

0: Máme 2 hodiny a už skoro 2 minutky. Noční a noční jukeboxy pokračují dál s Alexem dneska.
1: To nejlepší od 90.